Kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle. Zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody. Jo. Jako, musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí až středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo, je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo, a jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny, se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělní?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
1: Kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplně, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano, necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš druhá, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opepříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažn, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Pro stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. Je možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Čunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří se ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho.
5: Takže do díže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
4: To jsou brambory asi na závěr.
5: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
4: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
5: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Aloise Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Aloise Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovýrok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když jsi ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a ty, já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěviny, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách. Ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velký jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak to, jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu a na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru.
2: Mně to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí se tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady. A jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to most, dobrý most, drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most, drahý most, dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most, drahý most, dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: Na skánou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravíte.

0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že je osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci, neboli voraři, si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo voražství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na voražství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro voražství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhali chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: Složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky vorařských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževna a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vodařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No, tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku. A oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jak jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostej unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, které sloužily od toho roku 1896 jako jištění krovu. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze, v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý k řece, tomu se říkalo splast nebo vaziště, a tam se vlastně připravovala stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, protože ten se choval jako vlak, tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Protože na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že jo? Prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je celý do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme pro to, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště, je vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, ta se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili, takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové Voražské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální Voražské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři. Tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejdou dělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerkem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Když jste říkal, že ten vrátný takzvaný, který byl tedy vpředu hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špeditérské lodě nebo špeditérská plavidla, či jak to říct, co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit, museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole, no a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě, no a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek, to byla paráda, nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vůr, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vorů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavily se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly, i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaným koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, je Vltaván Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu. Jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní?
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé k panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
2: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní. Ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezizubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno, i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů, takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub, takže se vytrhl brzo.
1: O jaké
3: takže
1: zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která se samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivé zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďku bych to mohl jako si splíct. A mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky. Tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Ale no, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes
3: já
1: to vypadá,
3: začala,
1: že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená, změnilo mi to úplně komfort života.

0: velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí a nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, tak mě si toho vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
0: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste děkuju, přišli.
0: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin. K nové zdravotní pojišťovně přijde každý rok asi 60 tisíc lidí. Poslední možnost pro letošek mají do konce září. Klatovy doplnili cisterny na zalévání o 2 menší nádrže. Město Touškov rozšířilo a opravilo zbrojnici pro dobrovolné hasiče. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Pěkné nedělní ráno vám přeje Lenka Lupinková. Do konce září můžou lidé přejít k jiné zdravotní pojišťovně. Změnit ji je možné 2x do roka. Letos, stejně jako každý rok, to bylo na jaře do konce března. Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší v Česku, dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, říká její mluvčí Viktorie Plívová.
1: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází. Rok 2025 pro VZP nakonec znamenal přibližně 20 tisíc nových klientů, letos za první půl rok dalších zhruba 12 tisíc.
0: Lidé, kteří o změnu pojišťovny zažádají, se po splnění podmínek jejími novými klienty stanou od 1. ledna 2027. Klatovské technické služby posílily systém zavlažování. Své 3 velké cisterny, které po městě jezdí zalévat několikrát denně, doplnili i o menší zařízení. Podle ředitele technických služeb Libora Hoška jde o provizorní, ale funkční řešení.
2: Na to, aby jsme posílili zálivku, tak jsme pořídili ještě 2000 litrové nádrže, které jsme uložili na korbu aut. A používají se tyto nádrže na zalévání stromů výsadeb z jarního období. Každý den každé to auto udělá zhruba 5 nádrží, což je 5 kubíků vody do městské zeleně.
0: Sbor dobrovolných hasičů ve městě Touškově má opravenou zbrojnici. Budovu z 80. let upravili kvůli novému zásahovému autu, které je o metr delší než původní technika. Dělníci proto vyměnili vjezdová vrata zbrojnice, podlahy i okna. Pokračuje nezávislá starostka města Touškova Kateřina Duchová.
3: Součástí projektu byla také nová dřevěná fasáda, díky které získala zbrojnice velmi moderní a hezký vzhled. Protože se nachází na příjezdu do města Touškova, přispěla tato úprava nejen ke zkvalitnění zázemí pro naše hasiče, ale také ke kultivovanějšímu a příjemnějšímu vstupu do města.
0: Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský Belgorod. Zraněných je 13 lidí, včetně 2 dětí. Úder poškodil i několik domů. Na sociální síti to napsal úřadující gubernátor bělgorodské oblasti Aleksandr Šuvajev. Na místních sociálních sítích jsou také informace o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Ryazanskou oblastí i nad regiony Povolží. Ukrajinské telegramové kanály podle BBC naopak hlásily ruské útoky v přístavech Oděsa a Černomorsk. Sport. Fotbalisté Plzně stále čekají na první výhru v novém ročníku šance ligy. V Teplicích remizovali ve 3. kole 5-5, když po 10 minutách vedli o 3 branky. Z gólově bohatého utkání neměla radost kapitána Západu Čechů Matěj Vidra.
4: My ani asi ani naši fanoušci se moc nebavili. No, bavili se možná tak v té 10. minutě, kdy to bylo 3-0, ale Plzeň jako takový tým prostě stav 3-0 už prostě musí dotáhnout do konce. Nemůže se stávat, aby to skončilo, nevím, jak házená. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat od západu oblačnost, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vát bude slabý jižní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biopředpověď je na 2. stupni, tedy střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi Stým a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov opravují vozovku a uzavřený je jeden jízdní pruh. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: hodin, 4,5 minuty, skoro už 5 minut. Dobré ráno. Dnešní ranní vysílání s datem 9. srpna začneme výletem do Chebu. Pod tamním hradem stojí dodnes písečná brána, poslední dochovaná brána někdejší pevnosti. Čím je tahle technická památka výjimečná, zjistíme v dalším dílu našeho seriálu. No a pak připomeneme také jednu nezapomenutelnou filmovou Amélii. Francouzská herečka Audrey Tautou dnes slaví 50. Proč dala před hollywoodskou kariéru přednost obyčejnějšímu životu, povíme po 17:15.
7: Dobré ráno a Ondřej Kapic.

0: technických památek.
1: Dnes se přeneseme do 18. století, kdy býval Chebský hrad pevností. Tu dodnes připomíná také cihlová barokní budova písečné brány pod hradem u řeky Ohře. Čím je výjimečná, tak to už nám řekne Martin Plevný z Chebského muzea.
2: Je to poslední dochovaná vstupní brána do Chebu, která byla postavena mezi lety 1727 až 1728. Podle návrhu inženýra Fogla v podstatě nahradila starší bránu, která tady stála. A ta brána, z nesadských vidíme, tak ještě je později dostavěna křídlem, který je severovýchodně podél řeky, tehdejším původním zadním mlýnům.
3: Takže tady není čistě klasická brána s kamenným portálem, který tu je také, ale je součástí celé budovy, která sloužila coby městské opevnění.
2: Ano, to byla vlastně obranná brána a za náma potom, za Mlýnskou věží, ještě byla potom třetí brána vstupní.
3: Poznamenává Martin Plevný, autor knihy o stavebním vývoji města Chebu. Chebské opevnění procházelo celou řadou přestaveb procházela i písečná brána.
2: Původně tady byla aspoň z starších vyobrazení vlastně válcová věž, vedle ní byla brána a ta navazovala na skalní věž. Skalní věž tady ještě můžeme vidět, aspoň zbytky základů, které se dochovaly, protože potom ji zbourali na počátku 19. století.
3: Brána stojí pod Chebským hradem, tudíž nejde o bránu na hrad, ale bránu do města. Ano. My teď stojíme s Martinem Plevným u brány ve směru od areálu Chebské krajinné výstavy, tedy ve směru, ze kterého do města přicházeli lidé. V obou rozích kamenného portálu jsou vidět kladky. Tady patrně býval padací most.
2: Přesně tak. My stojíme v místě propadliště, kde byl padací most. Samozřejmě později už neplnila funkci, takže byl zasypán.
3: V pravé části budovy je kamenný portál a ta levá vypadá dodnes tak trochu hrůzostrašně, protože koukáme na zamřížovaná okna.
2: Původně to byly střílny, pak jsou ještě střílny směrem k řece.
3: My vcházíme dovnitř, abychom prošli budovou, která měří nějakých 5-6 metrů a už je slyšet, že jsme pod cihlnou klenbou.
2: Když se podíváte tady za tou bránu, tak vidíte takové drážky, které vlastně jsou až do stropu, vidíte to? To bylo vlastně další obranné zařízení, pokud byla ta brána nějakým způsobem poškozena, tak byli schopni sem dát tramy a postupně naskládat a vlastně udělat další překážku.
3: Já už si tak v duchu představuji, jak se tady sem snažili vojáci dobít.
4: Et musique en tête, à présent que nous pouvons nous cacher. Soult!
3: Já jenom připomenu kapitolu z historie Chebského hradu, který v roce 1742 dobila bavorsko-francouzská vojska, když tehdy válčila s Marí Terezií. Nicméně, jestli zrovna prolamovali bránu nebo ne, to už asi dneska nikdo neřekne. Brána dnes slouží co by vstup do areálu Chebské krajinné výstavy. Dokdy sloužila svému původnímu účelu?
2: Do roku 1805, ale další brána v pořadí mlýnská sloužila dále jakoby vstupní brána do města, než bylo město prohlášeno za svobodné město a vlastně byly zrušeny vstupní poplatky.
3: Poznamenal Martin Plevný u budovy písečné brány, která dnes slouží domu dětí a mládeže Sova. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké nedělní ráno, 2 minuty po 5:45.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat od západu oblačnost. Teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů. A foukat bude jen slabý jižní až jihozápadní vítr.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, 5 hodin 22 minut. Od premiéry filmu Amélie z Montmartru uplyne v září už 25 let. No a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou dnes oslaví 50. narozeniny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování, soukromí a životu mimo záři reflektorů.
1: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčí místem.
2: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
1: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
3: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adored this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
1: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
4: She connected by her presence and her personality.
3: Yes, and I think also it's also because the audience connects with this character.
1: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
5: Professor Langdon, you're in grave danger.
1: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přestože po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile nebo životopisný film o Jacques Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Česko dnes zasáhne další vlna veder. Také v plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Na druhou neděli v srpnu připadá tradičně Den židovských památek. Lidé můžou zdarma nebo za dobrovolné vstupné navštívit více než 60 synagog a hřbitovů v celé republice. V plzeňském kraji bude přístupný třeba židovský hřbitov v Terešově na Rokycansku nebo horská synagoga v Hartmanicích. Rekonstrukce úseku Americké ulice v Plzni se chýlí ke konci. Od pondělí projedou řidiči osobních automobilů i veřejné dopravy. Město za úpravy zaplatilo necelých 40 milionů korun. Zhotovitel také vysadil nové stromy, které mají přispět k ochlazení ulice v horkých dnech. Státní podnik Vojenské lesy a statky převzal ostrahu strategického letiště v Líních na severním Plzeňsku. Areál je teď nepřetržitě střežený s kontrolovaným vstupem osob i vozidel. Povolení ke vstupu vydává krajské vojenské velitelství. Plzeňské Černice dokončují rozšíření sportovního areálu. Jeho součástí je fotbalové hřiště s moderním umělým povrchem, multifunkční hřiště pro míčové sporty i areál pro nejmenší. S kolaudací obvod počítá během první poloviny září. U Hausvaldské kaple u Srní na Klatovsku vzniká nová dřevěná stříška nad ruinami staré stavby, do které byl kdysi sveden tamní údajně léčivý pramen. Interiér doplní 160 cm vysoká skleněná socha Panny Marie Lurdské, patronky tohoto poutního místa, kterému se přezdívá Šumavské Lordy. Požehnání se uskuteční 15. srpna při tradiční pouti. Fotbalisté Plzně stále čekají na první výhru v novém ročníku šance ligy. V Teplicích remizovali ve třetím kole 5-5. Ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Později večer začne přibývat od západu oblačnost. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Nířanech je ještě dnes uzavřena Havířská ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: S přehledem zpráv byla o mikrofonu Lenka Lopínková. 2,5 minuty po půl šesté vám dobré nedělní ráno přeje Ondřej Kapic, tady je Český rozhlas Plzeň.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: O svém starším kolegovi teď povypráví herec a režisér Jiří Cízler.
2: Ještě když jsem byl jako muzikant v orchestru, tak tam byl obrovský rozdíl mezi nejmladším a nejstarším. Jo, to byl, já, mě bylo asi 19 pryč a nejstaršímu bylo asi 97. A jeho, hodně tam bylo starců, pač oni, jak se jim nepočítala ta léta z první republiky, tak oni by neměli bývali žádnej, jo, důchod, tak hráli, kam až se to dalo. Vlastně některý už ani nehráli, jen se tak opírali o nástroje. A jeden tam byl 92-letý, to byl můj oblíbený kolega. A on byl bizarní tím, že měřil 1,92 m. 92 mu bylo a 1,92 m měřil. On byl o metr delší než starý. Vlastně. A jak byl dlouhej, tak byl tenonkej. On vážil asi 56 kilo. Tak si představte, vypadal takový, my jsme mu říkali kostrounek, takový dlouhatánský a na tom tělíčku měl hlavu, ale takovou ne slovanskou, jako no, ale nordickou, takovou krásnou, takový dlouhý jajíco, jo. Takový krásný vlásky takový, ale největší na něm nebylo ani tělo, ani jo, ta hlava, ale ústa. On měl ústa, když jste se dívali z anfasu zepředu a on se nesmál nikdy zásadně, páč bylo nebezpečí, že že by mu to hořejšek upadnul. Tak se jenom tak usmíval lehce, ale když se jenom lehce usmál, tak mu ta ústa šla tak, že nebylo vidět konec, pač mu končila na konci krku někde. A my jsme jednou jeli do Ostravy na nějaké takové jako na divadelní přehlídku a jeli jsme vlakem, umělci tehdy jezdili vlakem a on seděl takhle před námi a jak ten vlak dělal takový č, č, č, č, č, jo, tak ono ho to ukolébalo, ale on neusínal jako, že by se hroutil dopředu, ale naopak jako, teď jsem chtěl říct, že zvracel. Vlastně je to správně, zvracel hlavu nazad, jo? Takže to vypadalo tak, jako, že ta brada mu zůstala dole a teď pomalonku do neuvěřitelný rozhod. Takže se předu už nebyl vidět v obliči, jenom ta džuzna. Nosík měl někde na čele, prostě hrozně. Ale nejbizarnější na tom bylo, že v té obrovském otvoru, v té džuzně měl oboje zuby dole. Zubaři neměli ty věci moderní, jak se sem teď vozí od jinut, tak on to měl nějak na naši gumičku, ono se mu to zamlasklo a teď to otevřilo. No vypadalo to jako, že jeden chlap dole se směje a druhý nad ním chrápe. My jsme ho tehdy žádali, aby se nechal takhle vyfotografovat, že bychom vydělali peníze a bylo by na stravu. A on nám nakonec řekl takovou větu, no je jiná doba. Dřív to byli umělci, dneska jsou to bejci.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, 6:45. Pojďme si říct, jaké počasí přinese 9. srpnový den.
1: Počasí.
0: Má být jasno až polojasno, později večer začne přibývat od západu oblačnost, teploty dnes vystoupí na 31 až 34 stupňů a na horách se budou teploty pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Foukat má jen slabý jižní až jihozápadní vítr.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Za 7,5 minuty bude 6 hodin. Nové zprávy pro vás dnes ráno připravuje Lenka Lupínková. Do 6. hodiny vám v dnešním Dobrém ránu zaspívají ještě Tom Jones a Helena Vondráčková.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Cizí jazyk by měl být podle více než 60% Čechů povinný až od třetí třídy, ukazuje to bleskový průzkum společnosti Median. V Kašperských horách skončily práce v ulici v centru města. Na zámku v Manětíně chystají rekonstrukci bývalého pivovaru. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Pěkné nedělní ráno vám přeje Lenka Lupinková. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO, ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Dufek z agentury Median.
2: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
0: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Kašperské hory dokončily dešťovou kanalizaci v Šumavské ulici. Je to jedna z mála ulic ve městě, která ještě nemá zpevněný povrch. Pokračuje starosta Jan Voldřich ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Je to způsobeno tím, že se tam v minulých letech vlastně obnovily všechny veškeré sítě, ty podzemní, a poslední síť, která tam chyběla, tak byla dešťová kanalizace, která je nutná právě k novému odvodnění té komunikace. A tu jsme teď právě dokončili, bylo to přibližně za 4 miliony korun. Teď nás čeká kloudace té dešťové kanalizace.
0: Příští rok chce město v Šumavské ulici pokračovat novými povrchy vozovky, chodníky a veřejným osvětlením. Na zámku v Manětíně na severním Plzeňsku chtějí obnovit původní barokní sýpku. Budova později sloužila jako zámecký pivovar. Nedávno se podařilo zachránit a statisticky zajistit přilehlou chladírnu. V současné době je na obnovu objektu hotový projekt a samotná realizace se bude dělat postupně na etapy, dodává kastelán Karel Mašek.
4: V současné době scháníme peníze na opravu samotného pivovaru, na část střechy, na opravu krovů. A co je docela zajímavá věc, že jsme našli krásnou odvodňovací štolu. Teď jsme ji skutečně sondama vykopali a takový ten vodní systém k tomu pivovaru se nám daří rozklíčovávat, protože samozřejmě k tomu pivovaru bylo zapotřebí hodně vody.
0: Využití pro bývalý pivovar bude vedení Manětinského zámku teprve hledat. V několika polských městech dnes budou lidé protestovat proti nenávisti. Chtějí tak upozornit na rostoucí vlnu xenofobie vůči Ukrajincům a dalším menšinám. Většina protestních pochodů začne v 17 hodin. Do ulic vyjdou lidé třeba ve Varšavě, Krakově, Lublinu nebo Jeleníhoře. Sport. České tenistky získaly na mistrovství světa družstev do 14 let v Prostějově bronzové medaile. V duelu o třetí místo porazili tým Spojených států 2-1, když rozhodovala až závěrečná čtyřhra. V ní Nicole Kurilová a Kristýna Nikodýmová zápas zvrátili i potom, co ztratili první set v tiebreaku a vyhráli 6-7, 6-4 a 10-7. Závěrečný zápas celého turnaje hodnotí kapitánka českého týmu Petra Cetkovská.
5: Tohle byl nádherný zápas a tam bylo úplně všechno, kdy tam byly zvraty, emoce, krásné výměny, trošku zoufalství a trošku energie, bylo tam úplně všechno, myslím si, že i na koukání, že to bylo velmi zajímavé a jsem hrozně ráda, že takhle vypjatý debl holky tak dobře zvládly.
0: Naopak čeští chlapci skončili na posledním 16. místě. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat od západu oblačnost, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vát bude slabý jižní až jihozápadní vítr. Rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré, aby ho předpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech neprojedete ulicí 5. května, opravují tam most, objížďka je vyznačena.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Neděle 9. srpna 6 hodin 5 minut. Dobrý den a hezké nedělní ráno. 10 gólů za pouhých 68 minut a 10 různých střelců. Fotbalová šance liga nabídla mimořádnou přestřelku, na kterou se bude ještě dlouho vzpomínat. Teplice z Plzní se rozešly po divoké remíze 5-5 a více než 8 tisíc diváků vidělo druhý nejgólovější zápas v historii soutěže. My se k němu vrátíme v reportáži po 6:45.
6: Dobré ráno a Ondřej Kapic.

Český rozhlas Plzeň, za 2 minuty bude 6:45. Máme neděli 9. srpna, svátek má Roman, je to jméno latinského původu, které znamená římský a nebo přímo Říman. Romanům vše nejlepší a to samé přeji i vám, kteří dnes slavíte narozeniny, stejně jako třeba herec František Němec, fotbalista a trenér Zdeněk Šťastný, zpěvák Aleš Brychta nebo herec a moderátor Petr Rychlý.

0: Zpěvačka Emigrant v nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň. 7:02.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat od západu oblačnost. Teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů. A foukat má jen slabý jižní až jihozápadní vítr.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: 10 gólů za 68 minut. Fotbalová šance liga nabídla druhý nejgólovější zápas ve své historii. Uslyšíte o něm po skupině Mandraže a hitu Hledá se žena.

0: 6 hodin 21 minut, nedělní dobré ráno, Český rozhlas Plzeň. Celkový gólový rekord české nejvyšší fotbalové soutěže to sice není, ale takhle rychle 10 branek ještě v žádném ligovém utkání nikdy nepadlo. 10 různých střelců to stihlo za 68 minut. Bláznivá přestřelka vyústila v remízu Teplic z Plzní 5-5 a nadchla více než 8 tisíc fanoušků.
1: Vůbec ale plzeňského trenéra Martina Hiského, který 10-gólový zápas zažil jako hráč před 31 lety.
2: Tam to bylo jednoznačný prospěch pro nás, 9-1 se vyhrálo, že jo? Tak tohle to je 5-5, to je úplně jiný zápas, jiná horská dráha. Opravdu mi jako na lavičce nebylo dobře, protože cítil jsem tu euforii, cítil jsem tu sílu, byl jsem nadšený z toho, jak to mužstvo začalo ten zápas. Je to prostě pro ty nestranný diváky výborný zážitek, pro mě jako pro trenéra a pro mužstvo samozřejmě je to šok.
1: Naštvala Hiského ztráta 3-gólového náskoku. Z gólovy bohatého utkání nebyl nadšený ani kapitán Plzně Matěj Vidra.
3: My ani naši fanoušci se moc nebavili. No, bavili se možná tak v té 10. minutě, kdy to bylo 3-0, ale Plzeň jako takový tým prostě stav 3-0 už prostě musí dotáhnout do konce. Nemůže se stávat, aby to skončilo, nevím jak házená.
1: Plzeň dokonce mohla odjet bez bodu. Teplice totiž ve druhé půli překlopili skóre na 5-4, vedení ale neudrželi. Jejich trenér Zdenko Frtěla byl rád, že po zápase nemusel vyhledat lékařskou pomoc.
4: Naštěstí ještě nemusím využívat služby kardiologa. Ten stav si myslím, že se bude ještě chvíli dávat do toho klidového režimu, ale ty nálady byly v kabině zmíšeny. Když pominu ten vývoj toho utkání, tak v závěru jsme mohli definitivně jako udělat fotbalový zázrak, ale to samý nás mohla potrestat i Plzeň.
1: Gólově rekordním zápasem české fotbalové ligy zůstává 3 roky starý duel mezi Zlínem a Mladou Boleslaví, který Středočeši vyhráli 9-5. Z Teplic David Kalvas, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které mohou dnes a zítra překročit 32 stupňů Celsia. Varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Záchranáři upozorňují na větší aktivitu bodavého hmyzu. V případě, že se po včelím, vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost, doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce může totiž nastat i nečekaně. Velhartice na Klatovsku opravují sportovní zázemí v tělovýchovné jednotě v horách Matky Boží. Investují do ní zhruba 1 milion korun a hotovo musí být do léta příštího roku, kdy místní jednota slaví sté výročí založení. Klatovy doplnili další mobiliář do lokality u vrchu Hůrka. Ve zhruba 27 hektarů velkém lesoparku je několik odpočinkových zón i míst se cvičebními a vzdělávacími prvky. Jejich přehled a umístění najdou lidé na informačních panelech u nástupních míst do lesa. Příhraničí Plzeňského kraje, hlavně na Tachovsku, ale i v sousedních bavorských okresech, přibývá lidí z Ukrajiny. Vědci zjišťují, jak jim má pomoci více se začlenit do života. Česko-německý projekt Zápročeské univerzity v Plzni a Hochschule Hof se zaměří především na ženy a mládež ve věku od 14 do 18 let. Výsledkem budou konkrétní doporučení pro samosprávy, školy i další instituce, které s těmito lidmi pracují. Berlínem dnes poprvé projede protestní jízda nahých cyklistů. Akci chtějí účastníci demonstrovat za více respektu, solidarity a větší svobodu těla. Nahou cyklojízdu pořádají organizátoři od roku 2001 každý rok v létě v mnoha městech po celém světě. Fotbalisté Plzně remizovali ve třetím kole šance ligy v Teplicích 5-5. A ještě počasí. Bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat od západu oblačnost. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia a na horách 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Nýřanech je ještě dnes uzavřena Havířská ulice. Důvodem jsou stavební práce. Mějte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Český rozhlas Plzeň, půl sedmé, tři minuty. Dobré ráno v neděli 9. srpna přeje Ondřej Kapic.
3: Mám prostě

0: Kdo je to pytlák a jak ho poznáme?
1: Zloděj. Loupežník.
2: Ten, který chytá zvířata do pastí.
3: Že mě fakt bere do pytle.
4: Že krade.
5: Že to všechno dává do pytle.
6: Ten, který to ty zvířata zabíjí a pak jedí.
7: Ahoj, rádio!
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné nedělní ráno, do minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Neděle opět přinese slunečné počasí, má být jasno až polojasno, později večer začne od západu přibývat oblačnosti, teploty 31 až 34, na horách do 29 stupňů.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Dobrovolný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel. Tipy pro volný čas.
1: Národopisné muzeum Plzeňska láká na výstavu Ladislav Lábek archeologem. Tomu se podařilo ve sbírce muzea soustředit zajímavou kolekci archeologických nálezů. Na výstavě získáte poznatky o každodenním životě obyvatel pozdně středověké a raně novověké Plzně. Závěrečný den tachovských městských slavností nabídne například na náměstí Republiky od 15 hodin vystoupení skupiny Čechomor. Hurvínek 100 z Plzně do Plzně. To je název hravé a interaktivní výstavy v Západočeském muzeu v Plzni, která je věnovaná stým narozeninám legendárního Hurvínka. Na výstavě si zkusíte například být loutkohercem a uvidíte více než 100 artefaktů spojených s Hurvínkem. Hrad Kašper kláká na inscenaci Jonáš a Tingle Tangle v podání spolku Kašpar. Hrát se začne od 21 hodin. Na zámku Luhov na severním Plzeňsku si můžete od 10. do 17. hodiny projít prohlídkovým okruhem. Tak z tipu je to vše, přeji pěknou neděli.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Jak moc

0: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 7 hodin.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Horští záchranáři v Česku měli v červenci 872 zásahů. Dobřany během parných dnů zalévají městskou zeleně častěji než obvykle. V Děněvsi na severním Plzeňsku mají nový symbol obce v podobě sochy anděla. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Je neděle 9. srpna. Zprávy pro vás připravila Lenka Lupínková. Dobré ráno. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. To je o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím a pobodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Frisch.
2: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
1: Dobřany na jižním Plzeňsku během horkých měsíců zintenzivňují péči o městskou zeleň. Mladé stromky do 5 let zalévají každých 14 dnů. Kritické lokality pak každý týden. Podle zahradnice Lucie Burianové patří k takovým místům třeba centrum města.
3: Tvoří tepelný ostrov, takže tam je to oblast Wolframu, kde ty výsadby byly provedené relativně pozdě. Samozřejmě vliv na to měla i technologie výsadby, kdy ty, které se vysazovaly do strukturálního substrátu, který lépe zadržuje vodu, tak ty jsou na tom líp a ty, které byly vysazeny i starší technologií, tak ty jsou na tom hůř.
1: V Děněvsi na Plzeňsku instalovali na návsi plastiku anděla. Dřevěná socha má sloužit jako místo pro setkávání místních i fotopoint pro turisty. Pokračuje nezávislý starosta Děněvsi Petr Chleborát.
4: Chtěli jsme naši náves v Děněvsi oživit, proto jsme zvolili právě anděla. Jako symbol ochrany, naděje, světla a jako tichého strážce celé naší obce. Dřevo jsme vybrali záměrně, je to teplý, živý a přirozený materiál, který patří k venkovu, k řemeslu tradici a každá dřevěná socha je navíc originál. Sport.
1: Fotbalisté Sparty v úvodu nového ročníku šance ligy po druhé prohráli. Ve třetím kole podlehli domácí Mladé Boleslavi 0-2. Teplice remizovali s Plzní 5-5 ve druhém nejgolovějším zápase české nejvyšší soutěže. Bohemians zvítězili ve Zlíně 2-0. Tomáš Saturanský byl vyhlášený nejlepším českým basketbalistou za minulou sezónu. 9. triumfem v anketě vylepšil vlastní rekord. Mezi ženami poprvé vyhrála Ema Čechová. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat od západu oblačnost, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vát bude slabý, jižní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré, aby ho předpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 131. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané auto. Projíždějte tímto místem opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Klidné a příjemné 9. srpnové ráno. Co zajímavého se v minulosti odehrálo právě 9. srpna? Výročí události i známé osobnosti připomene už za pár minut Petr Jungmann. A potom zamíříme na Sušicko. Břehy Otavy tam stále víc obsazuje na pohled pěkná, ve skutečnosti ale invazní netýkavka žláznatá. Do boje s ní se pustili dobrovolníci v projektu s příznačným názvem Netykám si s netýkavkou. Jak chtějí její šíření zastavit, se dozvíme po 7:45.
0: Dobré ráno

0: remember.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
6: Hej, Římani!
5: Nositelů jména Roman. A tady je Petr Jungmann. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fat Boy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brnavu z bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
6: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
5: Pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
6: Je Martin Fuchsa olympijský vítězem!
5: Martin Fuchsa vyhrál finále kánojí oparník stylem start cíl.
7: Jsem teda olympijský vítěz, ne?
8: Ano, ano.
7: Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a... Je to tady.
5: Kulatou 50 slaví rodačka z francouzského Beaumont.
9: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
5: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda. Herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli.

0: Boris invazní netýkavkou žláznatou na Sušicku nepolevuje. Rostlina se nekontrolovatelně šíří na březích řeky Otavy. Pomoci by mohl projekt Netykám si s netýkavkou. Víc o něm povíme v dobrém ránu už za pár okamžiků.
1: Počasí.
0: Teď minutu a půl po čtvrt na osm. Zdravíme po telefonu meteoroložku Martu Suchou a přeji pěkné nedělní ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak skutečně se naplní vaše předpověď, že dnešní teploty překročí 30 a budou tropické?
2: Tak pořád věříme tomu, že ano. Je už v těchto chvílích je opět jasno, nebo skoro jasno s teplotami, většinou mezi 11 a 15 stupni Celsia, v údolích tam jsou teploty nižší, až 8 stupňů. Ještě nižší teploty hlásí stanice v údolích Šumavy, kolem 4 stupňů Celsia, ale jinak i nejvyšší teplota, která je momentálně naměřená v našem regionu, tak je také ze Šumavy. Špičák ten hlásí 19 stupňů, momentálně už 19,6 stupně Celsia. Teploty rychle porostou v průběhu dnešního dne. Jsme už na zadní straně tlakové výše, která bude směřovat dnes už ze střední Evropy dále k východu a proudit k nám, proto bude velmi teplý vzduch po zadní straně této tlakové výše od jeho západu. Bude slunečno i v průběhu dne, jasno až polojasno, a nejvyšší denní teploty skutečně očekáváme tropické mezi 31 a 34 stupni Celsia. Na horách budou mít letní hodnoty 26 až 29 stupňů Celsia v maximech. Vítr tempované pouze slabý, jižní až jihozápadní, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu.
0: Marta Suchá, děkuji a naslyšenou.
2: Slyšenou, hezký den.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Možná jste si ji už všimli u břehu řek a potoků. Vzrostlá květina s množstvím růžových květů, netýkavka žláznatá. Vcelku dekorativní, ale především nepůvodní a invazní. Vytlačuje původní rostliny, přetahuje jim opylovače a zhoršuje stabilitu břehů. Třeba v Sušici si už pro sebe postupně zabírá břehy řeky Otavy, ale i dalších toků. Dobrovolnický projekt Netýkám si s netýkavkou by to měl ale změnit. I když jednoduché ani rychlé řešení to rozhodně nebude.
1: Kytku vezmu a pokusím se vytrhnout z kořeny. Tak tohle ten zvuk, to jsme ji přetrhli, to znamená, že kořen nám zůstal v zemi, což aspoň omezí ten květ, ale je třeba u toho kořene to nějak zlikvidovat.
2: Tak a to už s jedním ze spoluautorů projektu Netýkám se s netýkavkou, Františkem Švalchem, procházíme u břehu Otavy.
1: Jo, ale i ta manipulace s ní opatrně, třeba když budete teda u řeky, aby ty tobolky nepadaly do vody, protože oni se vyživí a dozrajou.
2: Má takové vcelku hezké fialové kvítky.
1: Ona na první pohled vypadá moc pěkně, dokud není taková vzrostlá, že to je megakytka, tak to vypadá skoro jako orchidej. Ale vzhledem k tomu, že není ve svém původním prostředí, tak tady se rozpíná neskutečným způsobem a jak způsobuje potom tu erozi břehu a další negativní vlivy, co má. A je to jednoletá rostlina, která dorůstá skoro 3 metrů a její tobolky, jak už má v názvu, je to netýkavka, takže když se zafouká nebo na ní sedne hmyz, pták, tak to vystřílí až do 7 metrů. Takže takhle ona se šíří, ale když skočí do vody, tak vlastně je to šíření. Nějak po proudu je to prostě neomezené.
2: No a teď tedy, co s ní?
1: Ta kytka v tomhletom období již má tyto bolky, to znamená, pokud by k ní někdo přišel, dotknul se jí a střílela, tak už se jí nedotýkat, protože to je kontraproduktivní. V případě, že ještě nestřílí, tak tu kytku vytrhnout, pokud možno s kořenem, kořen odstranit a dát jí na suché místo.
2: A tady v okolí Sušice je několik odkládacích boxů, kam lidé můžou tu vytrženou netýkavku dávat.
3: Ty boxy najdeme v Sušici na 3 místech zatím a jeden je v Dobršíně, kde vlastně ten letošní projekt končil.
2: To už dodává manažerka projektu Dagmar Rýchová. Letos dobrovolníci vytrhávají netýkavku u řeky na zhruba 15 kilometrech a budou se sem vracet.
3: Jsme připraveni na to, že nás to čeká teďka ještě po mnoho let, než se nám povede aspoň trošku omezit ten výskyt, který kolem Otavy není úplně malý.
2: Podrobnosti o celém projektu Netýkám si s netýkavkou jsou třeba na webu Destinace Sušicko. Ze Sušice Jitka Englová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.
0: 7 hodin 24 a půl minuty do 7:30 a dalších zpráv s Lenkou Lupínkovou vám dnešní ráno zpříjemníme ještě abou.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: žít do 100 let? A jak žít co nejzdravěji? Kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Česko dnes zasáhne další vlna veder. Také v plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat přes 32 stupňů. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Na druhou neděli v srpnu připadá tradičně Den židovských památek. Lidé můžou zdarma nebo za dobrovolné vstupné navštívit více než 60 synagog a hřbitovů v celé republice. V plzeňském kraji bude přístupný třeba židovský hřbitov v Terešově na Rokycansku nebo horská synagoga v Hartmanicích. Rekonstrukce úseku Americké ulice v Plzni se chýlí ke konci. Od pondělí projedou řidiči osobních automobilů i veřejné dopravy. Město za úpravy zaplatilo necelých 40 milionů korun. Zhotovitel také vysadil nové stromy, které mají přispět k ochlazení ulice v horkých dnech. Státní podnik Vojenské lesy a statky převzal ostrahu strategického letiště v Líních na severním Plzeňsku. Areál je teď nepřetržitě střežený s kontrolovaným vstupem osob i vozidel. Povolení ke vstupu vydává krajské vojenské velitelství. Plzeňské Černice dokončují rozšíření sportovního areálu. Jeho součástí je fotbalové hřiště s moderním umělým povrchem, multifunkční hřiště pro míčové sporty i areál pro nejmenší. S koloudací obvod počítá během první poloviny září. U Hauswaldské kaple u Srní na Klatovsku vzniká nová dřevěná stříška nad ruinami staré stavby, do které byl kdysi sveden tamní údajně léčivý pramen. Interiér doplní 160 cm vysoká skleněná socha Panny Marie Lurdské, patronky tohoto poutního místa, kterému se přezdívá Šumavské Lurdy. Požehnání se uskuteční 15. srpna při tradiční pouti. Fotbalisté Plzně stále čekají na první výhru v novém ročníku šance ligy. V Teplicích remizovali ve třetím kole 5-5. A ještě počasí. Bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat od západu oblačnost. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na 139. a 131. kilometru stojí nepojízdná auta. Projíždějte těmito místy opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:30 téměř 3 minuty. Pěkné ráno vám po zprávách. Lenky Lupínkové přeje Ondřej Kapic. I naše další zastávka bude stát za to. V dalším díle našeho seriálu Můj kraj se totiž vypravíme do Kralovic na severním Plzeňsku, kde se narodila třetí dáma české meziválečné módy Arnoštka Roubíčková.

0: o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Arnoštka Roubíčková, rozená Poperová, se narodila 1. června roku 1869 v Kralovicích na severním Plzeňsku. V době mezi dvěma válkami vlastnila v Praze modní salon, který úspěšně soupeřil se zavedenými podniky Hany Podolské nebo Oldřicha Rosenbauma. V jejím modelovém domě si garderobu vybírala hlavně pražská smetánka. Za druhé světové války však pro svůj židovský původ skončila v koncentračním táboře. Roman Stupka si o její rodině povídal s historikem Muzea severního Plzeňska v Mariánské Týnici s Jiřím Křížem.
2: Arnoštka se narodila do rodiny obchodníka Markuse Popra, který vlastně v roce 1856 si založil velkoobchod se smíšeným zbožím v Kralovicích a stal se vlastně jedním z nejvýznamnějších obchodníků v regionu. Se svou manželkou měli dohromady 12 dětí a Arnoška patřila k těm starším, takže velmi záhy asi začal i v tom obchodě vypomáhat.
3: Po smrti rodičů se navíc Arnoštka jako nejstarší ze sester musela postarat o všechny ostatní. Kvůli zápřahu v domácnosti se tak mohla vyučit švadlenou až v 21 letech. Ve svých 26 se vdala za obchodníka s obilím Julia Roubíčka. Ačkoliv si sňatkem společensky i materiálně pomohla, manželství nebylo šťastné a po několika letech došlo k rozvodu. V roce 1916 se modelový dům Roubíček přestěhoval do nově postaveného pražského paláce Koruna na rohu ulice Na Příkopech a Václavského náměstí. Třeba že tehdy největší salony Hany Podolské a Oldřicha Rosenbauma pohlíželi na Arnoštku skrz prsty kvůli nízkému vzdělání a nikdy mezi sebe nevzali, modelový dům Roubíček vzkvétal a prosperoval.
4: Roubíčková hodně dbala na propagaci, takže v časopisech je hodně fotografií a jsou kresby z toho salonu zveřejňované. Takže ona se skutečně tak jako o tu publicitu starala.
3: Říká Eva Uchalová, kurátorka Umělecko-průmyslového muzea. Modely salonu Roubíček byly ovlivněny stylem secese a art deco a vyhledávala je především pražská smetánka. Rázný konec modelového domu Roubíček udělala druhá světová válka.
4: Arnoška Roubíčková bohužel tedy dopadla jako tisíce jejich spoluobčanů židovského původu. Přestože jí bylo přes 70 let, asi 72, 73, byla zařazena do transportu do Terezína a odtamtud potom dále a takže velice rychle zemřela.
3: Dodává Eva Uchalová. Arnoštka Roubíčková byla nejspíš internována v terezínském táboře. Později byla přesunuta do vyhlazovacího tábora Treblinka, kde pravděpodobně roku 1942 zemřela v plynových komorách. Z Kralovic, Roman Stupka, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo 7:45.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, později večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty dnes 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se

0: Na malou chvíli byla ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň i Anna K.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
0: Práci v televizi teď představí Miroslav Donutil.
2: Jaká je práce v televizi? Je to těžší než v divadle, co takový dlouhý dialog? No co pak dlouhý dialog, to jde. To je v pořádku, na ten se připravíte, naučíte se ho a když tam uděláte chybu, tak vám to všichni prominou. Horší to je, když po takovém dlouhém dialogu máte jednu větu. To se mně stalo tady v Brně, když jsem v televizi začínal. Pánové Karlík a Dufek vedli velmi dlouhý dialog, asi 15 stran, a já jsem přišel na konci a řekl jsem, pánové, pan ředitel už přijel. Tak na těch zkouškách to tak jako proběhlo, pak to spustili na ostrou, oni odvedli těch 15 stran toho dialogu, já jsem přišel a řekl jsem, pánové, pavěři se sestat. Teď se všichni zarazili, jo, řekli, no nic, no tak on je takový neskušený, ještě to dáme jednou, tak jsme šli znovu na to, oni museli kvůli tomu celých těch 15 stran znovu, to vidíte, jak mě měli rádi, že jo, já jsem přišel, řekl jsem velmi zodpovědně, už jsem na to byl připravený, řekl jsem, pánové, pan ředitel, to se ostal. No tak to už mě měli všichni za blba a přesto všecko ten režisér byl tak tolerantní, že mě dal ještě jednu možnost, já jsem to znovu naběhnul, už jsem byl na to soustředěný maximálně, klepal jsem se a řekl jsem, pánové, pan ředitel, jo, nic už ze mě nevyšlo a víc možností už mě nedali. Byla to první přeobsazená role v tom filmu, pak jich bylo víc, ale místo mě nastoupil můj spolužák, který tu větu řekl velmi pregnantně a čistě, ale bohužel na začátku toho dialogu. Takže to nedávalo smysl a museli to točit ještě jednou. Máte nějaké pěkné a veselé zážitky s policií? No, tu mám spoustu zážitků s policií nejrůznějšího druhu, ale tady v Brně se mi stala jednou úžasná věc. Jedna naše kamarádka, byla to řekyně, ona se vdala do Anglie za jednoho pracovníka firmy IBM a vrátili se sem na veletrh, shodou okolností v tomto termínu jako teď, protože i teď tady probíhá veletrh a oni sem přijeli a my jsme za nimi byli ve stánku se podívat a to víte, to bylo tenkrát něco, dostali jsme od nich napít něčeho, dostali jsme cigaretky levné a já nevím, zdarma, já už nevím. A pak jsme odsud odjížděli a oni si vybrali hotel Internacional a se Internacionálu, že budeme pokračovat v Continental. A nabrali jsme to přes náměstí Svobody. Já jsem říkal, tam nemůžeme jet přes náměstí Svobody, tam nás zastaví a odsud se nedostaneme. Oni, ne, to není problém, to klidně projedeme. Tak jsme jeli. Samozřejmě, že uprostřed Svobodňáku nás zastavili, že jo. Ta naše kamarádka otevřela dveře a oni říká, dobrý den, dobrý večer, paní řidičko, kontrola řidičského průkazu. No, já nemám chuť vám dávat nějaký řidičský průkaz, protože mě si nezajímá teďka to, jestli vy mě budete něco kontrolovat nebo tak. Jo, takhle, no tak vy nám dechnete do balonku, jo? Tady máte balonek, nebudu dechat, mě si nechce dechat vám do balonku. Já budu dechat tam, kde já chci a ne do vašich balonků. Tam si dechejte vy a mě to nezajímá. Not interesting. No tak to nám dechnete, to se spolehněte, to jsou naše zákony, tam nám dechnete a o to. No podívej si, když lidé látí radost to, já ti tam dechnu, mě to úplně jedno. Desím tím balonek, naštěstí já jsem žila v Brně tady dlouho, tak trochu ti rozumím, ale ti tam dechnu, ukáž, udělám fukaráča a uděláme. No, foukla do toho balonku, to zmodralo, zezelenalo, ten policajt na to koukal, jak vyděšený, říká, no tak tohle ne, okamžitě vystupte, odevzdejte klíčky, auto odstavte, takhle v tomhle stavu nemůžete jet. Říká, ale já taky nejedu. A ukázala do toho vozu a ten policajt se tam naklonil, říká, Tondo, oni mají volant na pravý straně.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Úřady práce začnou vyplácet superdávku prvním žadatelům a přijde nejpozději ve středu. V Nýrsku dnes odborník vysvětlí význam a symbolu na náhrobcích židovského hřbitova. Záchranná stanice živočichů v Plzni varuje před zvýšenou aktivitou netopírů. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Pěkné nedělní ráno vám přeje Lenka Lupínková. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku.

0: a nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácnostem, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
1: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Nýrsko se dnes připojuje ke dni židovských památek. Tradičně připravilo komentovanou procházku židovským hřbitovem. Zaměřená tentokrát bude mimo jiné na symboly na náhrobcích, říká místostarostka Eva Denková z Volby pro Nýrsko.
2: Celý den bude židovský hřbitov otevřen veřejnosti a od 2 hodin potom, kdo by chtěl slyšet nějakou zajímavost o židovském hřbitově, tak tam budeme mít odborníka pana Achaba Heidlera, který nám přiblíží náhrobky a historii židovských hřbitovů a tak dále.
0: Podle plzeňské záchranné stanice živočichů jsou současné klimatické podmínky ideální pro netopíry. Otevřeným oknem pak můžou vletět do bytu a domů. Podle záchranářů je proto důležité nenechávat otevřená okna bez ochranných sítí, říká Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
3: Víme, že pokud do bytu vám přiletí netopír 1, 2, 3, a jsou to většinou průzkumníci, který hledají místo na to, kde by celá ta kolonie mohla potom přečkat přes ten den. Jste-li na dovolené, tak vám tam ideálně táboří 14 dní a to ten byt úplně zničí.
0: Před 81 lety shodili Američané atomovou bombu na japonské město Nagasaki. V pořadí druhá a zatím poslední jaderná bomba použitá ve válce zabila až 80 tisíc lidí. Předtím Američané bombardovali taky Hirošimu. Údery na města uspíšily japonskou kapitulaci a konec druhé světové války v Tichomoří. Sport. Fotbalisté Plzně remizovali ve 3. kole šance ligy v Teplicích 5-5. Viktoria přitom vedla v 10. minutě 3-0. Příčiny ztráty náskoku našel trenér Západu Čechů Martin Hyský.
4: V momentě, kdy jsme vedli o 3, kdy jsme vedli o 2, tak možná někteří naši hráči nabili dojmu, že můžou hrát trochu víc lehkovážně. Byly tam nějaké jednoduché ztráty míčů. Myslím si, že jsme zbytečně volili složitý přihrávky a složitý řešení do prostředka hřiště.
0: V příštím kole nastoupí Západočeši doma proti Zlínu. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat od západu oblačnost. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vát bude slabý jižní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré, aby ho předpověď na 2. stupni, tedy střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu opravují vozovku a provoz je svedený do jednoho jízdního pruhu. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. 8:05 si můžeme v kostce říct, jak bude vypadat další půlhodina dnešního dobrého rána. Tak nejprve se vydáme do zvířecí říše. Věděli jste třeba, že pásovci patří k opravdu pozoruhodným obyvatelům naší planety? Co všechno dokážou a čím jsou výjimeční, řekne Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. A potom zamíříme k rybníku Velká Anna v Novém Sedle. Vodní hrádky tam nabídly závody netradičních plavidel, aquasorbing, ale i další disciplíny a přilákaly stovky návštěvníků. Jaká byla atmosféra, popíšeme po 8:45.
5: Dobré ráno.

0: Zášebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě a nebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: skupina Eruption.
1: Počasí.
0: 2,5 minuty po 4:09 si můžeme říct, jaké počasí můžeme dnes očekávat. Má být jasno až polojasno, později večer začne od západu přibývat oblačnost. Dnešní maximální teploty 31 až 34 stupně, na horách naměří od 26 do 29 stupňů. O tom, jak bude zítra, si ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň popovídám okolo 8:45 s meteoroložkou Martou Suchou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Pátý ročník akce Vodní hrádky na rybníku Velká Anna v Novém Sedle na Sokolovsku přilákal stovky lidí. Program byl určený jak pro děti, tak i dospělé. Podrobnosti už po písničce Terny Rolincové.

0: 8 hodin 21 minuta, na půl devátou chystá Lenka Lupínková další nové zprávy. Závod netradičních plavidel, aquasurfing, ale i slalom nebo plavba na šlapacím kole. Tak to je jen část programu vodních hrátek na rybníku Velká Anna v Novém Sedle na Sokolovsku. Pátý ročník akce přilákal stovky lidí a bavili se jak dospělí, tak i děti.
1: Stále běží 16 soutěžních stávěž pro dětičky.
2: Tak musíš zatím proběhnout ten slalom, po?
3: Soňo, vaše stanoviště, co tady všechno děti musí splnit?
2: Děti si napustí vodu a střílí míčky z plechovek. A to druhé stanoviště je, že vezmou si pálku s míčkem a obchází kužely.
3: Matěj, tak co máš všechno za sebou?
4: Slalom s míčem.
3: Určitě jsi střílel na plechovku vodou, viď?
4: Střílel na plechovku vodou, pak s tou pálkou a tím míčemkem v kalímkem s vodou.
3: A zvládl jsi všechno?
4: Jo.
3: Jak se těšíte na vodu?
5: Super, moc se těšíme na vodu.
3: Se synem?
5: Ano, se synem.
3: Takže Jane, jdete se projet ve šlapadle a máte to rád takhle po vodě?
5: Určitě, ale moře je lepší, ale věta jde nejblíž, takže využijeme situace. A aby jsme si to tady užili dneska.
3: Teď se projedete, budete i soutěžit?
5: Určitě. Teď jsme přijeli, teď se jdeme projet a jdeme soutěžit.
3: Josefe, tak jsou tady i vany, to je k čemu?
6: Vany jsou vlastně k čemu, že si vlastně sednou doprostřed a vlastně rukama pádlujou do nějakého cíle a potom i naspátek.
3: Je to těžké?
6: Je to těžký.
3: Tak musíme říct, že ty vany jsou nadnášené. Mají po stranách připevněné takové roury.
7: To jdeme zkusit, aby byla sranda nějaká.
3: Jste odvážní a jdete do vany.
7: Jdeme do vany.
3: A zkusíte se rukama někam dostat?
7: To se pokusíme. A kam se dostaneme, nevíme.
3: Lenka se synem, Lukáši, těší se do vany?
8: Jo, snad to bude bez koupele.
3: Roberte, jste na šlapacím kole na vodě, jaké to je?
9: Hrozně pomalu se to otáčí, ale obdivuju, jak je to hezky udělaný po domácku a líbí se mi to.
3: A poprvé, nebo už jste si to zkoušel někdy v předešlých ročnících?
9: Ne, jsem tady projížděl na kole a viděl jsem to, tak jsem řekl, že se musím zajet a vyzkoušet si to.
3: A co je na tom nejhorší?
9: To otáčení. Má to hrozně dlouhý akční rádius, ale jinak je to fajn.
3: A to kole je vlastně umístěné na plošině tak, aby se dalo na té vodě jezdit. A když šlapu, tak budu pohánět ty klapky, které jsou zádu jako dvě kola.
10: To taky chcete?
11: Já bych na to kolo, prosím, nechce.
10: Můžete?
3: Stelo, chcete si zkusit taky šlapací kolo na vodě?
11: Ano.
3: A už jste to někdy zkoušela?
11: Nikdy jsem to ještě neskoušela.
3: Láká vás to?
11: Strašně.
10: Jako na kole. A můžete jet. A šlapáme pomaličku, tak.
3: Robert se Stelou to dobře zvládají na šlapacích kolech. Pepo.
10: Jo, zvládají to.
11: No.
3: Prosím.
11: Robert se trochu rozdováděl.
3: Manžel.
11: Manžel, ano.
3: A říká
11: Šárka.
3: Šárka. Tak jde vidět, že to vašeho manžela baví, když říkáte, že se rozdováděl. Dlouho přemýšlel, než se odhodlal to zkusit.
11: Vůbec. Hned jak to viděl, tak šel.
3: A vidíte, už se vám vzdaluje. Dcera ta ho dohání, ještě tedy kus od něj, ale možná se někde potkají.
11: Možná ano.
3: Tady na té akci jste poprvé.
11: Tady na té akci ano. Jako super, dobrá atmosféra.
3: Všichni mají tu správnou náladu.
11: Já myslím, že jo.
12: Hrátky na Velké Aně pokračují i dnes, a to od 10 do 17 hodin. Z Nového Sedla na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Je půl deváté.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Meteorologové varují před vysokými teplotami, které mohou dnes a zítra překročit 32 stupňů. Varují taky před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Záchranáři upozorňují na větší aktivitu bodavého hmyzu. V případě, že se po včelím, vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost, doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce může totiž nastat i nečekaně. Velhartice na Klatovsku opravují sportovní zázemí tělovýchovné jednoty v horách Matky Boží. Investují do nich zhruba 1 milion korun a hotovo musí být do léta příštího roku, kdy místní jednota slaví sté výročí založení. Klatovy doplnili další mobiliář do lokality u vrchu Hůrka. Ve zhruba 27 hektarů velkém lesoparku je několik odpočinkových zón i míst se cvičebními a vzdělávacími prvky. Jejich přehled a umístění najdou lidé na informačních panelech u nástupních míst do lesa. Při hraničí Plzeňského kraje, hlavně na Tachovsku, ale i v sousedních bavorských okresech přibývá lidí z Ukrajiny. Vědci zjišťují, jak jim pomoci více se začlenit do života. Česko-německý projekt Zápročeské univerzity v Plzni a Hochschule Hof se zaměří především na ženy a mládež ve věku od 14 do 18 let. Výsledkem budou konkrétní doporučení pro samosprávy, školy i další instituce, které s těmito lidmi pracují. Berlínem dnes poprvé projede protestní jízda nahých cyklistů. Akci chtějí účastníci demonstrovat za více respektu, solidarity a větší svobodu těla. Nahou cyklojízdu pořádají organizátoři od roku 2001 každý rok v létě v mnoha městech po celém světě. Fotbalisté Plzně remizovali ve třetím kole šance ligy v Teplicích 5-5. A ještě počasí. Bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat od západu oblačnost. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Klatovech je až do 15. srpna uzavřena Vaňkova ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vysílání nedělního Dobrého rána pokračuje dál. Máme 3 minuty po půl deváté. Ondřej Kapic přeje dobrý den a příjemné vstávání už do 9. srpnového dne. Před námi Karel Gott a Marcela Holanová. A pak si slovo vezme Roman Stupka s dalším dílem slovíčkaření. V tom dnešním si posvítíme na původ slova džíny.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Džíny. Za doby mého mládí, tedy ještě za socialismu, byly tyto kalhoty pojmem. Kdo měl džíny, ten byl někdo. Ony totiž byly k dostání pouze v takzvaném Tuzexu, kde se dalo za jakési kupóny nakupovat západní zboží. Ale nás bude spíš zajímat, jak přišly džíny ke svému jménu. Většinou máme zafixováno, že mají původ v Americe, proto se jim také říkávalo texasky, neboť si je kdysi oblíbili texasští kovbojové. Pravda je ale jiná. Název pochází z označení modrého barviva, které se na kalhoty používalo, z francouzského bled jeans, tedy janovská modř. Z čehož vzniklo anglické jeans. Dříve se v zemích československých používalo i slovo rifle, podle názvu italské společnosti, která kalhoty začala jako první distribuovat i do socialistického Československa.

0: to zpíval v nedělním dobrém ránu minutu před 8:45.
1: Počasí.
0: Je neděle 9. srpna, jaké přinese počasí, to už je otázka na meteoroložku Martu Suchou, které přeji dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jak to vypadá teď prozatím s teplotami, promiňte?
2: Já se omlouvám. Zatím teploty jsou v tom chladném ránu ještě poměrně nízko, mezi 15 a 20 stupni Celsia zatím.
0: Ovšem ty teploty překročí dnes avizovanou tropickou třicítku. Řekl bych, že docela hodně. 34 stupňů maximálně dnes.
2: Máte pravdu, den bude slunečný a tropický. Tropické teploty naměříme na většině míst regionu, to znamená tropické vyšší než 30 stupňů Celsia. Maxima očekáváme nejčastěji od 31 do 34 stupňů Celsia a velmi teplo bude i na horách, tam budou teploty letní, ale od 26 do 29 stupňů. Vítr povane pouze slabý jižní až jihozápadní.
0: Zítřek, tedy pondělí, přinese podobné nebo ještě teplejší počasí?
2: Tak přinese trošku více oblačnosti, možnost slabých srážek, i když s malou pravděpodobností. A máte pravdu, že ty teploty odpolední budou ještě vyšší, bude vrcholit ten příliv velmi teplého vzduchu od jeho západu. Zároveň už nás bude ovlivňovat i studená fronta, která bude směřovat přes střední Evropu k východu. Večer a v noci na zítřek přibude oblačnost, může výjimečně slabě zapršet a pochladnějších nocích bude noc na pondělí teplá. Nejnižší noční teploty očekáváme mezi 18 a 15 stupně Celsia. Přes den pak bude polojasno, odpoledne bude skupovitou oblačností a místy se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Bohužel bude srážek málo a pravděpodobnost bouřky s vyšším srážkovým úhrnem je jen velmi malá. Příliv velmi teplého vzduchu tedy bude vrcholit s maximy mezi 33 a 36 stupni Celsia. Očekáváme silnou zátěž teplem na zdraví, je vydaná výstraha, spolu s ní také další na vysoké teploty ovlivňující hospodářství a infrastrukturu a nadále platí i výstraha na požáry.
0: Jste říkala, že ta teplá fronta bude vrcholit, to znamená, máme se připravit, že od úterka teploty půjdou dolů?
2: Ten příliv velmi teplého vzduchu bude vrcholit zítřejším dnem. Teploty od úterý budou nižší, ale nebude to výrazné ochlazení. Nebudou tropické dny, ale letní dny od úterý budou nadále.
0: Takže do těch 30 stupňů, jak jsme měli teď v posledních dnech.
2: Ano, vypadá to, že ani ne do 30, spíše hodnoty kolem 27, 26 stupňů Celsia v maximech nebo do 28. Postupně ale během toho týdne se budou teploty zvyšovat, dostaneme se určitě zase ještě i na tropické hodnoty a ty dny budou většinou slunečné.
0: Završuje svoji předpověď Marta Suchá. Děkuji za to a přeji pěkný zbytek víkendu. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou. Hezký den.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Národopisné muzeum Plzeňska láká na výstavu Ladislav Lábek archeologem. Tomu mu se podařilo ve sbírce muzea soustředit zajímavou kolekci archeologických nálezů. Na výstavě získáte poznatky o každodenním životě obyvatel pozdně středověké a raně novověké Plzně. Závěrečný den tachovských městských slavností nabídne například na náměstí Republiky od 15 hodin vystoupení skupiny Čechomor. Hurvínek 100 z Plzně do Plzně, to je název hravé a interaktivní výstavy v Západočeském muzeu v Plzni, která je věnovaná stým narozeninám legendárního Hurvínka. Na výstavě si zkusíte například být loutkohercem a uvidíte více než 100 artefaktů spojených s Hurvínkem. Hrad Kašper kláká na inscenaci Jonáš a Tingle Tangle v podání spolku Kašpar. Hrát se začne od 21 hodin. A na zámku Luhov na severním Plzeňsku si můžete od 10 do 17 hodin projít prohlídkovým okruhem. Z tipů pro volný čas je to prozatím vše. Hezkou neděli.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: K nové zdravotní pojišťovně přijde každý rok asi 60 tisíc lidí. Poslední možnost pro letošek mají do konce září. Soustava Boleveckých rybníků v Plzni má nadále dobrou kvalitu vody. V Klatovském lesoparku Hůrka jsou nová vyhlídková místa i naučné prvky. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupínková. Do konce září můžou lidé zažádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na pobočkách. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí, uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
2: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu.

0: skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba vzdáleným přístupem a podobně.
1: Současné vysoké teploty zatím neovlivnily kvalitu vody soustavy Boleveckých rybníků. Teplota vody se podle hydrobiologů pohybuje kolem 27 stupňů a se sesinicemi se tam lidé nesetkají. Narazí ale na jiné vodní rostliny, říká plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras.
2: Nejlepší podmínky jsou na rybníce Šídlovském a Boleveckém, kde je průhlednost kolem 4 metrů. Na obou rybnících je třeba počítat s tím, že plavec může se setkat s vodními rostlinami. Na Seneckém rybníce je sice průhlednost velmi vysoká, 2,5 metru, ale vodních rostlin je tam z celé soustavy nejvíc, takže je to jenom pro ty, kteří ty rostliny cení a nějakým nevadí.
1: Vodní rostliny nejsou podle hydrobiologů pro plavce nějak nebezpečné. Klatovy doplnili další mobiliář do lokality u vrchu Hůrka. Ve zhruba 27 hektarů velkém lesoparku je několik odpočinkových zón i míst se cvičebními a vzdělávacími prvky. Jejich přehled a umístění najdou lidé na informačních panelech u nástupních míst do lesa, upřesňuje místostarosta Martin Kříž z Nestraníků.
3: Na vyhlídce pod svatým Martinem, kde je krásný výhled na Šumavu, tak máme vyhlídkové téměř molo, kde si můžou návštěvníci sednout nebo lehnout a pozorovat Šumavu. Přidali jsme různé zase balanční prvky, cvičící prvky a také naučné tabule o historii Hůrky.
1: Po ruském masivním útoku na ukrajinskou Oděsu je ve městě minimálně 8 zraněných. Moskva v noci udeřila raketami i bezpilotními letouny. Na několika místech vypukl požár a v celém městě vypadla elektřina. Jedná se o největší ruský útok na Oděsu od začátku tohoto roku. Nejméně 2 mrtví a 13 zraněných je po dalším ruském útoku v Charkově, oznámil to tamní starosta Ihor Terechov. Sport. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistrní světa. Na šampionátu v americkém Eugene vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švabíkové. Desetibojař Adam Juliš získal bronz v osobním rekordu 7877 bodů. Jasným vítězem se stal švédský favorit Liam Beloda Silva v letošním nejlepším světovém výkonu 8112 bodů. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat, od západu oblačnost, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vát bude slabý jižní až jeho západní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plané na Tachovsku je až do října uzavřena nádražní ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Otázky Tondy Procházky.
5: Dobrý den. Vítám posluchače Českého rozhlasu. Vítám i vás tady v divadle Josefa Kajetána Tyla v Mýtě. Když se dělá zkoušky na damu, tak je hrozně rozklepaný a hledá výraz jakékoliv podpory. A já, když jsem vypadl tehdy z té zkušebny, kde byla ta komise a tohle, byl jsem celý spocený, rozklepaný, vyděšený s jedinou myšlenkou, která byla, proč jsem sem, Kriste Pane, jenom lezl. A najednou tam stál takový sympaťák na chodbě a skoro naivně se tak jako na mě usmíval a říkal, byl jsi dobrý, což mě hrozně potěšilo. A tenhle ten člověk, který mi jako dodal sebedůvěru, že jsem přijel potom i na druhé kolo, je vlastně do dneška můj dobrý kamarád a spoluherec Zdeněk Žák. Dobrý den, Zdeňku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Posaď se, prosím tě. No, jo. Posaď se u nás.
6: To dlouho neseděli. No.
5: Jsme, No ne, tak ty jsi seděl v autě, že jo? A
6: no, tak.
5: Teď jsi tady. Ty jsi chodil na ramu se mnou, že jo, takhle.
6: A já jsem chodil v ročník vejš.
5: Jo. A ty si na mě fakt, to si asi nepamatuješ.
6: Pamatuju si tohle, jo? To si pamatuju, ano.
5: Vy jste
6: ty jsi měl
5: takový...
6: oblek.
5: Co?
6: V oblek jsi měl.
5: No já přijel skromně.
6: Takovej prostě...
5: To škoda, že to
6: všecko nový.
5: Posluchači všecko. Nevidí ten ksich, co teďka dělá. No, tak byl jsem samozřejmě, jsem se hezky oblík, když jsem byl do sídelního města. Prosím tě, já byl, když někdo mluvil takzvaně pražsky, mě to znělo, to i uklizečka vypadala jako...
6: No ne, tam jste byli ve obleku jenom dva.
5: Jo?
6: To byl ty a Kajzer.
5: Aha.
6: Kajzer měl možná, taky oblek a
5: já
6: botýla.
5: Jsem mu půjčil ten můj. No, člověče se Soldou, no to byl můj spolužák. A my jsme potom chodili, ale už jako z hecu, stejně oblečený.
6: No, tak.
5: My jako měli jsme takový klobouky, jsme si opatřili a lidi si mysleli, ne že jsme dvojčata, ale že jsme homosexuálové.
6: No, ano, protože totiž to byla taková móda tehda za to, to vlastně byl těžký totáč, jako když mi chodili na damu. A to prostě
5: a předtím byl lehkej,
6: kluci nebo jak... tam si hráli na homosexuály, jo. Takže jak ses vyspala, jak tohle to prostě. A takhle to jelo, celá škola byla plná homoušů, jo. To začal tenhle ten ročník, jo. Kajzer, Procházka.
5: No, ale my jsme tím asi provokovali, protože já vím, že my jsme chodívali před hlavní nádraží. Tam se večer vždycky scházely tyhle ty party těch gejů. No a my jsme je samozřejmě provokovali s Holdou. Drželi jsme se za ruce, procházeli jsme kolem.
6: No, protože...
5: A měli jsme co dělat, aby jsme dostali do držky.
6: No.
5: Tady upozornil, protože vždycky nás hnali smickým krokem, protože věděli, že k ním nepatříme.
6: Tak tehdy se tam dalo kde schovat, že jo? Protože tam bylo jezírko, byly tam skály udělaný takový. Ale to ještě to nádraží hlavní nevypadalo, jako teď vypadá.
5: Jo. Prosím tě, já jsem někde se dočet, jestli je to vůbec pravda, že ty učíš na mezinárodní škole obor muzikál, nebo co? Je to možný?
6: Ne, to jsem učil, to si já už tam neučím na té škole.
5: Ty jsi učil muzikál?
6: No, já jsem učil muzikál, no.
5: Nekece.
6: Herectví na muzikálu. A pak jsem přešel...
5: Aha, a jaký je, to mě zajímalo, jaký je herectví normální a jaký učil jsi na muzikálu?
6: To prostě, nevím, kdo to vynalez, ale to herectví je buď to špatný, nebo prostě no dobrý.
5: Právě.
6: Ale to herectví se neliší.
5: No je.
6: Jo. Ale prostě...
5: No to říkám já. Já se jenom ptám, jaký teda ty jsi učil... Ty jsi učil herectví.
6: Jako, to se učí jako činohra, no. Prostě jo. Učí. Jako činohra, taky činohra. Jako na muzikálu. Muzikálový herectví neexistuje.
5: Tak stejně jako jo. Operní herectví, že jo? To...
6: Jako operní herectví je taky z činohry vlastně, že
5: ano,
6: jo?
5: Ano, no. Ano.
6: Učil jsem tam 10 let na Mezinárodní konzervatoři, no.
5: Jaký jsi učil muzikálový herce, slavný?
6: No, potom na herectví jsem třeba učil tu, ona se jmenuje Pecháčková.
5: Aha, tu znáte
6: Pecháčko? Měli jste Zoo.
5: Jako pražský Zoo?
6: Seriál Zoo.
5: Aha, to jsem tak neviděl.
6: Tak tam hraje tu hlavní roli.
5: Aha, tak to jsme doma.
6: Zoo, no, tak... Výborná holka, ale...
5: Ale určitě,
6: Ježišmarja. Míša Pecháčková prostě tak... Ta se takhle... Ale ta už na tu školu přišla, už to točila.
5: Aha.
6: No.
5: Ale že jako v muzikálu nějakým jako...
6: No, pak je tam... Pak tam... No, kdo tu školu má třeba? Burešová.
5: Jo?
6: No, ta má tuhle tu školu.
5: Aha, prosím. No, já Evu Burešovou jsem si několikrát dělal, no. Teďka naposledy Bodyguarda.
6: No.
5: No.
6: A pak ještě... Feličita Prokešová.
5: To no je to teď... je, ta je výborná.
6: No,
5: s tou jsem taky pracoval.
6: Tak ta má tuhle tu školu.
5: Krásná
6: holka. A Zuzanka jí má taky, no vlastně.
5: Tvoje dcera?
6: No.
5: Tu jsi taky učil?
6: Ne, tu jsem já neučil, to by nešlo. To ne. To by jsme se zabili.
5: No, určitě. No, můj otec byl výborný klavirista a máma chtěla, aby mě učil. A učil mě asi jenom 2 dny. No, protože vzal takový, při první hodině usnul a při druhé hodině vzal, víš, jak je to otevřený, ten klavír?
6: No.
5: Tak tím mě přirazil ty prsty, jak byl naštvaný, že to tak kopu, víš? Já se hrál hrozně blbě, no. Jasně.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: pořadem Otázky Tondy Procházky jsme dnes v Mýtě na Rokycansku. Naším prvním hostem je Zdeněk Žák.
1: No jo, ale víš, co mě zajímá, chlapče? Ty bydlíš mimo Prahu, že jo?
2: No, já jsem rozenej Pražák přímo z Václaváku.
1: To víme, ano.
2: Z Krakovské ulice od domu módy. No a tam, když jsem se...
1: Tam jsou teďka ty nevěstince, ne? Nebo jak to...
2: Ty jsou hned vedle. Je Krakovská, tam je jenom jeden věstinec a pak jsou smečky a tam
1: smečky.
2: Jsou čtyři.
1: Tam, jich
2: tam
1: jako...
2: jsou čtyři a tam chodí ty černoši.
1: Ano, smečky černoků tam chodí.
2: Moc hezký to tady, pojďte.
1: Ano, ano. Tady vždycky říkal Míša Pavla, tady šel do Činoheráku, jo, tak jak vždycky lákali a říkal, ne, já jsem tady z vedlejšího podniku. No. No a takže vy bydlíte u Prahy a ty tam
2: no
1: máš
2: No a to prostě tam jsem bydlel celý život a pak jsem se podruhý oženil a žena měla dvě dcery a teda má dvě dcery a ty měly problémy s průduškama, jo, tak jo. Nějaký astma. Tak jsme se přestěhovali, jsme to zbalili a přestěhovali jsme se vlastně, já tam bydlel na Barandově, tak z Barandova jsme se přestěhovali potom do Přistoupimi, k Českýmu Brodu.
1: Jasný, ale mě zajímá ty tvoje zvířata. Ty jsi jednou vyprávěl někde, nevím, kde to byla to strašná sranda, jak přišli k vám natočit z televize, myslím, z Primi.
2: No jo, no, tak to. To bylo takový období, kdy prostě se ukazovalo, jak herci žijou a jak se starají o zvířátka. Ono těch herců moc není, který mají zvířata. My jsme měli strašně moc zvířat. Najednou volali, jestli si můžou přijet natočit nějaký zvířata, že bych o nich vyprávěl, tak přijeli, to bylo léto, já jsem jim vyprávěl o zvířatech a takhle. A potom najednou asi za týden nebo za 14 dní volali znovu, že by chtěli ještě natočit slepice. A já se říkal, a proč jste tady byli? No to my jsme to chtěli s někým jiným, s Vidrou, ale Vidra si zlomil nohu. Já říkám, no my máme slepice, no tak, ale Nálepková taky má slepice, má statek, Paulová bydlí na vesnici.
1: Já mám slepice na paprice.
2: Vy se tváte nejblíž, kdyby to šlo tohle. Tak já si říkám, tak jo, tak přijďte, no, je to placený, tak prostě. Tak oni jakože přijedou za týden v sobotu. A já jsem seděl doma a říkám si, máme teda slepice, ale... Tak já se asi, o ty se stará žena, jo? A já se říkám, půjdu se tam podívat, jak to vypadá. Tak jsem přišel a teď jsem zjistil, my měli koupený slepice z Velkochovu, protože ty jsou nejlevnější. Oni, než by je zabili, tak je dají jako na prodej. A oni, jak tam žijou v tom strašném chumlu, tak oni si vytrhávají ty... Péra tady ze zadku, jo. Takže tam bylo 15 slepic a měli to úplně červený takový ty zadky. A já jsem si říkal, Ježíš Mariano, to nemůžou přijít natočit tohleto. Toto se tohle... Tak říkám, hele, ženě říkám, hele, Zuzko, to nemůžeme. Musíme sehrat někde slepice nějaký normální. Tak jsme vyrazili do auta, vzali auto a teď jsme objížděli ty vesnici a vždycky čuměl přes plot a když tam byly nějaký pěkný slepice, tak jsem začal ty lidi přemlouvat, jestli by nám dvě neprodali nebo tři. No lidi tak jako prodali vždycky za 150 korun nám prodali slepice, tak jsme si takhle nakoupili 15 slepic. Ty bílý slepice s těma vytrhanýma zadkama jsme dali do takového pytle a dali jsme je na půdu, jo. A tyhle ty nový jsem vypustil prostě do kurníku, prostě k těmhle těm, co tam nebyli žádný, tak a nechali jsem je tam. Oni přijeli druhý den, ta televize, vyšli jsme tam nahoru a já teda měl nazbíraný vajíčky od těch starých, jo, abych jim vyprávěl o těch slepicích, jenomže jsem nevěděl, že ty slepice, jak oni to tam neznali, tak byli v takzvaném obraném postavení. Jo. Oni byli hlavama k sobě, v takovém jako kruhu a jenom s těma pařátama prostě takhle kolem sebe sekali. Tak tam jsem vůbec nešel, jo. A vytáhl jsem ty vajíčka a říkám, že to je úžasný, ty slepice, že jako se o ně člověk nemusí skoro starat, oni si nakrmějí se sami a všechno. A, no tak oni si nafilmovali slepice a když jsme odcházeli, tak šla malá dcera Zuzanka, ta, co teď hraje divadlo, a šla, to jí bylo tak 3 roky, a říká, tati, a co bude s těma slepičkama v tom pytli na té půdě? Hele, ten to bude líto, neze, nebudou ve filmu. Já jsem říkal, a o jakých slepičkách mluvíš? A no ty slepičce, co jsou na půdě. Říká, prosím tě, kde by se na půdě vzali slepičky? No musel jsem z ní udělat idiota, jakože máme nevyvinutý dítě, no. A potom přišel ten režisér a říká, hlejte, ono by to ještě chtělo něco, jako ty slepice, to je výborně, ale chtělo by to něco takového, jako legračního, nebo... Já si říkám, no, máme tady nádherný pozorovat, ale to jsem nevěděl, tohle. Když si hraje, máme tady Fredku a máme tady kocoura, jo. A když si ten kocour hraje s tou Fredkou, to je tak roztomilý. Ale to jsem si vymýšlel. A předtím Zuzanka snesla dolů, měli jsme malý králíčky takový prostě narozený zrovna, tak je snesla dolů a
1: já už vím, jak to
2: začala,
1: skončí,
2: protože no herečka, takže to je Bělásek, to je Černásek, to je Žlutásek a tyhle, a vyprávila o těch, tak oni taky natáčeli a potom říká, tak dáme teda ty zvířátka k sobě, aby si hráli, jo. No ty nože, tak tam máme takovou zimní zahradu, tak jsme je tam vypustili. No v turánu Fredka skočila na toho kocoura, tady se mu zakousla do krku, ten kocour začal... Najednou klubko začala cákat krev prostě, všecko. Já říkám, Ježíš, tohle to netočte. A ten režisér, to je ale docela zajímavý. Já říkám, neblázněte tohle. Tak jsem je odtrhl od sebe. Hodili jsme Fredku prostě do kuchyně, kocoura jsme nechali tam. A já si říkám, já se omlouvám, tohle to udělali poprvé. Já kolikrát je tady pozoruju a oni si tak hrajou. No. Asi jsou z vás šokovaní. Odjeli pryč a přišla Zuzanka a říká, tati, ty králíčci jsou nějaký divný. A já říkám, jak divný? Vůbec ten nehejbaj. Říkám, jak nehejbaj? A šli jsme do pokoje a my jsme hodili tu Fredku do pokoje. Tak ona zakousla všechny ty králíčky, takhle je tam vystavila, tam krvaví králíčci a byli všechny mrtví. A potom tak jsme je pohřbili, že jo, a potom jsme se na sebe dívali v televizi a já říkám, vidíš ta televize, teď je vidíš ještě živý, ty králíčky. A oni už jsou vlastně 3 neděle mrtví, víš? To je... Jako,
1: hezká historka.
2: To je úžasný, tati, to je úžasný.
1: Nejvyšší čas pozvat dalšího našeho hosta. Herečku, která, nevím, jestli učila někdy muzikál, ale rozhodně by mohla. Ivana Chýlková.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Slyšela
3: jsem. Já bych nechtěla být zvířátkem u vás doma.
1: No, tam to musí strašně vypadat teda.
3: To je šílený.
1: A vy nemáte doma žádný zvíře, Ivana?
3: Ne.
1: Ani na té chatě tam?
3: Ne. Protože to by asi dopadlo takhle.
1: Jasný.
3: Ne, vůbec.
1: Prosím tě, já...
3: Ty máš zvíře?
1: No my máme psy a kočky.
3: Psy v množném čísle?
2: Máme
1: teďka už máme teda jednoho, ale když jsem bydlel ještě se Zorkou Kostkovou, jo, to byla moje první žena na venkově, tak jsme měli 5 psů
3: Šišmaria.
1: A jeden čas 11 koček. Oni se tak jako tam tak různě rozmnožovali, no a takhle.
2: Já znám, no.
1: Jo, znáš to? Oni se rozmnožovali. No, my jsme se spolu, Ivanko, viděli poprvé nějak, ne poprvé, jak si, jsme spolupracovali na tom muzikálu, na který rádi vzpomínáme, ty producenti.
3: Na producentech, v divadle Karlín, ano.
1: Ano, tam se byla excelentní.
3: Excelentní.
1: Jednou tě mě bylo hrozně líto, jsem přišel a ty jsi ležela zkroucená v šatně, byla ti nějak, měla si chřipku nebo něco.
3: To nevím.
1: No, jak herec hraje prostě za jakýkoliv okolnosti, na jevišti to nebylo vidět.
3: Ne, děkuji.
1: Nebylo to vůbec vidět. A pak pozor, co pak? A pak jsme ještě dělali Vraždy za oponou.
3: Ano.
1: To bylo taky fajn.
3: No a to bylo, myslím, ne, pak jsem ještě vlastně po Vraždách za oponou jsem ještě dělala Holmse, vím.
1: Tak to už jsem dělal.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: to stá se.
1: Posloucháte Otázky Tondy Procházky. Našimi hosty jsou Zdeněk Žák a Ivana Chýlková.
2: No a co ty a seriály?
3: Já jsem tady vzadu vyprávěla, že já vůbec nedělám tady tyhle besedy, ale mám takovou jednu paní, která je tak speciální, jmenuje se Majka. A naše výjezdy na tady tyhle ty besedy jsou vždycky tak absurdní, že to si nenechám nikdy ujít. A ta se s tím opravdu nepáře. Ona se mi zeptala, jestli bych chtěla přijet autem, nebo jestli má pro mě přijet. Já jsem řekla, tak by bylo fajn, kdyby jako přijela pro mě, že bych nemusela aspoň řídit, že bych se odpočela. To jsem netušila, ale že když jsem vyšla ven, tak tam stál náklaďák. A jeli se, prosím vás, 3 hodiny náklaďákem, jo? Sedla jsem si do auta. Ona mi řekla, si budeme tykat, ne? A já, no, dobře. Má takový jeden zub tady. No, a vyrazili jsme, a ona mě vozí po takových zvláštních štacích, ale já už to dneska vlastně miluju. Vždycky, když doma oznamu, že jedu s Majkou, tak vím, že bude skluzavka. Že odletíme spolu někam jinam. Po druhé, pro mě nepřijela náklaďákem, ale takovým nákladním autem menším, ale jsem ukazovala klukům, ta sedačka byla, když jsem si sedla, takhle. Tak jsem byla, hlavu jsem měla takhle u skla a byla se taky předklon. Říkám, Majko, ale takhle asi nepojedem celou cestu, ne? Říká, ježišmarja, ty naděláš. Tak stala takhle, obešla to auto. Říkám, ježiš, ty kulháš? Jo, my teď dělali nějaký čelní kloub nebo co. A teď tam začala dávat piva, všecko to začala házet, tam nějaké peřiny, spacáky. Vypadá, že tam prostě bydlí. No. A pak jsme jeli, ježišmarja. A přijeli jsme někam do Hořovic. A ona mi říká, po představení tak říká, tak za chvilku to bude, tak co, já se jdu čurnout. A já, dobrý, nechceš se jít se mnou čurnout? A říkám, ne, nechci, děkuju, dobrý. Se říká, paráda. A teď jsme šli na to jeviště, když se vrátila.
2: A ona nesla za půl hodiny?
3: Cože?
2: Za půl hodiny?
3: No, myslíš tím tempem.
2: Ano.
3: Ne, ona nesla, ona měla takový igritový tašky, to si tam všechno nesla na to jeviště. Tak přišla a říká, zase s tím vůbec nepárala, s tím jako s nějakým moderováním nebo něco. Říká, dobrý večer, no tak jsme tady, přivezla jsem vám známou herečku ze seriálu, Ivana Andrlova. No, tak jsem říkala, že zatím ne. No a pak jsme jeli to. A takhle vypadá celý ten rozhovor. Jako
2: ano, první
3: začátek.
2: Otázka byla, co ty a seriály.
3: Ano, právě a první otázka a byla, tak co ty a seriály. Já říkám, a tak fajn, jako no.
2: Já moc televizi nesleduju, ale znám tě hlavně z divadla, Bůh masakru.
3: To hrajeme dodnes. To hrajeme od roku 2008 v Čelerním klubu a hrajeme to. No, 18 let.
2: Ty jsi patřila asi do takové té skupiny toho Ládi Smočka, ne?
3: Ano, ano.
2: Že tam byly takový různý, jakože...
3: To nevím, jestli tam byly skupiny, já jsem dělala i s jinýma režisérama, ale tak samozřejmě potkat Láďu Smočka, který režíroval Leta letouci i tady v Plzni.
2: Ano, to je vzácná věc. No.
3: Tak to je prostě... Bezvadný. To se podaří málo kterýmu herci potkat se s takovýmhle člověkem. Opravdu, no, to bylo...
2: Jasný. Ten je výborný. A pak prosím tě na Hniličko. To se mně moc líbilo.
3: No.
2: To napsal Honza, ne?
3: To je hra, kterou napsal Honza Kraus.
2: Honza Kraus, tvůj manžel druhý.
3: Ano. A ten napsal.
2: To si říkám pro sebe, rozumíš?
3: Jo, takhle, ale nahlas to říkáš pro sebe.
2: Jo, já vím. No,
4: tak. On to něčím říká, jako kdyby to bylo tajný.
2: Potichu.
4: Jako jejich manžel, no.
3: On to říká potichu do toho mikrofonu. Jo.
2: Já si to myslím, a ono je to slyšet.
3: No. Ale tak tuhle hru jsme hráli asi 22 let taky a vlastně jsme ji přestali hrát, protože tam byla taková postava třetího a ten první představitel té role dostal mrtvici a nemohl to hrát. Pak druhýho, třetího hrál pan Synek tady z Plzně, z amatérského divadla.
2: Aha.
3: A na toho jsme přišli tak, že amatéři v Plzni dělali na Hniličko. Tak my, když amatéři hrajou na Hnědečko, tak je to opravdu vynikající představení. Hrajou výborně. A tady hráli taky výborně. A pan Synek hrál právě třetího. Excelentně. Tak jsme poprosili, jestli by s náma nevystupoval, že se by tam s náma nehrál. Tak s náma hrál asi 10 let. A potom odešel, mezi tím odešel první, pak odešel taky on. Tak jsme potom poprosili Janka Sedala z Hanáckého divadla. A Jankovi se stala asi po 5 letech hraní s náma taková věc, že ho někdo zmlátil a měl nějaký úraz mozku, z kterého se nikdy už nespamatoval. Tak jsme to celý ukončili s tím, že prostě to je... Role třetího, že to je smrtelná role, že už to nikomu nabízet nebudem. No. Ale jinak bychom to hráli určitě do dnes.
2: Si nechci něco.
3: No. Ne, to už, už to nehrám asi takový, já myslím, 5-6 let už to nehrám.
2: Jasně, no. Jasně.
3: Ale hráli jsme to rád. To už ani nebyl představení, to byl spíš takový happening. Jsme se sešli, tam hrála Eva Hlubová, Bob Klepl, Marta Isová.
2: Ano, ano.
3: Já, to, ty tady... To.
2: No, ty Zdeňku taky hraješ nějaký představení už leta letoucí, že to jsou desítky let.
4: No tak my hrajeme...
2: Který hraješ nejdýl vlastně?
4: My teď vlastně ještě full hrajeme Kde jsi byl, byla dnes v noci se to jmenuje. A to už hrajeme 30 let.
3: Tak co nás trumfli?
4: Pak máme Blbce k večeři, ten se hraje 28 let a předtím jsme ještě měli představení každý rok ve stejnou dobu a další roky ve stejnou dobu a to se hrálo 28 let.
2: To se chci, co se týče tohle představení, na tebe zeptat jednu věc. Já jsem to viděl jako film. Jo. A tam se skáče hystericky, já nevím, o 5, 10 let. No. A ono to jako vyžaduje dost jako převleku tam, ne? Nebo
4: šíleně, no.
2: No a jak se to dělali? To byla pauza, nebo?
4: Ne, vždycky tam byly vždycky z toho roku, z těch let, po těch 5 letech, byl výběr písní.
2: Jo, no ale dobře, jak dlouho to trvalo? To si sedlo na zadek, ne? To
4: ne.
2: No jak dlouho jste se přece převlíkali z toho jednoho do druhého?
4: To bylo strašně rychlý.
2: A jo, to bylo...
4: Ta pauzička mezi tím byla tak 3-4 minuty.
2: No to je, prostě na jevišti, to je strašná doba.
4: To jsme zavřeli dveře, převlíkli a vyšli.
2: Jo.
4: Zase, no.
2: To je 4 minuty, jsou 4 vteřiny.
3: Ale já vím vždycky, když se něco takhle zkouší, tak to vypadá, že se to nestihne. Já si třeba vzpomínám v Producentech, jsem tam měla taky takový rychlý převlek. Všichni jsme byli na nervy, že to nestihneme. A pak to hrajete to po 10., po 20. a máte tam čas, když kouříte, to můžete dát ještě cigáru. Opravdu, takže dneska už se vůbec nenervuju, když někdo řekne, to se nestihne, říká, stihne. A ještě
2: určitě,
3: bude,
2: no,
3: určitě.
2: Ano,
3: to se o tom tak ochodí.
2: Opravdu, no.
3: Takže vy jste to určitě tam čekali, ne, až dozní ta písnička.
4: No, tam byly dvě paní, ty mě převlíkly, se přehodilo sako.
2: Jo.
4: Sako kalu. No,
3: holky to mají horší, že jo?
2: To se stárne třeba o 10 let.
4: Poty se nechávaly a...
2: Bo ty se nechávali.
4: Byl a tak my jsme to neměli jako v masce, že bych si...
2: Jo, hraní, jako ty jsi hrál staré, no, zkrátka.
4: Spíš, když jsme to už hráli, tak jsme si je spíš černil. Už od začátku, jako.
2: Jo, tak
4: abych neměl bílý. Nebyl takhle bílej. Protože
2: tak potom, do sprchy.
4: Potom už mě bylo, já nevím, k 60.
2: A furt jsi hrál to 20 letý.
4: K 60, no, tak jsem si černil vlasy prostě. abych první obraz hrál jako mladý, no. Tak.
2: Jasně. No ne, ty jsi
3: hrál nějaké představení takhle dlouho?
2: No s tvojí dcerou ne, s Petrem Nárožným. Jsme hráli 20 let, no. Tak jako,
3: no to je taky hezky.
2: Přestali jsme to hrát, protože Petr přestal už potom.
3: Ale ono je to totiž, to není úplně obvyklý, že lidi hrajou představení tak dlouho. Na oblasti vůbec ne, tam si naskoušíte nějakou hru, zahrajete ji 12krát a no, už nikdy nic. Ono je to hrozně hezky, když to hrajete v čase, protože ten text začnete chápat taky jinak.
2: Ano,
3: ono je to úplně, to dostane takovej jiný šmunk. Samozřejmě.
4: A jak se mění generace lidí, tak
3: zase jsou noví diváci.
4: Každá si z toho bere něco jiného.
3: No, ano, přesně ano. Tak, no, ono je to fajn. Tak samozřejmě nesmíte rodit v 70, že jo? To je jako blbý, ale jinak OK.
2: Tady padlo Honza Kraus. No, ty s ním bydlíš, on je... Já ho mám rád, Honzu, protože... No, žiješ spolu, že jo?
4: Ano. Ty s ním bydlíš a já ho mám rád.
2: To je hezká věta. My jsme ti to ještě neřekli, prosím tě.
3: To je novinka pro mě, že jsem se měla do mýta.
2: To je hezká věta, ale já jsem to myslel tak, že zkrátka, když tam jdou lidi na ten pořad jeho, jo, tak vím, že některý se ho jako obávají, že je nějaký zlej, krutej nebo něco takového. Já si myslím, že ne, on to prostě je to pořad takovej. Že? To se jmenuje show Jana Krause. Ano. Takže on prostě dělá vtipy, aby to bylo zábavný.
3: Ano, to dělá pro lidi, ano.
2: To dělá pro lidi, že to není, že by si utahoval z těch herců, nebo ne z herců, teda z těch hostů a tak, jo. Takže tohle, no.
3: Tak jsi na to sám odpověděl hezky.
2: Vidíš
3: je to tak, ale...
2: Je to tak. Ne, já jsem se chtěl zeptat, jak trávíte tak čas spolu večer třeba, co děláte? Než jdete spát?
3: Než jdeme spát?
2: Ne, no, jestli doma...
4: A co potom?
3: Utahujeme si se.
2: Jestli probíráte se spolu, jestli se bavíte o divadle, nebo tak, nebo o čem?
3: No, bavíme se úplně o všem. Jak to děláš doma se svojí manželkou?
2: My se o divadle, člověče, skoro moc nebavíme.
3: No tak vidíš.
2: O prázdninách to máme vyslovně zakázaný.
3: Jo.
2: Se říká, že se nesmíme bavit. Ale jo, jasně, padne na to řeč, jakože jo. To určitě.
3: Nemáme ale okruhy, o kterých se bavíme a nebavíme. Bavíme se prostě o všem.
2: O všem.
3: A jak se bavíme, to nemám žádný boďák. Jak o čem si budeme bavit? Prostě si povídáme, no.
2: Jasně.
4: To jsme zavředli teda.
3: No, co to je za otázka?
4: Prosím vás, a vy jdete spát a to jako rovnou usnete, jo? Nebo to jako... Co děláte, jako než usnete?
2: Zdenku.
3: Děkuji, Zdeno, děkuji.
2: Zdenku, moje otázky se umí finančně.
4: No, jsou...
3: To jsou, co jsem chtěla říct, to jsou ty otázky, které máš tam, jo.
2: Tady tam už mám týden. Rozumíš, tak já prostě... Nechcete se něco zeptat?
3: Klidně se ptejte.
2: Klidně se ptejte, protože mě to zase zmizelo. No to, co jsme probrali, ten film. Jo, pozor, my jsme ale přelítli ty tvoje různý ocenění. Ty jsi pro ně někam jezdila do zahraničí, nebo...
3: toho lva a nějakých jiných, tak jsem dostala vlastně jedinou cenu zahraniční. To bylo za Přítelkyně z Domu smutku, to bylo v Cannes, jak je filmový Cannes, tak i televizní Cannes. Tak tam jsem dostala vlastně zlatou cenu, ale to jsem si proto nejela, to mi jenom zavolali, že se mi dostala a jeli proto z televize.
4: To bylo za to táčené?
3: Ne, to bylo rok 92, 3.
2: Tam tě nepozvali jako?
3: Ne, tak já myslím, že ani nepočítali s tím, že to tam nějak uspěje, podle mě. Jo, tak oni by se byli všichni noví tady v tomhletom. Víš, jako, asi to tam jeli nabízet, nevím, prostě to dostalo stříbrnou celý tohleto, já jsem dostala za ten herecký výkon.
2: A jo, takhle.
3: No. Jo. Ale přivezli mi, dali mi, je byla hezká, jen moje hezká, no.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pokračují otázky Tondy Procházky. V divadle v Mýtě na Rokycansku jsou našimi hosty Zdeněk Žák a Ivana Tílková.
1: Prosím tě, takhle jak se dívám, my jsme se teďka bavili o tom, že tady máme nádherné pohoštění. Moc jsme tomu nedali, protože každý máme nějaký důvod, proč nejíme. Ale tam je to otázka nesměřuje. Co máš na sobě jako ráda, co na sobě nemáš ráda třeba? Jako, si říkáš...
2: Jako ty mi nedáváš jednoduchý otázky, Toničku.
3: To je hezký tohle, to je hezký.
2: To, co mám na sobě? Mám na sobě takovou koženou věc, já vím, že...
1: Já ne, ale já nemyslím o šaté.
2: Já vím, že to nemyslíš, pro boha.
1: No tak jednoduchý otázky.
2: Tak podívej se, tak... Já myslím, že jsem příjemná.
1: To si myslím taky.
2: Myslím, že umím být zábavná.
1: Ano.
2: Když mám sparring partnera, tak hodně zábavná.
1: Já se omlouvám.
2: Ne, ano, pochopil jsi to správně. No, potom,
1: teď jsi byla hodně zábavná.
2: Mám, no, když mám někoho ráda, tak jsem vůči němu submisivní. To, že když odchází láska, tak pochopím, že už nejsem submisivní. To je první znak takovej, ano. Takže já jsem pořád submisivní, ano. I když nevypadám. No, co na sebe nemám ráda? Nemám na sobě ráda, že hned každý přečte na mém obličeji, co si myslím.
1: To herci
2: že na sebe, mývají. Že na sebe všechno napráskám hned. I když jsem sticha, tak z toho obličeje poznáte asi, jak se cítím, nebo co si tak myslím. To není dobrý. To není dobrý.
1: To jako problém jako no, režisér.
2: A jinak, hele, já jsem poměrně se sebou hodně spokojená. Jo.
1: No, ježišmarja.
2: Já se mám jako hodně ráda. Hodně se o sebe bojím, aby se mi něco nestalo. Ale je se mnou, jako myslím si, že mi je se mnou hodně fajn. Jako,
1: no.
2: Jako opravdu.
1: Já čeče, jak jsi říkala, že na tobě je všecko vidět,
2: no
1: tak já jako když teda režíruju, jo, tak já vlastně přijdu na jeviště jako dávat připomínky a vlastně nemusím dávat, protože na mém ksichtě je všecko napsané.
2: Na tvém.
1: Na mým.
2: Ale třeba já mám hrozně ráda, když mi režisér předehrává.
1: Jo.
2: Protože já mě buď baví a hrozně mě inspiruje k něčemu, anebo si říkám, a tohle je blbý, ale zase mi napadne něco jiného. Já to mám hrozně ráda, když režisér předehrává.
1: No jsou dva druhy režisérů, kteří předehrávají a potom ty, kteří to neumějí.
2: Ano. Ano, a ty mluví a to mě vždycky hrozně
1: baví.
3: A pak ještě... co předehrávají, ale blbě.
2: No, že, ne, no, ale to je taky inspirativní.
1: No, říkám, ty, no. Co předehrávají a ty, kteří to neumějí.
2: No.
1: No, a Zdeňku, co ty jako máš na sobě rád?
3: Já na sobě?
1: No.
3: Nic.
2: Ne, to neříkej,
1: že ne. Ty seš pro mě hrozný jako sympaťák už od toho prvního momentu, co jsme se viděli na té Damu. No ano. Já vždycky, když jsem šel hrát Tři muže na špatný adrese, tak jsem se na tebe těšil a na Karla moc ne. Protože ten vždycky na nás něco schodil a takhle.
3: Karel právě to byl člověk, na kterým to takhle bylo vidět to.
1: No.
3: Ten jenom přišel do šatny a já si říkal, je, to zase nepopovídáme teda. Sednula.
2: Ale jemu se to stalo až s věkem. On, když byl mladý, takový nebyl.
1: Ano, on byl rošťák,
2: tak,
1: no.
2: Ano, on začal tak morousovat, tak když byl starší. Jinak byl, uměl být nebývale zábavný. Opravdu.
1: Jo, byl.
2: Nebývale
1: já
2: zábavný.
1: Já jsem s ním točil, že jo.
2: Ne, byl zlatý úplně.
1: Kampánový. No, on byl takový rošťák, takový jako Olda Kaiser, no. A potom, jak začal vést divadlo, tak už byl takový svědomitý a už byl takový, jako, no, už to nebylo úplně ono, no.
2: Tak co máš, Zdenku, na sobě rád, abychom nestratili tuto otázku?
3: Já myslím, no? Že to zapovídáme.
2: Ne, já jsem tady všechno na sebe řekla.
3: Ne, já asi to... Já takhle, já na sobě nemám rád, že já mám každýho rád, jo.
1: Aha.
3: Tak jsem vždycky strašně zklamaný.
2: Malej.
3: No.
1: Jo.
3: No, já jsem takový zklamal, odevřený, ne? Takový prostě...
2: Naiva.
3: Tohle to někdo vypráví příhodu, já si říkám, no tohle to mě by se teda nemohlo stát, jo. Že já teda kamarádím s lidma, který by mi tohle to neudělali, prdo, za týden si říkám, no a je to tady? No, hotovo. Takže jsem takhle...
2: Jseš nepoučitelný.
3: Že těch zklamání je hodně, no. Jo. Já si vždycky vytvořím takovou kouli,
1: jo.
3: Jak to bude nádherný a tohleto, a pak to vždycky dolů a pak dostane jenom ta tyčka taková.
1: Jo.
3: Tak to asi mě na mě nejvíc tve, že... Já nevím, zase toho spadnu takhle.
1: Já nevím, jestli to tady můžu povídat, ale Zuzka, s kterou jsem pracoval, to je dcera, jo, tak nám vypráví občas takové ty tvoje, jak máš s tím zdravým problémy, většinou na dovolený. Jak jste šli na Vesuv a tohle, já nevím, dá se to tady vůbec říkat?
3: Je ohromná historka, ale totiž to je...
1: No, nemusíš to říkat celý. Stačí jenom ten konec.
3: To se musí říct celý.
1: Jo, jo. S tou peristaltikou.
3: Ty znáš tu historku?
1: No, znám, ale už se mi dlouho jako neslyšel.
3: No, prostě jeli jsme na dovolenou.
1: Když tak to zkráť.
3: Na dovolenou do Itálie a tam jsme si koupili zájezd na Vesuv. No, u Neapole prostě je taková hora, je to sopka bejvalá.
1: Hele, tyhle ty všeobecné znalosti nevynech.
3: Tam jsme si koupili zájezd.
2: Zeměpis dáme pryč.
3: Tak jsme tak dojeli, sedli jsme do autobusu, ty průvodkyně jako říkali, no tak mi vás teda. A předtím byly Pompeje, jo. Tak jsme prolítli k Pompeje a já už jsem
1: než Pompeji zavalil na Vesu,
3: se školou jsem byl v těch Pompejích, tak jsem to znal, tak jsme prostě všecko jsem vyprávěl a tohle, žena to nesnáší. Dostali jsme takovýho průvodce těma Pompejema, prolítli jsme Pompeje a do autobusu a jeli jsme serpentínama na Vesuv. V polovině jsme zastavili ty průvodky, říkají, tady je výborná restaurace. Mají tady takovou strašnou dobrotu, jmenuje se to farmářský talíř. Co si dejte, a dávají k tomu víno. Tak jsme si jako rodina dali dohromady farmářský talíř, taková červená vomáčka, nikomu to nechutnalo, já to dojet. Tohle to, oni vypili víno, dojeli jsme na ten Vesuv a tam jsou takový baráčky, tak, a teď jsme se rozešli tou serpentínou nahoru k tomu kráteru. Takže ta utíkala napřed, protože nechtěla slyšet zase můj výklad. A Zuzanka šla se mnou, tak jdeme. A když jsme byli v polovině těch serpentín, tak to začalo kručet tak jako v žaludku. A já si říkám, no co to je? A teď jsem zjistil, že ani nahoře byly záchody a dole byly záchody, ale že nedojdu ani nahoru, ani neseběhnu dolů. Jo. Ale okolo těch serpentín byly vykopány takové jámy, kam padá taková ta voda, aby nestrhávala tu lávu, jo, tak to teče jako kanalizací do toho. Taková divná kanalizace. A já říkám, hele, Zuzanko, běž tam do ty zatáčky, tam na mě počkej. No, rozlík jsem se. Tam, ale... Pozor, tam jdou davy lidí. To jdete ve štrůdlu, to jsou davy. Tak jsem počkal, až tam šlo nejmíň lidí a skočil jsem do ty jámy, skrčil jsem se, strhal jsem to ze sebe a teď jsem si teda v odech, jo, dá, prostě úžasný. A teď jsem tam seděl, holej, že jo, a teď říkám, Ježíš, no a jediný, co jsem u sebe měl, byl ten katalog z těch Pompejí.
1: A ten se tisklo na takovým tvrdým papíru, ne?
3: Ten katalog je na takovým křídovým, no přesně. Tak jsem to vzal a teď jsem to začal.
1: Žmoula.
3: Nádherně jsem to vykonal všecko.
2: Změkčil jsi to?
3: Pak jsem se jako v oblík a pak jsem udělal hop, hop, hop, hop. A dělal jsem jako by nic a jdu. A došel jsem k Zuzance a já říkám, hele Zuzko, viděl mě někdo tohleto? Odtud ne, tati, ale tamhle ty Japonci si tě fotografovali, jak byli vejš. Tak...
1: Výstava v Tokiu bude.
3: Tak jsme došli nahoru a já to vyprávím ženě. Dotařvala smíchy, ten kráter nemůžete obejít celý, jenom do půlky a zase do půlky a tam vás dál nepustějí. Jednou si odfoukla ta sopka, takový čout, takový...
1: Jste mohl svést na ten čout.
3: Na všecko jsme viděli a jdeme dolů a Zuzka, velká žena, se rozlídla. Říká, hele, to bylo tady, viď? A já říkám, jak to víš, jako... Teď co? Tak se podívej okolo sebe. A já jsem se rozlít a on, jak vál vítr, jo. Tak to, ty děuře vzalo takovej luft, jo. A ten Vesuv byl celý pokrytej těma natrhanýma lístečkama. S tím hnědým terčíkem, že jo. No prostě... Tak takhle jsem si říkal, já jsem si celý život přál vidět Vezův.
1: A ty Japonci taky.
3: Pak jsem ho prost... No.
1: Jak začnou tyhle ty historky, tak to nemá konec. No, prosím vás, co ještě? Mě hned napadá jiný, ale to je jedno.
2: Jaký?
1: No, mně se podobně věc stala, když jsem šel po Karlově mostě. To tam ještě nebyly takový
3: ten davy. Povidej.
1: No ne, a byl jsem zrovna uprostřed. No. Říkal, tam to nedoběhnu, tam to nedoběhnu. No, tak jsem se schoval tam za tu jednu sochu. Ale jak vám říkám, tam to ještě nebylo tolik lidí, jako
2: ne,
1: dnes.
2: Tam chodilo málo.
1: Tam chodilo málo, no. Ale to je vedlejší. Já jsem se chtěl zeptat, pač to je váš večer, dopoledne.
3: Ale ještě mám na, ještě jednu. Šel jsem...
2: To je vaše dopoledne.
1: To je vaše dopoledne.
3: Šel jsem se synem na Staroměstský náměstí a to bylo tak 3 roky, 3-4 roky a vedu ho takhle a taky jsem došel do určitýho bodu a teď si říkám, ty vada, tak a teď kam, jo. Do Národního, do klubu nedojdu, jo, na Staromáku, tak jsem tam vlít do takového baru. Posadil jsem, Vaška jsem posadil na židli, říkám, dejte mu čaj, jo. A říkám, Vašku, počkej tady na mě. A říkám, kde je tady záchod? Říká, tady za tou plentou. Tak jsem za tu plentu, dosedl jsem, teď jsem si vody, říkám, no, to je nejkrásnější část života, tohleto. Tak jsem tam seděl a najednou se ozvalo takový. Tato, už jsi? Tak jsem mlčel jako jo. Tato, ty kakáš? Ale na celý ten bar, jo. Takže já jsem mlčel, dělal jsem jako, že ho neznám. Do 10krát to zopakoval, 10krát se
2: ptal. Ty máš děti práskače normálně, no, všechny.
3: Pak jsem vyšel jsem ven a posadil jsem se k němu a říkám, prosím tě, Vašku, neříká se kakáš nebo čůráš, jo. To nemůžeš takhle. Říká se, když seš čůrat, tak se řekne na malou stranu nebo na velkou stranu, když seš kakat. A Vašek tak seděl. Ale malá strana je pod Petřínem.
1: No, přátelé, já si myslím, bylo to moc hezké dopoledne s vámi.
2: Děkujeme.

0: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dnes se pro veřejnost otevřou některé židovské památky a hřbitovy. V Plzni Černicích budou mít moderní sportovní areál. V Srbsku hoří největší evropská pouštní oblast. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů. Pěkné nedělní dopoledne vám přeje Lenka Lupínková. Na druhou neděli v srpnu připadá tradičně Den židovských památek. Lidé můžou zdarma nebo za dobrovolné vstupné navštívit více než 60 synagog a hřbitovů v celé republice. V Plzeňském kraji je přístupný třeba židovský hřbitov v Terešově na Rokycansku nebo horská synagoga v Hartmanicích. Na některých místech chystají i doprovodný program.
4: Už tradičně bude v tento den otevřená i jinak běžně nepřístupná bývalá synagoga v Podmoklech u Sušice. Chystají se tam komentované prohlídky synagogy a hřbitova a taky přednáška o posledních věcech člověka. Podle webu Den židovských památek bude komentovaná prohlídka židovského hřbitova i v Nýrsku. Tam se zaměří třeba na význam symbolů na náhrobcích. Sklatovská Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Plzeňské Černice dokončují rozšíření sportovního areálu. Jeho součástí je fotbalové hřiště s moderním umělým povrchem, multifunkční hřiště pro míčové sporty i areál pro nejmenší. S kolaudací obvod počítá během první poloviny září. Kdo bude nové hřiště využívat, upřesňuje nezávislý starosta Černic Vladislav Sloup.
5: Jak pro černický fotbalisty, tak pro veřejnost, děti z černické školy a mateřské školy, tak i z druhé školy ze Slova a podobně. Ta akce je rádově za 60 milionů, začalo se lodi v srpnu.

0: žaludek a jsme těsně před ukončení.
1: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Srbští hasiči už 4. dnem bojují s rozsáhlým požárem v rezervaci Deliblatská peščara, asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Úřady už evakuovaly okolní vesnice. Oblast je známá jako Evropská Sahara. Jde totiž o největší písečnou oblast v Evropě s až 200 metrů vysokými dunami. V rezervaci žijí stovky vzácných rostlin i živočichů. K pomoci s hašením nebo finanční podpoře vyzvala i hnutí Studenty u blokády, která zajišťuje už 2 roky trvající protivládní protesty po celé zemi. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny Británie třídy Moto 2 z 6. místa. V kvalifikaci ztratil na vítězného Španěla Guevaru necelých 0,8 sekundy. Závod začne ve 12:15. V elitní kategorii MotoGP z 1. místa odstartuje lídr šampionátu Španěl Martin, který ovládl na okruhu Silverstoneu i sobotní sprint. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat od západu oblačnost. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vát bude slabý jižní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby ho předpověď je na 2. stupni, tedy střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Mezi obcemi Chmelná a Podmokly na Klatovsku narazilo osobní auto do stromu. Projíždějte tímto místem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
3: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud jsi mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí až středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz, a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo? Je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo? A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělní?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme, přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené. Vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak. Protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplně oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml. A v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš druda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opečíme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na...

0: a zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Tvarohový
0: těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje ostatní. Je to výborný. Je možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří se ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Do tý, že se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá ochucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: To jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kilo a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů, to ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadí Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Naďa připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěviny, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 letenků. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velký jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No rozpadne. Já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak to, jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, vchutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu a na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlej. Jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most drahý, most dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, most drahý, most dobrý.
3: Hop, hop.
1: Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: A skánou.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš a je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna

deseti let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Sběroch dokončuje kompletní rekonstrukci zdravotního střediska. Sportovci v horách Matky Boží budou mít nové zázemí. Dnes bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů. Klidné nedělní dopoledne vám přeje Lenka Lupinková. Výuka cizího jazyka by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí, ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas.
2: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
3: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
2: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Zberušská radnice finišuje s opravou zdravotního střediska. Současně jedná s novými lékaři, aby se využili nové ordinace a rozšířila se tak poskytovaná zdravotní péče. Pokračuje nezávislý starosta Zberoha Josef Štícha.
4: Na zdravotním středisku probíhají dokončovací práce, revize a vše se připravuje pro kolaudaci koncem srpna. Tímto bude generální rekonstrukce ukončena a prostory připraveny pro lékaře. V současné době vedení města jedná o rozšíření zdravotní péče ve Zberoze.
0: Belhartice na Klatovsku opravují sportovní zázemí tělovýchovné jednoty v horách Matky Boží. Investují do něj zhruba 1 milion korun a hotovo musí být do léta příštího roku, kdy místní jednota slaví sté výročí založení, říká starosta Belhartic Michal Kopačka ze Sdružení nezávislých kandidátů.
5: Jedná se hlavně o šatny pro fotbalový klub.

0: ale vznikne zde i místnost na ping-pong. Ta výstavba probíhá už teď, nicméně některé práce, zvlášť co se týká exteriéru, což znamená fasádu, výměna oken a tak dále, přesuneme na příští rok na jaro.
1: Při ukrajinském útoku na ruský Bělgorod zemřeli nejméně 3 lidé, dalších minimálně 25 je zraněných. Informují o tom ruské úřady. Úder ve městě na západě Ruska poškodil taky několik domů. Na síti Telegrama to napsal gubernátor bělgorodské oblasti Aleksandr Šuvajev. Podle něj převezli zdravotníci dalších 13 lidí do nemocnic. Naopak Ukrajina informovala o nočních ruských úderech na Charkov a Oděsu. Podle ukrajinských úřadů zemřeli nejméně 2 lidé a zraněné jsou desítky dalších. Kvůli letošnímu největšímu úderu na Oděsu ve městě plošně vypadla elektřina. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský oznámil, že poškozený je taky námořní přístav u Oděsy. Sport. Hokejový Hlinka Gretzky Cup ovládli hokejisté Kanady. Ve finále prestižního turnaje hráčů do 18 let v Edmontonu deklasovali výběr Spojených států amerických 8-1. V zápase o třetí místo porazili Finové Slováky 3-2. Češi na prvním turnaji pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda obsadili 6. místo. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat od západu oblačnost. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Pád bude slabý jižní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby ho předpověti na druhém stupni, tedy střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 53. kilometru ve směru na Rozvadu stojí porouchané auto. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Bezmála 5 minut po 11. hodině. Tady je dobré dopoledne Českého rozhlasu Plzeň. Dneska je 9. srpna, my vám už za chvíli nabídneme premiéru Fouskova světa. Ten dnešní fétón má název Píseň pro ženy. I proto buďte s námi dál. My mezi tím dáme Michaela Oldfielda, ale opatrně nejúspěšnější rockovou kapelu všech dob, alespoň u nás. Tady jsou Kabát a Na sever.
2: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

0: Fouskův svět. Píseň pro ženy. Vdané ženy, rozvedené, svobodné i panny, brunety a rusovlasé, Zuzanky a Hany, Ivanky a Magdalenky, Helenky a Máni, přemýšlejte dobře o tom, co slibují páni. Slibují vám lásku, peníze a blaho, všechny tyhle sliby ty vám přijdou draho. Muži, muži, muži, šelmy prohnané, běda, když vás jejich oko uhrane. Do sítí se zamotáte, volnost ztratíte, když s tím divným živočichem navždy bydlíte. Vdané ženy, rozvedené, svobodné pany, blondýnky a hnědovlasé, Evy, Vlasty, Jany, Jarmily a Jaroslavy, Lindy, Jitky, Věry, pamatujte, že muži jsou zdrojem nedůvěry. Slibují vám věrnost, obdiv, úctu, přízeň, ze všeho jim zbyde nekonečná žízeň. Vdané ženy, rozvedené, svobodné i pany, Irenky, Boženky, Šárky, Štěpánky a Anny, Elišky, Kristýnky, Pavly, Milušky a Stáni, přemýšlejte dobře o tom, co slibují páni. Když k vám přijdou vrásky, máte v očích tklivo, nové lásky najdou fotbal, hokej, pivo. Muži, muži, muži, šelmy prohnané, běda, když vás jejich oko uhrane, do sítí se zamotáte, volnost ztratíte a přesto s tím živočichem navždy bydlíte. Hlavně, když rodinu živí a děti má rád, žena s mužem k sobě patří, co si budem lhát. Úděl ženy je u muže v stáří pečovat.
1: Fouskův svět. Český rozhlas Plzeň.

0: Dalibor Janda, Český rozhlas Plzeň, 22 minuty po 11. hodině. Stále od nás přání dobrého dopoledne, no a také něco málo slibu, třeba už za chvíli. Petr Jungmann a kalendárium, to dnešní datum je 9. srpna. Tady je Český rozhlas a Annie Lennox.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
3: Hej, Římani!
2: Nositelů jména Roman a tady je Petr Jungmann. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fat Boy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
3: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
2: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
3: Je Martin Fuchsa olympijský vítězem!
2: Martin Fuchsa vyhrál finále kánojí oparník stylem start cíl.
4: Jsem teda olympijský vítěz, ne?
5: Ano, ano.
4: Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a... Je to tady.
2: Kulatou 50 slaví rodačka z francouzského Beaumont.
6: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
2: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda. Herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pojďme dál.
2: Pošla.
1: Jsou s vámi vaše ženy?
2: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Šaška.
1: Počkej, ne, takhle. Jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
2: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale já žiju už 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
1: Ano, to je velmi bezpečný styk.
2: No, ale to jsou krásné dopisy, to jedno vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin Tatáně, to je to samý, to je krásný. Tuhle mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky, nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, když jste to psal.
1: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
2: Asi takhle. Ale pořád roste.
1: Kdy jste naposledy střelil branku?
2: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To se odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejle a pustil lacinej gol!
1: To je zajímavý dotaz. No. Je to dotaz, dalo by se říct, na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
2: Já myslím, že to byla kontušovka. To je možný. U nás se pilo leco.
1: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
2: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Copak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.

životě nesmí. Na okraji Prahy učí ukrajinští veteráni letat s drony české vojáky i civilisty. Mezi nimi je třeba i žena, která nikdy dron v ruce nedržela. Ukrajinští instruktoři ošleháni tvrdými boji proti Rusům tvrdí, že letat naučí každého. Podrobnosti

0: Jednu minutu po 11:45 Český rozhlas Plzeň. Ještě před několika měsíci Ivana s Nikolou učili pomocí dronů, útočili na ruské cíle. Teď na okraji Prahy učí letat zájemce z Česka. Jen málo kdo má s bojovým nasazením dronů větší zkušenosti než ukrajinští veteráni. Školení uspořádala nová organizace Strong Europe, kterou založil Martin Kroupa z Paměti národa. Letat z drony se učí lidé z bezpečnostních sborů, ale také civilisté z oborů, kde byste to vůbec nečekali.
1: Je. Právě to pravda?
2: Po týdnu zhruba jsem byla totálně frustrovaná, protože mi to vůbec nešlo. Ale jakože vůbec. Že když to jakoby laicky porovnám, tak vy se snažíte udělat řidičák na auto, ale vlezete rovnou do formule.
3: Vy jste předtím nelétala s žádným dronem?
2: Já jsem prostě naprosto nepolíbená. Já jsem poprvé držela joystick v ruce až tady na začátku tohohle kurzu.
3: Tak Jana doposud řídila jen svoji úklidovou firmu.
2: Určitě nemám ty ambice jít jako dobrovolník na Ukrajinu, ale kdyby nedej bože to přeskočilo sem, tak to chci umět. Učí nás ty nejlepší z nejlepších.
1: Ok, you need to let the rest, because your hand like... Já bojoval v 3. štrumé brigádě.
4: Když jsem odešel z univerzity a dobrovolně vstoupil do armády, začínal jsem jako pěšák. Bojoval jsem u Bachmutu, Andrejivky i Avdijivky. Létat s dronem naučím každého.
1: Operáti z Aeroscan.
3: Ivanovi je 24 let, během bojů byl i 3x zraněný, z toho jednou dronem.
1: Já pokazuji jich vorohám, i oni teď.
4: Nenávidím drony. Jeden mě zranil, proto je nenávidím. Ale já s nimi útočím na nepřítele a ten je nenávidí také.
1: Ale já rozumím, že se právě trochu dozada.
3: Ivan nenápadně posedává ve stanu a jen znalci jako Milan Eis ze spolupořádající společnosti Aeroscan vědí, co tenhle hubený mládenec umí.
5: Ukrajinský instruktoři jsou neuvěřitelní borci a myslím si, že tady v republice jako v tuto chvíli, když jsou tady, jako nemají konkurenci.
3: Prvním kurzem prochází 12 zájemců, mezi nimi i vojáci, kteří ale chtějí zůstat mimo mediální pozornost. Kurs totiž dělají ve vlastním volnu a za vlastní peníze. Česká armáda plánuje do 2 let nakoupit 3000 dronů, což se podle ukrajinských statistik spotřebuje na bojišti během jednoho odpoledne. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Do konce září mohou lidé žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. V Nýrsku dnes odborník vysvětlí význam symbolu na náhrobcích židovského hřbitova. V Deněvsi na severním Plzeňsku mají nový symbol obce v podobě sochy anděla. Bude jasno až polojasno, později večer začne přibývat oblačnosti a teploty do 34 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zítková. Do konce září přijímají zdravotní pojišťovny žádosti o přestup klientů. Pro letošek je to poslední možná změna. Každý rok si novou pojišťovnu zvolí asi 60 tisíc lidí.
2: Zhruba třetina nových klientů loni přecházela k té největší v Česku, Všeobecné zdravotní pojišťovně.
3: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
2: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
4: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez ohledu na to, o které pojišťovny jste registrován.
2: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Jeden židovských památek. Po celém Česku dnes lidé mohou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Vidět mohou i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo nově zrekonstruovaná. Akce má mimo jiné poukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. Ke dni židovských památek se dnes připojují také Nýrsko na Klatovsku. Tradičně připravilo komentovanou procházku židovským hřbitovem. Zaměřená tentokrát bude mimo jiné na symboly na náhrobcích, říká místostarostka Eva Denková z Volby pro Nýrsko.
5: Celý den bude židovský hřbitov otevřen veřejnosti a od 14:00, potom, kdo by chtěl slyšet nějakou zajímavost o židovském hřbitově, tak tam budeme mít odborníka pana Achaba Heidlera, který nám přiblíží náhrobky a historii židovských hřbitovů a tak dále.
1: V Deněvsi na Plzeňsku instalovali na návsi plastiku anděla. Dřevěná socha má sloužit jako místo pro setkávání místních i fotopoint pro turisty. Pokračuje nezávislý starosta Deněvsi Petr Chleborát.
6: Chtěli jsme naši náves v Deněvsi oživit, proto jsme zvolili právě anděla. Jako symbol ochrany, naděje, světla a jako tichého strážce celé naší obce. Dřevo jsme vybrali záměrně, je to teplý, živý a přirozený materiál, který patří k venkovu, k řemeslné tradici a každá dřevěná

0: Tocha je navíc originál.
1: Na letišti v Karlových Varech začalo cestujícím sloužit odstavné parkoviště pro 137 aut. Letiště o tom informuje v tiskové zprávě. Stavba vyšla na 13 milionů 400 tisíc korun. Elektronický rezervační systém i ceník parkování jsou dostupné na webu letiště. Sport. Finalistka tenisového Wimbledonu Karolína Muchová vynechá před US Open další turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět na další akci tisícové kategorie v Cincinnati. Informovala o tom WTA. Muchová se zotavuje po plánovaném operačním zákroku, který podstoupila týden po Wimbledonu. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později večer začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách maximálně 29. Povane slabý jižní až jihozápadní vítr a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici na trase Prostibor Staré sedlo Darmišl na Tachovsku počítejte s dočasnou uzavírkou. Důvodem jsou práce na silnici. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
3: A ty startují 4,5 minuty po 12. hodině. Dobré poledne s Českým rozhlasem Plzeň a před námi 60 minut, kdy budeme hrát jen a pouze na vaše přání. 221 554 222 a pan Petr Muk.
2: Český rozhlas Plzeň a Jiří Trnka.

0: Pořadí druhá kapela Petra Muka, Prázdná ulice, Český rozhlas Plzeň, telefonní linka sem k nám 221 554 222 do Kolovče. Zdravím pana Karla, dobré poledne vám přeji.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas Plzeň. Dne 13. srpna oslaví svůj svátek všechny Aleny a Lenky. Hodně zdraví předně sestře paní Aleně Knězovej do Stanětic. Hodně zdraví a spokojenosti to jí přeje manžel, syn s rodinou, dcera s rodinou, taky je to Alena Kopecká ze Stanětic. A teď to taky přeje manžel a Eliška a Tomáš. A rodiče ze Stanětic a dále bratr Honzík taky ze Stanětic. A k přáním oběma to přejí paní Aleně Kjezové, bratři oba dva z Kolovče a strejdové z Kolovče, Ladislav a Karel. Dále bych tuto písničku poslal všem Alenám a Lenkám do Holíšova, to znamená Aleně Bekovej a Aleně Oulíkovej. A tato písnička by taky patřila panu Romanu Stupkovi, vašemu moderátorovi Českého rozhlasu Plzeň. A vám děkuji za zahrání a přání se připojete Knězovej a Kopeckej, rodina Slachova z Kolovče.
0: Bylo to vyčerpávající, Karle, děkujeme, posíláme také Alence Trnkové, na tu taky nesmíme zapomenout. Jde se hezky, nashledanou.
1: Dobrý, děkuji, nashledanou.

0: Posloucháte polední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Tady jsou písničky pro vás. 221 554 222. Amerika z Plzně, krásné poledne i vám.
1: Krásné poledne, Jiříku, tobě a všem posluchačům a všem rozhlasákům. Přeju krásnou neděli. A když je ta neděle, tak si zaspíváme nebo necháme zahrát něco hezkýho.
0: Můžeme se i zaspívat, když je ta neděle, já jsem pro.
1: Jo, jo,
0: prší,
1: jo.
0: Prší, prosím, prosím.
1: Když nás nikdo neslyší, tak je to dobrý.
0: Ano.
1: Ale zdravíme všechny Romany, přejeme všechno nejlepší i tomu vašemu rozhlasákovi.
0: Ano. Jakub Smolík, jak děkuje se andělům, to budeme hrát, vám děkujeme za zavolání. A Mirko, ve stínu, 34 stupňů.
1: Měj se hezky, Jiříku, a budu poslouchat nějaký reportáže. Doufám, že tě v té slyším.
0: Dejte se, naslyšenou.

0: nás doma žlec je další, která se dovolala do poledních písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň na telefonní linku 221 554 222. Dobré poledne do doma žlec.
1: Dobrý den, pane Jiří, jsem moc ráda, že jsem se dovolala, zdravím posluchače, všechny v rozhlase a opět vás chci poprosit, protože dneska je toho Romana, takže všem Romanům Románkům, hlavně panu Romanu Stupkovi, mému synovi Romanu Dolinovi, všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí, aby se jim dařilo. A šestýho měl můj nejmladší syn, Tomáš, měl narozeniny, tak aby mu to nebylo líto. Tak vás prosím o nějakou pěknou písničku a moc vám děkuju.
0: Pěknou písničku zahrajeme, to je to, co my umíme úplně ze všeho nejlépe, tak vám přeji hezký den, hezký parný den do doma žlic a vyražte na doma žlické slavnosti, ne, aby se zapomněla, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju.

0: Společně jsme Český rozhlas, 22 minuty po 12. hodině, posloucháte polední písničky pro vás 221, 554, 222 a paní Maria, dobrý den.
1: Tak dobrý den přeju všem posluchačům, co poslouchají Plzeňský rozhlas a já bych chtěla písničku od Věry Špinarové pro paní Hanu Andrýsovou. Tlucné, je to Tlucná, k narozeninám zítřejším, tak Hani, přejeme tě překrásné, zdraví a ten tvůj elán, a tě neopouští. A zítra si ty narozeniny užiješ, no. A všechny dny další, ať užiješ ve zdraví, bez starosti a s úsměvem na tváři. Přeji tě to, holky, Maruš, Vlasta a Vlasta. A ještě příští sobotu máš svátek, tak to se nedovolám 100%, tak tě přejeme i k tomu svátku, kdyby jsme se neviděli, všechno nejlepší a hlavně to zdraví a ať tě to zítra dobře u lékaře dopadne. Děkuju moc. Naschledanou.
0: Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň. Ten

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.
2: A u nás pořad písničky pro vás na telefonu Jiří ze Štítovek. Dobrý den.
3: No, dobrý den, přeju. Zdravím zaměstnance a posluchače Rádia Plzeň. A chtěl bych pozdravit taky, protože pocházím z Postřekova, všechny spolužáky z Postřekova a hlavně Alenky, který budou mít teďko svátek, ne, za nějaký 3 dny. Alenku je hotovou za Svobodna, Alenku Královcovou, jo, za Svobodna teď Kisbergrovou a potom ještě Anču Výzalou Knopovou ze Postřekova a všechny ostatní, kteří s tím mají co dělat. A zdravím vás všechny a myslím si, že Helenka Vondráčková s tou tehdejší písničkou, když jsme to měli jako, když jsme vycházeli ze školy, tak to byl velký hit. Takže si nic neskazíme.
2: Jiří,
3: zdravím opravdu.
2: Jiří, vy jste ale vybral Karla Kahovce a Džbán.
3: Ježišmarja, dobrý.
2: No, to se občas stane, no, tak...
3: To se občas stane, dobře. Tak vybrali jsme Karla Kahovce, zahrajeme Karla Kahovce.
2: A ten už hraje, mějte se pěkně a naslyšenou.
3: Pomluvám.
0: Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pokračujeme dál s pořadem Písničky pro vás a na telefonu už je teďko paní Zdeňka. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla všechny pozdravit a chtěla bych poslat písničku Romanovi, to je syn, ten má dneska svátek, a panu Honzovi Júzovi do Kazňova, ten má zítra narozeniny. A obou dvou bych chtěla popřát hodně zdraví. A vám moc krát děkuju za zahrání.
0: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není, být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky,

Víno. To byl Pokáč, tady je Český rozhlas Plzeň, ačkoliv telefonní linka stále bliká, tak je třeba, omlouvám se, podívat se rovněž do naší mailové schránky. Dobrý den, máme tady jedno přání ze včerejška, Nevyřízené, zahrajte prosím písničku pro Josefa Málka z Krásného údolí, kterému bylo v pondělí 3. srpna 98 let. K narozeninám dostal nové rádio. Všechno nejlepší k narozeninám, tati, posíláme ti písničku jako první zkoušku pro tvoje nové rádio. Doufám, že ti bude dělat radost a hrát k dobré náladě. Zdraví tě celá rodina. Moc pěkné přání. Dáme ještě jedno. Zdravím. Zahrajte prosím písničku k dnešním narozeninám pro paní Věru Soukupovou ze Gdyně a to, že jí přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví a štěstí. A to vše jí přeje Václav Nový ze Gdyně. Posíláme ještě jedno přání. Dobrý den, zahrajte prosím Take Me Home, Country Roads. A bylo by to prosím pro moji ženu Magdalenu, která právě dnes slaví 70. narozeniny. A chci jen vzkázat, že jí mám rád, manžel Josef.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
2: A tentokrát pokračujeme s paní Naďou ze Nové Vsi. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Trnka. Ráda bych nechala zahrát Romanovi Stupkovi k dnešnímu svátku písničku, na které jsme se domluvili. Děkuji a nashledanou.
2: Ano, Jarošovský pivovar a Argema. Naslyšenou.
3: Nashledanou.

0: byli Bee Gees a You Been Again, tady je Český rozhlas Plzeň, 3:45, pokračujeme dál v písničkách pro vás. Paní Jarmilka je na telefonu, dobré poledne vám přejeme.
1: Zdravím celý plzeňský rozhlas a jeho posluchače a chtěla bych zahrát dnešnímu úžasnému moderátorovi, panu Jiřímu Trnkovi, písničku Barcelona. Moc děkuji.
0: Jste zlatá. Já si jdu teda zahrát Barcelona a Freddie Mercury, Montserrat Caballé a vám pěkný den, naslyšenou.
1: Ano.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Čtyři ráno, nebo víc, jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a za pravdu nám dej, že jsi pěkný ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost,

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
4: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Záchranná stanice živočichů v Plzni varuje před zvýšenou aktivitou netopírů. V klatovském lesoparku Hůrka jsou nová vyhlídková místa i naučné prvky. Meteorologové rozšířili výstrahu před vysokými teplotami. Dnes čekejte většinou jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Současné klimatické podmínky jsou ideální pro netopíry, informuje o tom záchranná stanice živočichů v Plzni. Otevřeným oknem mohou netopíři vletět do bytů a domů. Podle záchranářů je proto důležité nenechávat otevřená okna bez ochranných sítí, říká Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
6: Víme, že pokud do bytu vám přiletí netopír, 1, 2, 3, a jsou to většinou průzkumníci, který hledají místo na to, kde by celá ta kolonie mohla potom přečkat přes ten den. Jste-li na dovolené, tak vám tam ideálně táboří 14 dní a to ten byt úplně zničí.
5: Klatovy doplnili další mobiliář do lokality u vrchu Hůrka. Ve zhruba 27 hektarů velkém lesoparku je několik odpočinkových zón i míst se cvičebními a vzdělávacími prvky. Jejich přehled a umístění najdou lidé na informačních panelech u nástupních míst do lesa, upřesňuje místostarosta Martin Kříž z Nestraníků.
7: Na vyhlídce pod svatým Martinem, kde je krásný výhled na Šumavu, tak máme vyhlídkové téměř molo, kde si můžou návštěvníci sednout nebo lehnout a pozorovat Šumavu. Přidali jsme různé zase balanční prvky, cvičící prvky a také naučné tabule o historii Hůrky.
5: Teploty budou zítra stoupat na většině území Česka nad 32 stupňů. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země a také v části Vysočiny. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav, který tak o několik okresů rozšířil své předchozí upozornění na pondělní vysoké teploty a zátěž teplem. Bude je zvyšovat i dusno. V další dnech se má přechodně ochladit.
1: Sport.
5: Tyčkařka Nicole Krutilová je novou juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene zvítězila výkonem 445 cm. Navázala tak na Amálii Švábíkovou, která před 8 lety získala zlato ve finském Tampere. Po závodě byla Krutilová dojata. Původně totiž hrozilo, že vůbec nenastoupí.
8: Myslím, že tahle sezóna byla hodně trnitá pro mě, i když možná to navenek úplně nevypadá, ale opravdu se trápila s tříslem, pak prostě s propíchnutou nohou. Na závěr tady jsem fakt jako onemocněla a prostě jsem přemýšlela, jestli do závodu nastoupím, takže to, že jsem vyhrála, je prostě podle mě po to větší jako pocit a je to neuvěřitelné.
5: Česká výprava už získala v Americe kompletní sbírku medailí. Ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková. Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš.
1: Počasí.
5: Čekejte jasno až polojasno, později večer začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 26 až 29. Povane slabý jižní až jihozápadní vítr a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala ve Stříbře na Tachovsku v ulici Vodičkova. Další nehoda, kdy bourala dvě osobní auta, se vyšetřuje na silnici 26 u Domažlic. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
2: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejbliž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval, to matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdy byste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční, zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na 3 zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na 2. zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na 3 zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rígr byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličkého pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rígr pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rígr byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Rígrovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Rígrovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Rígrů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rígr?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebují, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Riegerů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Autobusy na Nymbursku budou od září lépe navazovat na železniční spoje. Turisté v Praze za první pololetí letošního roku utratili více peněz než za stejné období loni. Fotbalisté Slávie v největší domácí soutěži přivítají Pardubice. A dnešní počasí v regionu slunečno a teplo, maxima kolem 32 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobré nedělní odpoledne. Autobusy na Nymbursku budou od začátku září jezdit podle nových jízdních řádů. Například od hlavního nádraží přes sídliště Drahelice směrem do centra nově propojí linky číslo 433 a 833. Ve špičkách bude interval půl hodiny, mimo špičku pak 60 minut. Radnice také přejmenuje 9 zastávek ve městě. Upřesní mluvčí města Marta Svobodová.
2: Cílem úprav je zlepšit návaznosti autobusových spojů na železniční dopravu, zkrátit cestovní doby především směrem do Prahy a posílit obsluhu města. Součástí změn je také úprava jízdních řádů linek městské dopravy.
1: Do Prahy v prvním pololetí letošního roku přijelo téměř 4 miliony turistů. Je to zhruba o 1% více než loni. Turisté stále častěji vyhledávají kulturní akce a během pobytu také více utrácejí. Řekla to Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v Praze.
3: Nejvíce cestovatelů dorazilo již tradičně z Německa, Spojených států amerických a nebo Velké Británie. Podle analýzy transakčních dat v Praze utráceli až o 18% více než loni.
1: Horská služba v celé České republice měla letos v červenci celkem 872 zásahů. Je to přibližně o 160 více než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo také výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů zejména letošní vyšší návštěvnost hor. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač se stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa po dlouhých 16 letech. Závodník týmu ovládl v kategorii Moto2 britskou velkou cenu v Silverstoneu. Salač v mistrovství světa debutoval před 8 lety, dosud stál 6x na stupních vítězů. Fotbalisté pražské Slávie se dnes pokusí vyhrát také třetí utkání v nové sezóně první ligy. V 15 hodin nastoupí v Edenu proti Pardubicím. V úvodních dvou duelech dali několik z 9 slavistických gólů zahraniční hráči a kouč Jindřich Trpišovský cítí, že do české ligy přichází kvalitní cizinci.
4: Myslím, že ty hráči jako vidí to, že je to dobrá přestupní stanice do těch lepších lig a do těch lepších týmů, možná z okolních zemí. Nevím, statistiku beru to z hlavy. Máme takový signály od spoustu agentů, od spoustu hráčů, že vlastně když mají ten hráč potenciál, tak tohle je taková průpravná stanice pro to. Ten fotbal hrál uměj a tady se zocelej tak, že zvládnu tu těžší soutěž. Počasí.
1: Odpoledne bude ve středních Čechách převážně slunečno, k tomu tropické teploty čekáme většinou jasno. Později odpoledne a hlavně večer od západu až polojasno, dnes ještě bez deště. Maxima mezi 30 a 33 stupni, vítr převážně slabý, přechodně místy mírný od jihovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Pozor na trojce z Tábora směrem do Prahy. Se silnějším provozem počítejte mezi Voticemi a Olbramovicemi a pak také na výjezdu z Benešova. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná nedělní středočeské odpoledne. S vámi bude Iveta Chlumská.
5: A já vám přeji krásný nedělní den.

0: Středočeské odpoledne.
1: Doma, ve stínu, na zahrádce, v autě nebo třeba na chalupě či na dovolené, tam všude nás posloucháte. No my jsme samozřejmě moc rádi, že nám věnujete svou přízeň. Nesklameme příjemnou muzikou v této hodině Petr Spálený, R.E.M., Věra Martinová, Xindl X a další. Taky se vypravíme do muzea v Jesenici u Rakovníka, přichystali tam výstavu nazvanou Jak jsme si hráli. Představuje retro hračky, se kterými si hrávala zejména generace takzvaných husákových dětí. Takže já podrobnost za chvíli.
0: Středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.

Xenil X na vodě, Český rozhlas Plzeň, 8 minut po 14. hodině přejeme dobré odpoledne. Dnešní letní prázdniny trvají 2 měsíce, jak to ale bylo dřív. Na to se v rubrice, co v učebnicích nebylo, zaměří už za chvíli Martin Písařík. Teď Věra Martinová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti musely pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Písničky, které nestárnou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Aneta Langerová a Vodaživá, tady je Český rozhlas Plzeň, za 5 minut už bude 2:30.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel. Tipy pro volný čas.
0: Národopisné muzeum Plzeňská láká na výstavu Ladislav Lábek archeologem. Tomu se podařilo ve sbírce muzea soustředit zajímavou kolekci archeologických nálezů. Na výstavě získáte poznatky o každodenním životě obyvatel pozdně středověké a raně novověké Plzně. Závěrečný den tachovských městských slavností nabídne například na náměstí Republiky od 15 hodin vystoupení legendární kapely Čechomor. Hurbínek 100 z Plzně do Plzně. To je název hravé a interaktivní výstavy v Záporočeském muzeu v Plzni, která je věnována svým stým narozeninám legendárního Hurbínka. Na výstavě si zkusíte například být loutkohercem a uvidíte víc než 100 artefaktů spojených právě s Hurbínkem. Hrad Kašpérk, ten láká na inscenaci Jonáš a Tingle Tangle. V podání spolku Kašpár hrát se začíná v 9 hodin večer. Na zámku Luhov na severním Plzeňsku, tam si můžete dneska až do 17. hodiny projít prohlídkovým okruhem. No a na rozcestí meziválečná architektura v Japonsku, to je název výstavy, kterou uvidíte v plzeňské Semlerově rezidenci. Výstava tam trvá až do 1. listopadu.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
0: Pokračuje dobré odpoledne Českého rozhlasu Plzeň. Kde spát, když je dům rozpálený a večer vlnou tropických nocí nestihne vychladnout? Třeba na zahradě na terase vedle zahradního jezírka. Tak to vyřešila jedna rodina v České Bříře na Plzeňsku a my se za nimi podíváme v další reportáži Pavla Haly už za malou chvíli. Olympik a nebo Pecho Boys. Dobré odpoledne, teď 3 minuty před 2:30. Dobré horké odpoledne.

0: Za posledních několik týdnů byla řada vážně tropických nocí, kdy teplota, kdy rtuť teploměru neklesla pod 20 stupňů Celsia. Čtyřčlenná rodina z České Břízina v severním Plzeňsku se to rozhodla vyřešit nocováním venku na zahradě. Už několik nocí tak usíná pod hvězdami.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, pojďte dál.
2: Paní Mirka mi otevírá branku, teď je venku 28 stupňů, vevnitř domě 27. Rodina neuvažovala o pořízení klimatizace, která by třeba jednu místnost ochlazovala. Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. Kromě paní Mirky, její manžel Daniel a oba synové, 12-letý Ondra a 15-letý Daniel. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
1: My vlastně spíme s klukama tadyhle, že dáme pryč tady, jak máme to sezení. Když ráno chceme spát díl, tadyhle jde sluníčko.
2: 12-letý Ondra. Baví tě to spát venku?
3: Ano. Aspoň není vedro.
1: Spíme tady, protože je tady krásně a jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch, takový vlhčí. Pak kráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
2: Jak to řešíte, když se chcete ještě podívat na mobil, neláká to nějak komáry?
1: Já bych řekla, že ne. My spíš tady ty mobily nepoužíváme, koukáme se na hvězdy, povídáme se. Hodně si povídáme zážitky třeba z dovolený.
2: Vy tady občas slýcháte v noci, když tu spíte, i žáby.
1: Ano, máme tady dvě žáby, které nám tady dělají každý den opravdu koncert. A pak, když je třeba koncert tady v okolních vesnicích, opravdu koncert, nějaká muzika, tak je to slyšet i sem.
2: Jak je to dlouho nebo dávno, kdy jste původně tedy začínali spát na té trampolíně?
1: Prvotně jsme spali ve stanu, to byly děti opravdu malé, 2-3 roky. Jak jsme pořídili trampolínu, tak v jejich 5 letech možná, tak byla ta trampolína a teď poslední leta jsme tady na té terase.
2: Tady máte...
1: Tady ten si sem dá jako madraci, tady na tom spí. A pod ním spí kocour.
2: A pod čím se nejlíp spí? Pod nějakou lehkou dekou nebo prostě radlem, když je horko?
1: Jo, nebo úplně manžel, ten to dá úplně prostě jenom v plavkách, protože ještě než usneme, tak se jdeme taky vykoupat do toho jezírka. Takže to taky příjemný.
2: Ondro, pod čím spíš nejradši ty?
3: Pod šeráchem.
2: Už vás třeba v noci někdy zastihla boučka?
1: Kdyby náhodou, tak tady máme zahradní domeček a jenom přeskočíme také přes terasu a jsme v bezpečí, jsme pod střechou.
2: Říká paní Mirka, která se svojí rodinou spí každou horkou tropickou noc na zahradě, na terase. Teď jim dělá společnost asi 2měsíční kocourek. Z České Břízy na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
0: A vám dělá společnost Český rozhlas Plzeň už za chvíli. Dorazí Radek Jehlík a čekají nás další hvězdy. Hity.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Tou cestou, tím směrem, prý by...

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 9. srpna a své 67. narozeniny slaví Aleš Brychta. Zpěvák, muzikant a textař se na hudební scéně pohybuje více než 40 let. Hudba ho začala bavit už na základní škole, tehdy ho hodně oslovovala americká country. V období dospívání ale objevil rockovou hudbu a postupně se přiklonil k tvrdším žánrům. Vedle studia na střední a vysoké škole prošel několika amatérskými skupinami, například Kentaur nebo Projektil. Významným mezníkem bylo jeho působení v kapele Apat, kde se začalo formovat jádro budoucího Arakainu. Samotná kapela s tímhle názvem vznikla v roce 1982. Aleš Brychta nebyl pouze jejím frontmanem, podílel se na tvorbě repertoáru a zastával roli kapelníka i manažera. Vedle koncertování řešil organizaci vystoupení, komunikaci s pořadateli i problémy spojené s tehdejším režimem, který rockové a metalové hudbě příliš nepřál. Díky jeho organizačním schopnostem se Arakain podařilo udržet a postupně vybudovat jednu z nejrespektovanějších domácích kapel. Skupina natočila řadu dnes již klasických alb a absolvovala stovky koncertů po celé republice. Po 20 letech působení se Aleš Brychta v roce 2002 rozhodl skupinu opustit a vydat se vlastní cestou. Solovou kariéru přitom začal budovat už v první polovině 90. let. Jeho velkou vášní je fotbal. Právě díky tomu vznikl projekt Hattrick, zaměřený na rockové písně s fotbalovou tématikou. Jeho skladba Nechte vlajky vlád se stala oficiální hymnou české fotbalové reprezentace před mistrovstvím světa 2006. My si ale připomeneme jinou ikonickou písničku spojenou s tímto interpretem. Jmenuje se Slečna závist a je to domácí podoba světového rockového hitu Lady in Black britské kapely Uriah Heep. Od roku 1995 máme díky Aleši Brychtovi i její českou verzi.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň upravila za 40 milionů korun americkou ulici, je bezpečnější a má více zeleně. Strážci parku na Sněžce kontrolovali turisty před východem slunce, padly i pokuty. Zítra čekejte polojasno, odpoledne kupovitou oblačnost a místy přehánky a bouřky, teploty do 630 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dokončuje rekonstrukci americké ulice v úseku od Mrakodrapu ke Klatovské třídě. Trvala 3 měsíce a město za ně zaplatilo kolem 40 milionů korun. Cílem úprav bylo vytvořit přívětivější prostor pro chodce, říká náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STANu.
2: Došlo k rozšíření chodníků, ke zúžení vozovky, zrušení zastávkových zálivů. Výšková úroveň chodníků a vozovky je zde na jedné úrovni, krom zastávek, kde je ta nástupní hrana pro vozičkáře, a v části od Mrakodrapu po křižovatku se Škroupovou je zavedena takzvaná sdílená zóna. Pravidla sdílené zóny říkají, že nikdo nemá přednost, ale musí se všichni navzájem respektovat. Je zde striktní rychlostní limit 20 km/h.
0: Provoz se na americkou ulici vrátí dnes v noci. Radnice ve Zbirohu na Rokycansku finišuje s opravou zdravotního střediska. Současně jedná s novými lékaři, aby se využily nové ordinace a rozšířila se tak poskytovaná zdravotní péče. Pokračuje nezávislý starosta Zbiroha Josef Štícha.
3: Na zdravotním středisku probíhají dokončovací práce, revize a vše se připravuje pro kolaudaci koncem srpna. Tímto bude generální rekonstrukce ukončena a prostory připraveny pro lékaře. V současné době vedení města jedná o rozšíření zdravotní péče ve Zbiroze.
0: Strážci Českého a Polského Krkonošského národního parku se dnes ráno na Sněžce zaměřili na turisty, kteří dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Při kontrolách dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali policisté. Přestože byli strážci na místě s předstihem, aby působili preventivně, museli řešit 23 přestupků, za které uložili pokutu příkazem na místě. Uvedl to mluvčí zprávy KRNAP Radek Drahný. Přes vrchol Sněžky vede státní hranice mezi Českou republikou a Polskem. Návštěvnost Sněžky je v létě extrémní. Dnes kolem 5 ráno tam bylo 500 lidí. Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí, dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin varuje před šířením nepodložených informací o pozadí střelby a zopakoval, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní.
4: Podle thajského premiéra byl 14-letý student dlouhodobě pod velkým tlakem a je pravděpodobné, že se necítil psychicky dobře. Varoval ale před jednoznačným závěrem, že za tragickou střelbou stála dlouhodobá šikana. Vyšetřovatelé už vyslechli přes 20 učitelů a desítky studentů a thajská média citují vyjádření některých z nich, že 14-letý chlapec, který se po činu sám zastřelil, nebyl ostatními šikanován. Thajsko je dlouhodobě považováno za zemi, kde je mezi civilním obyvatelstvem nejvíce střelných zbraní v celé jihovýchodní Asii. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
0: Motocyklový jezdec Filip Salač se stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa po 16 letech. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu v Silverstoneu. Po startu ze 6. pozice se sice propadl na 10. místo, ale postupně se probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole. Salač v mistrovství světa debitoval před 8 lety a dosud stál 6x na stupních vítězů. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, ojediněle se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a na horách 17 až 14. Zítra čekejte zpočátku polojasno, odpoledne převáží zvětšená kupovitá oblačnost, místy s možností přeháněk nebo i bouřek. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a na horách 28 až 31. Slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, v bouřkách a večer na frontě vítr zesílí. Biozátěž bude na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Přehýšova na severním Plzeňsku se pracuje na silnici. Pozor na dopravní omezení, jeďte tam opatrně.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět minut po 15. hodině pokračuje Dobré odpoledne Českého rozhlasu Plzeň. Soubor jedinečných barokních staveb Jana Blažeje Santiniho Eichla představuje multimediální expozice. Má název Baroko a jeho svět a vy najdete v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku. Podrobnosti ty v odpoledním vysílání povíme už za malou chvíli.
0: Dobré odpoledne

0: vždy byl prudce moderní Karel Gott a Půlnoc v hotelu Stop. Tady je odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Multimediální expozice Baroko a jeho svět v Mariánské Týnici přibližuje svět baroka očima architekta Jana Blaže, Santiniho Eichla. Modely staveb, světelné efekty i dobová hudba návštěvníky přenesou o 3 století zpět.
1: Je to stálá expozice muzea a návštěvník se zde seznámí se Santiniho tvorbou.
2: Popisuje průvodkyně Hana Frečková.
1: Jsou tam vystavené modely jak Plaského kláštera, tak Mariánské Týnice. Seznámí se tam s tím, že Santini tvořil nejen větší stavby, ale také hospodářské dvory, kostelíky, podílel se na stavbách kapliček a podobně.
2: Atmosféru výstavy doplňuje barokní hudba,
1: kterou složil Mauricius Vogt, řeholník Plaského kláštera. Na závěr svého života pak přímo tady v Mariánské Týnici. Je to významný kartograf, historik, můžeme také říct.
2: Návštěvníci se tady můžou seznámit se stavbami z prostředí Plaského kláštera.
1: Díváme se právě na model mladotické kaple, kterou naprojektoval Santini pro opata titla, protože to měla být vlastně taková jeho zkouška, jestli se jeho stavby zalíbí opatu titlovi, a právě touto mladotickou kaplí ho oslnil, protože do ní vepsal plno symbolů, včetně Mariánské hvězdy. Před námi je model Mariánské Týnice, v tomto případě už se 2 ambity, které podle plánu Santiniho měly přiléhat k tomu poutnímu chrámu ze západní a východní strany.
2: Mariánská Týnice tedy nebyla zcela dostavěná tak, jak ji Santini navrhoval.
1: Právě ten jeden ambit, ten východní Týnici, chyběl a k jeho dostavě došlo až téměř přesně po 3 staletí od Santiniho smrti.
2: Východní ambit byl otevřen poměrně nedávno.
1: V roce 2021 byl otevřen pro širokou veřejnost. Když se k němu přiblížíte zpozdálí, tak vidíte otevřenou náruč, kterou nám ty ambity nabízejí. Je to ta náruč, kterou představují ty 2 ambitové dvory. Poutník přichází do toho poutního místa za nějakým účelem, buď s prosbami, nebo kvůli meditaci. A ta otevřená náruč je představena prostřednictvím těch 2 ambitů. Návštěvník od té expozice Baroko a jeho svět postupuje dál a dostane se do kostela Zvěstování Paně Marii, do poutního chrámu, který se pyšní vrcholně barokní architekturou Jana Blaže, Santiniho Eichla.
2: V areálu sídlí také Centrum Baroka, které se věnuje poznávání, prezentaci a popularizaci barokního kulturního dědictví. Z Mariánské Týnice Jitka Doubrava, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň.

Vinyl Simplerita Stars, odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň, jsou soutěžní ceny, kdy je cena skutečně jen pro někoho, tentokrát pro toho, kdo má doma CD přehrávač. Dlouho jsme nehráli o CDčko a už za chvíli tak učiníme. Ilon Leichtová a CD Cross Country už za chvíli v našem vysílání.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň.

0: Za chvíli nás čeká turistický tip, ten nás zavede jenom kousek od Plzně. Teď pojďme se věnovat soutěži, kterou tady pro vás máme. 221 554 222, to je telefonní linka sem k nám do plzeňského studia. Abyste věděli, o co budeme hrát, to je velice důležitá otázka, tak je to o CD Cross Country od Ilon Leichtové. Máme ho tady pro vás, obsahuje 10 plus jednu bonusovou písničku, tak proč si o něj nezahrát? 221 554 222. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Plzeň.
1: Dobrý den, Pavel.
0: Dobrý den, Pavle, odkud nám telefonujete?
1: Do soutěže.
0: Do soutěže telefonujete. Tak já bych vás, Pavle, požádal o drobnost, abyste si stlumil rozhlas, prosím, abych se slyšel pouze jednou. Děkuji, až to bude vyřízené, tak to prosím nahlašte.
1: Ano.
0: Tak je to vyřízené. Pavle, odkud nám telefonujete?
1: Odkud? Z Plzně.
0: Z Plzně, tak jo, krása. Pavle, která americká hudební legenda je považována za krále country music a proslavila se hity jako A Walk the Line anebo Ring on Fire? Věděl byste takhle z hlavy, nebo potřebujete nápovědy? Já bych je třeba potřeboval, musím říct.
1: No, já taky poprosím o nápovědu.
0: Poprosíte, tak jo. Tak buď to je Willie Nelson, nebo Johnny Cash, a nebo Hank Williams.
1: No, tak jste hezký jméno, já bych řekl to za A.
0: Za A byste řekl, ale pan Nilsson to není, tak já s vámi rozloučím, popřeji vám krásné odpoledne, jde se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a má šanci někdo jiný, už nám tam zbyla pouze dvě jména, tady je Český rozhlas Plzeň, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, pane.
2: Tady Lukáš.
0: Já vás zdravím, Lukáš, já jsem Jiří. Tak zbyla už nám pouze dvě jména. Bčko nebo Cčko, Johnny Cash a nebo Hank Williams.
2: Johnny Cash je to.
0: Johnny Cash byste řekl takhle jako z hlavy. No, máte ale velkou pravdu, to je pravda. Tak Johnny Cash byl absolutní legenda nebo ikona žánru díky svému hlubokému hlasu a temnému stylu oblékání se mu přezdívalo The Man in Black, tedy muž černém, no a byl vyhlášen právě tím králem country music. Pro vás to znamená jedno jediné, že máte od nás tady CDčko. Já se zeptám na takovou praktickou věc. Máte ho kde doma přehrát CDčko? Třeba já osobně už nemám kde, ani ve voze, ani doma už nemám CD přehrávač, jo?
2: My ještě doma máme přehrávač.
0: Vy jste byl šetrnější a nezahodil jste ho, a dobře jste udělal, protože teď budete mít CDčko. Tak jo, tak...
2: Super, děkuju moc.
0: Moment, já jsem ho otevřel a on je dokonce i podepsané od autorky, tak vidíte, máte to i s podpisem. Tak mějte se pěkně, přeji vám hezký den a vydržte mi prosím ještě na telefonu. Zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: No a dnešní turistický tip nás zavede na Chebsko v obci Hartoušov. Najdete pole, kde je možné pozorovat vývěry plynů. Už za chvíli v naší reportáži se dozvíte podrobnosti.

0: čase být.
1: Znáte hartoušovské mofety, tyto vývěry oxidu uhličitého, jak už název napovídá, můžete najít nedaleko obce Hartoušov u Nebanic na Chebsku. Od roku 2017 jsou pod názvem Bublák a Niva Plesné, vedené jako národní přírodní památka. Ta celkem zabírá plochu víc než 140 hektarů. Podrobnosti řekl Janě Strejčkové David Blažek ze správy chráněné krajinné oblasti Sladkovský les.
2: Jedná se o oblast geologicky aktivní, tady to v oblasti hrzínského zlomu, zrovna tady, kde jsme, vyvírají vlastně z hlubin zemské kůry tady ty drobné vodní sopčičky, říká se jim mofety a vlastně skrze vodní prostředí pronikají ze zemské kůry plyny. Je to téměř čistý oxid uhličitý s maličkatým přídavkem helia, nějaké zajímavé izotopy jsou zrovna tady v oblasti těch hartoušovských mofet.
3: Kolik těch mofet můžeme v okolí Hartoušova najít?
2: Je to několik desítek, možná až nižší stovky tady těch mofet. Oni různě třeba cestují, některé zanikají, jiné se občas vynořují, ale budou to ty přibližně nějaké vyšší desítky.
3: Kromě toho, že na nás nalítává hmyz, tak jak stojím nad tou mofetou, tak kromě toho zvuku je i cítit. Co to cítíme?
2: Ano, samozřejmě, je to ten oxid uhličitý, který je asi 99,9%. Je tam maličkatý procento, myslím, že metanu a helia, možná trošku serovodíku, ale je to téměř čistý oxid uhličitý, který zároveň pro ty drobné živočichy je smrtelný, dělá to z těch mufet smrtelnou past pro drobné živočichy. Prakticky vždycky se v nich dají najít uhynulý třeba drobní pěvci, hmyz a ještěrky. Ano, zrovna se tady koukáme a krásný český sršeň tadyhle nám uhynul u mofety. Krásný žluto-červený jedinec.
3: S mým průvodcem Davidem Blažkem ze správy chráněné krajinné oblasti Sladkovský les jsme se přesunuli několik kilometrů od Hartoušova do obce Vackovec, kde se nachází největší mofeta, příznačně nazvaná Bublák.
2: Ano, ano, je tady několik velikých mofet, zatímco u těch hartoušovských, tak ty měly v průměru možná 1 metr, tyto mají v průměru klidně i 5-10 metrů, jsou tedy daleko větší, vlastně z nějakých propočtených odhadů výronu a uvolňování toho plynu je ta oblast tohohle bubláku asi 10krát vydatnější než oblast těch hartoušovských mofet.
3: Celá oblast kolem obcí Hartoušov a Vackovec je zajímavá i pro vědecký geologický výzkum. Podle Davida Blažka ze správy chráněné krajinné oblasti Sladkovský les tu vzorky pravidelně odebírají týmy z Německa nebo Islandu. Z Chebska Jana Strejčková, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: Řeklo by se, že časové údaje jsou zcela obyčejná věc. Používáme je určitě i mnohokrát denně. A možná právě proto si nemusíme všimnout některých zajímavostí, které jsou s nimi spojené. Co je na nich pozoruhodného, to nám přišel vyložit Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den. Podíváme se dnes blíže hlavně na časové údaje kolem půlí celých hodin. A co tím myslím? No, stojí zatím úplně prosté a běžné zaváhání při formulaci, které jsem zaslechl. Dotyčný mluvčí řekl přijď na půl páté nebo na půl pátou, no prostě v 16.30. A to už dodával s úsměvem, pobavený těmi jazykovými rozpaky.
1: Je zase ale pěkné, že si uměl poradit.
2: To určitě ano. Je to taková šikovná strategie a nejednou ji musí použít i profesionální mluvčí. A pokud jde o tu zapeklitější otázku, musíme se nejdřív trochu potrápit s gramatikou. Máme v češtině několik výrazů označujících polovinu. Nesklonné půl, pak půle, skloňovaná podle vzoru růže, no a také půlka a polovina, obě skloňované podle vzoru žena. Všechny tyto výrazy se pojí se slovem označujícím v uvozovkách půlený předmět a ten má tvar druhého pádu. Ukážeme si to na konkrétnější věci, než je hodina. Půl chleba, půle chleba, půlka chleba, polovina chleba.
1: A jak nám to pomůže s těmi hodinami?
2: Když váhám, jestli mám říct na půl páté nebo na půl pátou, váhám jednak proto, že slovo půl je nevýhodné svou neskloností, jednak proto, že v těchto časových údajích se běžně vypouští slovo hodina. Takže si můžu pomoct tím, že si místo půl dosadím třeba půlku a doplním do údaje hodinu. Přijď na půlku páté hodiny. Tím pádem mám jasno. Náležitá formulace je přijď na půl páté.
1: Nebylo by vůbec nejlepší říct přijď v půl páté?
2: To by samozřejmě bylo, ale myslím, že to nemá vždy stejný význam. V půl páté bych pochopil spíš tak, že mám přijít přesně v 16.30, ale na půl páté může podle kontextu vyjadřovat i přibližnost, něco jako přijď kolem půl páté. Mimochodem, při formulaci přijď v půl páté bychom se správným tvarem té páté určitě nezaváhali.
1: Čím to je?
2: Protože když řekneme přijď na půl páté, není tam to slovo půl páté hodiny, které nás bezpečně vede k volbě správného tvaru, tedy druhého pádu. A proto mylně podlehneme vazbě předložky na a zvolíme podle ní vlastně nenáležitý tvar čtvrtého pádu. Na půl pátou. To by bylo v pořádku, kdyby šlo o celou hodinu. Přijď na pátou.
1: Zní to hodně zapeklitě a přitom bych řekl, že na půl pátou běžně slýchám.
2: To máte určitě pravdu. Jde vlastně o neformální mluvené vyjadřování, kde se snesou i jisté odchylky a není třeba je odmítat.
1: Jazykový koutek dnes připravil Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: místy přehánky a bouřky a teploty do 36 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeňský kraj 24. srpna otevírá příjem žádostí do dotačního titulu revitalizace obecních nájemních bytů. Připraveno je celkem 22 milionů korun, které vzejdou z nevyčerpaných financí předchozí výzvy. Dotační program pomůže malým obcím opravit zchátralé obecní byty. Obce do 2000 obyvatel mohou získat až 450 tisíc korun na jeden byt a v jedné žádosti uplatnit maximálně dva byty. Kraj uhradí 50 až 75% nákladů podle velikosti obce. Podmínkou je byt po opravě nejpozději do poloviny roku 2028 pronajmout. Pokračuje hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan z hnutí ANO.
1: Naší prioritou je hlavně vytvářet nové prostory k bydlení tam, kde je potřeba kapacitu zvyšovat. Zároveň ale chceme efektivně využít peníze, které z hlavního dotačního programu nebyly vyčerpány. A přesně proto otvíráme doplňkový dotační titul, kde tyto nespotřebované peníze využijeme. Starostové obcí je tak teď budou moci použít na kompletní opravy obecních bytů, což znamená třeba na nové rozvody, topení nebo výměnu obkladů.
0: Žádosti se budou podávat elektronicky přes aplikaci e-dotace na portálu Plzeňského kraje od 24. srpna do 7. září. Dobřany na jižním Plzeňsku během horkých měsíců zintenzivňují péči o městskou zeleň. Mladé stromky do 5 let zalévají každých 14 dnů, kritické lokality pak každý týden. Podle zahradnice Lucie Burianové patří k takovým místům třeba centrum města.
2: Tvoří stepelný ostrov, takže tam je to oblast wolframu, kde ty výsadby byly provedené relativně pozdě. Samozřejmě vliv na to měla i technologie výsadby, kdy ty, které se vysazovaly do strukturálního substrátu, který lépe zadržuje vodu, tak ty jsou na tom líp a ty, které byly vysazeny i starší technologii, tak ty jsou na tom hůř.
0: Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
3: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu. Sport.
0: Motocyklový jezdec Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu v Silverstoneu. Po startu ze 6. pozice se sice propadl na 10. místo, ale postupně se probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, ojediněle se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a na horách 17 až 14. Zítra čekejte polojasno, odpoledne zvětšenou kupovitou oblačnost, místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Povane slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, v bouřkách a večer zesílí. Biozátěž na Trojce tedy vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dopravní nehodu pozor v Plzni v ulici Sukova u kruhového objezdu a na silnici u Horské Kvildy na Klatovsku havaroval motorkář, i tam opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
6: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
5: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat.

0: koho myslím?
1: Nevím.
0: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl, že si ho pamatujete.
1: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
0: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
1: To či ono?
0: No, tak co?
1: Nevím, opravdu nevím.
0: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
1: To je od vás falešné, opravdu.
0: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
1: Neotravujte mě pořád.
0: Petr Martinák nás bude bavit.
1: Nevím, teda.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč, tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč, Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Lováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich, manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé. Byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam. Taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: lepší mršku děvčata, ten když se rozjede, nepovolí. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje, se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake,
4: ano, ano,
2: protože
4: ano.
2: Korn a návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že světový společenský standard má. A tak krásná apartma vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, da da tap tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotelric. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karola Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu. Nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý. Což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holiči? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím,
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu kdekomu, ale státu ještě ne. Tak, pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No. To je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě holičkej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to. To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země na blbečka.
3: Pane prezidente,
2: to je falešné.
3: A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, holičkej, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají.
2: Ano.
3: Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: Apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo. Loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione.
3: A musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, ano? Že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sádkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. Ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mi běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, no. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. Já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa. Je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halina Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobný, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned. No, no, tak vás neznám. No, no, no. A co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano, ano, ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No, já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No, jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo, takhle ano, ano, s Richardem Tesaříkem, no, no tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech Brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no jo, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: Pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? To záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo, vidíte to 300 euro? A 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano. Vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku Na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát Na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu Televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, no. Protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: No, to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete
2: no,
4: říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tovatě.
0: A jeho kolegu komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulenc. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být Pretty Woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva, týden, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy. Byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: vám tedy nikdy, musím říct, ty jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
5: Ale prase je taky zvířátko. A taky trpí.
0: A to už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na jižním Plzeňsku zasahuje u požáru lesa 10 jednotek hasičů. Soustava Boleveckých rybníků v Plzni má i nadále dobrou kvalitu vody. 100-kilometrová poutní cesta vzniká kolem vodní nádrže.

0: Omezená není ani doprava na silnici. Požářiště budou hasiči dohlídávat společně s majitelem nebo správcem lesa. Současné vysoké teploty zatím neovlivnily kvalitu vody v soustavě Boleveckých rybníků v Plzni. Teplota vody se podle hydrobiologů pohybuje kolem 27 stupňů a se sinicemi se tam lidé nesetkají. Narazí ale na jiné vodní rostliny. Podrobnosti doplní plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras.
1: Nejlepší podmínky jsou na rybníce Šídlovském a Boleveckém, kde je průhlednost kolem 4 metrů. Na obou rybnících je třeba počítat s tím, že plavec může se setkat s vodními rostlinami. Na Seneckém rybníce je sice průhlednost velmi vysoká, 2,5 metru, ale vodních rostlin je tam z celé soustavy nejvíc. Takže je to jenom pro ty, kteří ty rostlin cení a nějakým nevadí.
0: Vodní rostliny nejsou podle hydrobiologů pro plavce nijak nebezpečné. Stát začne od příštího týdne vyplácet takzvanou superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním domácnostem by měla podpora dorazit nejpozději ve středu. Většinou jde o lidi, kteří už v minulosti nějakou dávku čerpali. Některým se podpora sníží. Podle ministerstva práce se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplní autorka projektu Diana Gal.
2: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatého Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy. Sport.
0: Štafeta českých běžkyň vybojovala stříbro na světovém poháru v orientačním běhu ve Vyšším Brodě. Trojice Denisa Králová, Tereza Rautrier a Lucie Dittrichová nestačila pouze na vítěznou štafetu Norska. Druhá česká trojice Lucie Semíková, Markéta Mulíčková a Jana Peterová doběhla osmá. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, může se vyskytnout přehánka nebo bouřka a nejnižší teploty 8 až 15 stupňů, na horách 17 až 14. Zítra čekejte polojasno, odpoledne převáží zvětšená kupovitá oblačnost, místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a na horách maximálně 31. Slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr v bouřkách zesílí. Biozátěž bude na Trojce, tedy vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 v obou směrech u Heřmanovy hutě na severním Plzeňsku se pracuje na silnici, počítejte s dopravním omezením a jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: A taky jste využívali webový formulář, ten je vám k dispozici na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky na přání.

pořad blahopřejeme písničkou. Dneska slaví svátek Romana. My už tady máme první přání. Vážená hudební redakce, zahrajte prosím písničku pro pana Romana Kropáčka k jeho svátku. Ať je stále tak technicky zdatný a posíláme jeho oblíbenou dechovkovou směs. Tak tady je, pane Romane.

Vážená redakce, v těchto dnech oslavují svoje narozeniny dvě členky fanklubu myslivecké kapely Atlas, kterým bychom jménem celého fanklubu poslali naší gratulaci s písničkou Po rozhlasových vlnách a využíváme tuto možnost internetové objednávky. Jubilantkami jsou paní Anna Matejzíková z Hračic a paní Růžena Hřebíková ze Štěnovického Borku. Oběma oslavenkyním k jejich jubileu blahopřejeme, ať si užijí hezkou rodinnou oslavu a do dalších roků jim přejeme především zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu a také dobrou náladu. K tomu jim posíláme písničku od kapely Atlas a Maminko drahá milovaná. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek. Jaké by to bylo vysílání pořadu blahopřejeme písničkou bez Atlasu a pana Koubka? Pane Koubku, my vás zdravíme.

Pravidelně každou sobotu a neděli vysíláme pořad Blahopřejeme písničkou. Abychom měli co vysílat, je velice důležité, abyste nám vaše gratulace posílali. Ta nejjednodušší cesta sem k nám je přes stránky rádia vašeho kraje v dolní části, takové okénko, do toho zapíšete, co byste chtěli zahrát, pro koho. Nějaké pěkné přání, tak tam napište a pak vyberte den, zdali sobota anebo neděle, když byste chtěli, abychom to vaše přání odvysílali. Jinak ono během oslavy samotné, když se z rozhlasu ozve pro vašeho oslavence přání, vždy to působí velice pěkně, tak toho využívejte. Za chvíli splníme další přání. Tady je pořad Blahopřejeme písničkou.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro pana Josefa Hrdličku z Okounova, který dne 4. srpna oslavil své 76. narozeniny. Milému manželovi, tatínkovi, dědečkovi přejeme k 76. narozeninám hlavně pevné zdraví, radost, lásku a mnoho krásných chvil s rodinou. Dcera Vlasta, syn Josef s rodinou a vnoučátka přejí hlavně Anička a Pepička. Prosím o píseň od 4 tenorů Krev toulava. Děkuje paní Klementová. No a my hrajeme.

Dobrý den do Českého rozhlasu, zahrajte písničku pro našeho tatínka Josefa Mourka, který právě dneska slaví 58. narozeniny. Milý tatínku, děkujeme ti za všechno a posíláme tvoji oblíbenou písničku od Michala Tučného.

Pořad blahopřejeme písničkou, který v Českém rozhlase vysíláme pravidelně v sobotu a v neděli mezi 17. a 18. hodinou, vyřídí další gratulaci. Dobrý den, zahrajte písničku pro naší babičku, paní Jiřinku Kroftovou, která oslavila v tomto týdnu 83. narozeniny a vážení vše v naprostém zdraví. Tak my gratulujeme, přejeme, aby to naprosté zdraví vydrželo stále. Je to velký zázrak. Písničku tak posílají dcera Martina a syn Tomáš. A tady už je oblíbená písnička dnešní oslavenkyně.

Pojďme, připomeneme způsob ten nejjednodušší, kterým lze objednat v pořadu Blahopřejeme písničkou, pěknou písničku pro vaše milé a pro vaše oslavence. Vstupte na stránky rádia vašeho kraje, vyplňte v dolní části příslušný formulář, pro koho chcete zahrát, co byste chtěli zahrát. Také nám tam napište nějaké pěkné přání pro vašeho oslavence. Vyberte den, sobota nebo neděle, abychom vaše přání odvysílali, a pak už jen poslouchejte Český rozhlas.

Blíží se 18. hodina, tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Takový byl pořad Blahopřejeme písničkou. Opět příští sobotu po 17. hodině, tak se vrátíme s tímto pořadem a vy během týdne, tak nám prosím pište, co byste chtěli zahrát, pro koho byste to chtěli zahrát a tak dále. Však vy to znáte, já jsem Jiří Trnka, naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Policie stále častěji řeší přestupky řidičů elektrokoloběžek. V Plzni po třech měsících končí přestavba Americké ulice v centru města. U Horské Kvildy na Šumavě zemřel při nehodě motorkář. Zítra čekejte polojasno, odpoledne kupovitou oblačnost, místy přehánky a bouřky a teploty do 630 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Policie se v létě zabývá nehodami řidičů elektrokoloběžek. Mezi nimi se objevují i děti. Například na Českobudějovicku tento týden havarovala nezletilá dívka. Na elektrokoloběžce vezla také chlapce a oba se zranili. Dívka neměla nasazenou cyklistickou helmu. Policie připomíná, že jízda ve dvou a bez přilby je zakázaná. Na co dalšího dát při jízdě dětí na elektrokoloběžce pozor,

0: 40 milionů korun. Podrobnosti stavby doplní za zhovitelskou firmu Radek Kozák.
1: Od pondělka, což je 10.8. od 1 hodiny ráno projede první trolejbus a víceméně ta stavba bude připravena k plnohodnotnému provozu. A ohledně toho kruháče, tak tam jenom pro sichr budou daný takový nízký city bloky, aby ty trolejbusy zatím ten prstenec vynechávaly. A je to jenom z toho důvodu, že beton by správně měl zrát 28 dní a vzhledem k tomu, že to 14 dní zhruba, co ten beton je vylitej, jde o to, že by byl dobrý ještě týden a nejlépe 14 dní mu dát.
0: Zároveň vysadil zhotovitel nové stromy, které mají přispět k ochlazení ulice v horkých dnech. U Horské Kvildy na Šumavě zemřel dnes odpoledne motorkář. Podle mluvčí policistů Hany Kroftové muž narozený v roce 1974 pravděpodobně nezvládl řízení a narazil do stromu. Kriminalisté případ vyšetřují a příčinu úmrtí by měla pomoci objasnit i nařízená soudní pitva. Teploty budou zítra stoupat na většině území Česka nad 32 stupňů. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země a také v části Vysočiny. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav. V dalších dnech se má přechodně ochladit. Sport. Slavia porazila Pardubice 2-1 ve třetím kole fotbalové šance ligy a vrátila se tak do čela tabulky. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, ojediněle se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a na horách 17 až 14. Zítra čekejte polojasno, odpoledne převáží zvětšená kupovitá oblačnost, místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, na horách maximálně 31. Slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, v bouřkách zesílí a biozátěž bude na trojce, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici třetí třídy ve Vochově na severním Plzeňsku počítejte s uzavírkou, objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: a první láska se dnes vdává, to byl Karel Gott.
1: Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne.
0: Ten začíná 7 minut po 18. hodině. V týdnu si kolegyně Iva Kokešová povídala s tvůrci víkendového festivalu v Domažlicích.
2: Domažlice se už za pár dní od 14. do 16. srpna opět stanou hlavním městem folkloru. Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť každoročně přilákají tisíce návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí. Co letos nabídnou a jak je náročná příprava tak obrovské akce, o tom si budu povídat s ředitelem Městského kulturního střediska Patrikem Zuberem. Vítám vás, dobrý den.
3: Krásné dopoledne vám i posluchačům.
2: No a také vedoucím programového oddělení Městského kulturního střediska v Domažlicích panem Jaroslavem Cvekem. I vás vítám, dobrý den.
4: Krásný den, dobrý den.
2: Jaký vztah vy máte k Chodsku osobně? Pane Zubere, začněme u vás. Vy jste rodák?
3: Já jsem se samozřejmě narodil v Domažlické nemocnici, ale to je asi tak všechno. Žili jsme asi 10 kilometrů od Domažlic v Horšovském Týně, což už je město, které nespadá pod Chodsko, ale je to přece jenom 10 kilometrů od Domažlic, ale mám příbuzné z Postřekova a jakoby nějaký vztah k tomu Chodsku mám. Ale po vysoké škole jsem odešel do Prahy, tam jsem žil 28 let, a takže většinu života jsem strávil v Praze. A pak jsem se vrátil v roce 2019 do Domažlic a stal jsem se teda snad chodem, ale samozřejmě jsem náplava, ale tím, že připravuju chodské slavnosti už mnoho let, tak si myslím, že snad mi to odpustí místní a snad mě už nějak přijali mezi sebe.
2: No a pan Cvek je náplava nebo rodák?
4: Ne, já jsem totální náplava, já jsem přišel trošku ještě z větší dálky než pan ředitel, já jsem Moravák z Malé Výsky mezi Hradištěm a Kyjovem. A do Domažlic jsem se dostal vlastně během covidu. Já jsem zháněl práci učení houslí, protože jsem houslista. A začal jsem učit v Domažlicích na hudební škole. Tak začalo mé působení a Domažlic jsem si vybral kvůli tomu, protože jak jsem Moravák, hraji v cimbalové muzice a mám rád folklor, miluji folkloru, strážnický festival, tyhle ty věci. Tak jsem si našel krásnou Výsku právě Domažlice, kde ten folklor je stále živý, je krásný a vlastně největší Výska folkloru v Čechách. Jo, taky protipol té Moravy.
2: Vy jste už, pane řediteli, naznačil, že už jsou to vaše několikáté chodské slavnosti. Víte, kolikáté? Nechci vás trápit.
3: Já jsem předtím byl v té pozici, ve které je teď můj kolega Jaroslav Cvek. Byl jsem vedoucí programového oddělení od roku 2019 a od té doby připravují chodské slavnosti, takže ty to budou už moje osmé.
2: A pan Cvek?
4: Mé co to třetí. Jo, třetí
2: chodské slavnosti. Ještě bych se měla zeptat na celý ten tým. Nejste to jenom vy dva. Je to asi spoustu lidí, kteří připravují chodské slavnosti. Jaká je to parta?
3: Snažíme se být a doufám, že jsme dobrá parta. Ono na první pohled asi to vypadá, že tím, jak jsou ty chodské slavnosti velké, že ten tým je opravdu rozsáhlý, ale já musím teda říct, že vlastně ani tak moc velký není a já jsem byl, když jsem sem právě v roce 2019 přišel, tak jsem byl překvapený, jak malé množství lidí dokáže připravit tak velkou slavnost. Ale to mluvím o městském kulturním středisku, jo. To na té přípravě se samozřejmě podílí celé město a všechny složky města, takže policie, hasiči, přímo radnice a tak dál.
2: A je to tak, že skončí jedny chodské slavnosti a začínáte chystat už další, nebo máte nějakou pauzičku, když to v neděli skončí, začne vám aspoň nějaké volno, protože předpokládám, že teď je to hukot.
3: No, přímo potom právě skončení, tak začne ten hukot s tím vyúčtováváním a už to nejsou technici u podí, stavění, bourání, i když jako to ještě dobíhá minimálně do úterka, jo. Ale vlastně já jsem teď zrovna psal takový úvodník do domažlického zpravodaje, kde jsem vyloženě psal, že u nás dělíme rok v podstatě na dvě období, před chodskými slavnostmi a po chodských slavnostech, přičemž obě ta období se vyznačují tím, že během nich připravujeme chodské slavnosti. To znamená, že vlastně ta příprava nikdy nekončí. Skončí jedny a už začíná příprava další.
2: A v jaké fázi jste teď? Já jsem říkala, že chodské slavnosti začínají 14., čili ten příští nebo řekněme přes příští víkend. Je už všechno hotovo, nebo teď finišujete a nespíte v noci?
4: Ono se zdá, že je všechno hotovo, protože program samozřejmě venku. Myslím si, že je celkem, doufám, že zajímavý i pro tento rok, ale není to tak. Ono spoustu věcí člověk má ještě v hlavě, co by chtěl. Jo, co úplně posluchači třeba nevidí, ale je vlastně hotovo. Jakože program je hotový, doufám, že všichni účinkující přijedou a budou včas nachystaní, protože ono nikdy není hotovo, ono se může cokoliv stát. I během toho dne, co ty slavnosti jdou, je to vlastně nevyzpytatelné, ale myslím si, že jsme připraveni.
2: Jste připraveni? Mohli byste třeba udělat chodské slavnosti už tento víkend, ale jsou až ten další a budete mít lepší počasí. Já jsem to studovala, bude trochu nižší teplota, takže to je asi pro vás takových těch 25 stupňů ideální.
4: Určitě. Určitě.
3: Naprosto ideální. Já jsem, už jsem tady vlastně říkal, když jsme se připravovali, že nemáme rádi extrémy. Když je špatně, když prší, je špatně, když je velké horko, protože obzvlášť za pódium u brány je obrovsky, tam to slunce vlastně svítí do těch účinkujících, kteří jsou oblečeni v těch kabátcích, v krojích. A jako není to pro ně samozřejmě příjemné. A když prší, tak to je logický, že to. Ale my máme na své straně pana faráře domažlického, pana Gergu, a ten to vždycky objedná, takže.
2: Jasně, takže i tohle máte zajištěné. Pane Zubere, zažil jste propršené chodské slavnosti?
3: Já jsem je zažil, teď si přesně nepamatuju, v jakém roce to bylo, ale pamatuju si, že jsme prostě běhali po náměstí, utírali jsme lavičky od vody, že prostě zažil jsem to.
2: Tak to se myslím nestane, budeme každopádně držet palce. Našimi dnešními hosty jsou Patrik Zuber a Jaroslav Cvek z Městského kulturního střediska v Domažlicích a za chvíli už se dostaneme na ty 72. chodské slavnosti a řekneme vám něco k programu.

0: Český rozhlas vás zve na chodské slavnosti a vavřineckou pouť 14. až 16. srpna. Našimi hosty jsou Patrik Zuber a Jaroslav Cvek z Městského kulturního střediska v Domažlicích. Tak pojďme teď už k tomu programu. Vy, předpokládám, každý rok chcete udělat něco navíc, něco nového. I letos máte nějakou novinku, kterou je třeba zmínit?
1: Ano, určitě my se snažíme, aby ty chodské slavnosti nebyly pořád stejné. Jako samozřejmě je to tradiční folklorní slavnost, takže ten základ je snad bude vždycky stejný, ale snažíme se vždycky s něčím přijít. Já se asi nejvíc těším a největší novinka letoška právě souvisí s vaším plzeňským rozhlasem, že my jsme vlastně rozšířili spolupráci s rozhlasem a přímo u Domažlické věže vedle Kašny vznikne taková rozhlasová zóna, kde bude spousta programů pro místní, kteří se tam přijdou podívat, uvidí tam svoje oblíbené moderátory, bude tam kavárna, asi teď bych všechno nevyjmenoval, rozhlas má připravený, to abych to nevzal na sebe, rozhlas má připravený program pro malé i pro velké, bude tam lžítko pro děti, aby si a nesmím jim zapomenout, že v neděli potom si budou moci prohlédnout ty přenosový vůz. Hmm. Takže to je asi taková pro mě nejvíc, na co se nejvíc těším, ale máme těch novinek samozřejmě několik. V sobotu například budeme mít večer v zahradě pod Chodským hradem pouťovou tancovačku. To je úplná jakoby novinka pod širým nebem, že tam si budou moci až do půlnoci zájemci zatančit při dechovce.
0: To je taky novinka.
1: To je úplná novinka, ano.
0: Možná, že bychom měli trošičku zmapovat posluchačům ty scény, na kterých se odehrává nějaký program. Tak pane řediteli, chopte se toho, kde všude se hraje a zpívá.
1: Chodské slavnosti, v poslední době se nám tohleto ustálilo, že se chodské slavnosti odehrávají na třech hlavních scénách. Ta úplně nejhlavnější asi je u brány na náměstí, potom je scéna v zahradě Chodského hradu a pak je taková trošku alternativní scéna na Chodském náměstí. Ty první dvě, které jsem zmiňoval, tak ty jsou folklorní. Tam převážně, aby řekl, že letos úplně, jestli se nepletu, je jenom folklor a pak je ta alternativní a tam chceme, aby každý si z chodských slavností něco odnesl, aby to těšilo všechny generace, malé, velké, každý nemá rád folklor. Takže tam jsou divadla pro děti, tam je rocková muzika, tam je třeba kapela Třehůsk od Berouna, která je takový ten prap staropražská. Tam se snažíme namíchat jako co nejvíc z toho, aby každý si odnesl to své a byl spokojený. A pak máme ještě takovou malinkatou scénu, tam je jenom jedno představení u domova seniorů v Domažlicích. Chceme potěšit domažlické seniory, takže tam jim zařídíme, že mají v pátek jednu dechovku, aby si to také užili.
0: Mm-hmm. Takže to jsou ty jednotlivé scény. Jaroslav Cvek je programovým ředitelem celých chodských slavností. Tak koho jste pozvali, koho byste teď jmenoval mezi těmi zásadními účinkujícími?
2: Zásadně učinkující. No pan ředitel vlastně mi trochu vzal vítr z plachet, protože řekl o programu dosti, ale jako zásadní máme, tento rok máme dva zahraniční hosty, jo, za to jsem strašně vlastně rád. My jsme začali pracovat, nebo jsme s agenturou IOV, která zprostředkovává vlastně zahraniční hosty na českých festivalech. Je to taková obdoba CIOFu, jo, on tak to trošičku spolupracuje. A máme zahraniční hosty z Indie, to jsem strašně rád, protože to bude určitě to obzvláštní, krásnými kroji, velmi zvláštní originální muzikou. A druhým hostem zahraničním je zahraniční soubor z Ukrajiny, který teda od roku 23 sídlí v Brně, takže oni jsou takový zahraniční, nezahraniční hosté.
0: Já jsem viděla fotografie toho indického souboru, to je barev. To je opravdu zvláštní folklor, je to úplně něco jiného, ale určitě to bude velmi atraktivní.
2: Já doufám, že obohatí ty chodské slavnosti, protože ono je možná dobře. Miluji chodský folklor, Dudy, i sám se účastním, občas jdu hrát s Potřekovským souborem, nebo když mi zavolá Domažická Dudácká, tak velmi rád si jdu zahrát, protože ta muzika je oproti té moravské, je tak vlastně pozitivní, veselá, stále se hraje v duru, je to jo, Polka Valčík, je to taková prostě, je to hybné, texty jsou velmi pozitivní, takže jsem rád, že to obohatíme trošičku něčím jiným. Samozřejmě máme i cymbalovku, nezapomínám jako Moravák i na Moravu, takže přijede cymbalová muzika Zádruha z Dolních Bujanovic, která s sebou vezme i mužský sbor z Tvrdonic.
0: No a pojďme jmenovat i ty domácí, řekla bych, tam nebude nikdo chybět asi z těch populárních nich, které všichni známe a máme rádi, ty folklorní soubory.
2: Určitě vás pozvu na dudácké štandle s Konrádyho dudáckou muzikou, jo, které bude v sobotu na náměstí Míru na Pody u Brány ve 23.00 a určitě zase bude to úžasný program s tradiční Konrádyho, bohužel už bez pana Konrádyho, ale...
0: Chodský soubor Mrákov slaví 65. výročí a ty hlavní oslavy, řekněme, budou také soustředěny na chodské slavnosti. Pochopila jsem to správně. Budou tam mít svůj večer hejtácí z Mrákova?
2: Budou mít svůj program v sobotu znovu u Brány v 18.30. Ale chci jenom podotknout, že tento rok máme velké výročí Jindřicha. A tyhle ty slavnosti jsme... Jako loni jsme dali jako patrona chodské slavnosti byl pan Bár, protože měl velké výročí pan Bár. Tento rok je to Jindřich, takže slavnosti vlastně budou i určité programy budou mu jako dány.
0: Tak tolik zatím k programu, zdaleka nekončíme, za chviličku se řekneme další informace o 72. chodských slavnostech.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, zveme vás na chodské slavnosti s ředitelem městského kulturního střediska Patrikem Zuberem a vedoucím programového oddělení Jaroslavem Cvekem. Než se budeme bavit o dalším programu, tak já bych ráda našim posluchačům zmapovala i to, co odvysílá z chodských slavností Český rozhlas Plzeň. Takže v sobotu od 11 hodin náš tradiční pořad s Plzeňáky za folklorem moderovat bude Michaela Vondráčková a bude to živý koncert s těmi populárními folklorními soubory, tak jak jste zvyklí. V neděli potom odvysíláme mezi 12. a 13. hodinou písničky pro vás. Moderovat bude Vladimír Šťovíček a budou to takové netradiční písničky na vaše přání, protože přát si budou oblíbené hity přímo návštěvníci chodských slavností a v neděli po 14. hodině začíná náš další přímý přenos a to bude Žijeme tu s vámi speciál. Opět moderuje kolega Vladimír Šťovíček a bude to takové asi 40-minutové setkání se zajímavými osobnostmi, které mají hodně společného s chodskými slavnostmi, s Domažlicemi a s Chodskem obecně. No a teď už pojďme k tomu dalšímu programu. Já bych se ráda ještě zastavila u pátku, kdy bude slavnostní zahájení chodských slavností, které jste taky letos, pane Cveku, udělali trochu jinak. Je to tak?
1: Je to tak, ale nevím, jestli o tom chce mluvit pan ředitel.
2: To můžeme, kdokoliv z nás, ale jestli to má být na mě, tak ano, udělali jsme trochu změnu. Každoročně slavnostní zahájení bylo jenom v tou formou, že před ranicí uvítal starosta návštěvníky a tím to skončilo, ale nyní jsme se rozhodli zkusit trošku něco jiného. Chodsko se sestává původně z 11 chodských vesnic a my jsme si řekli, že vlastně nikdy tam nebyly tyhle zástupci těch vesnic, takže my jsme to přesunuli na pódium u brány, uděláme tam takové trošku větší slavnostní zahájení, kterého se právě účastní i zástupci těchto chodských vesnic a trošku jsme se to snažili připravit jako zajímavěji a myslím si, že to je jedna z právě z těch velkých změn, na kterou jsem předtím zapomněl. Ale on obzvlášť celý ten páteční program bude trochu jakoby malinko jinak. Pak jsou tam vždycky každoročně ozvěny folkloru, což je program, kde vystupují kapely, které sice nejsou folklorní a z folkloru vycházejí. Tam určitě chci pozvat letos na Vlastu Redla, to bude krásný koncert, ale vždycky ty kapely bývají tři, letos budou jenom dvě a mezi nimi se bude ještě promítat krátkometrážní film Vojtěcha Gibfrida, který bude z Postřikovského masopustu. A to z letošního Postřikovského masopustu mám pocit přímo a myslím, že to bude hodně zajímavý, že to diváky taky hodně pobaví. Takže v tom je taky určitá změna.
0: Já bych také ráda zmínila, že budete během chodských slavností křtít novou zajímavou publikaci. Co je to za knížku?
1: Je to nová kniha, kterou vydal Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. A oni chtěli zmapovat lidový oděv na Chodsku. Zaúkolovali nebo oslovili Lucii Kalousovou, etnografku, která se toho zúčastnila, nebo která to vlastně jako napsala, jo? Je to vlastně její kniha. A vlastně mapují lidový oděv jak na horním Chodsku, v Postřekově, tak na dolním v Mrákově. Je k tomu udělána krásná kniha i vlastně s videodokumentací, i s fotoknihou. Je to vlastně velmi působivé. Bude se to křtít v refektáři augustinánského kláštera v Domažlicích v pátek v 19 hodin. Určitě přijďte, přijede i ředitel Národního ústavu lidové kultury pan Šimša, který by to měl pokřtít.
0: Mm-hmm. Ty domažlické slavnosti navštíví tradičně opravdu tisíce lidí. Co to znamená pro místní domažlické podnikatele? Ti mají asi také během těch tří dnů velký hukot, že znovu používám to slovo, nenapadá mě lepší.
2: Já myslím, že to je pěkné slovo v této situaci. Ano. Je to tak, jak popisujete, ale obecně celé Domažlice zažívají náročné tři dny. Pro místní je to samozřejmě trošku jiné, než pro ty návštěvníky, kteří přijedou si to užít a zase odjíždí. Já bohužel znám, nebo ano, bohužel znám několik rodin, které přímo i kvůli chodským a kvůli tomu mumraj i odjíždí. To je právě jeden z našich cílů s Jardou Cvekem, je právě nám je nechat je doma, vrátit je a nabídnout jim tak zajímavý program, nebo tak zajímavé zážitky, že se rozhodnou zůstat. ale pro všechny, pro celé Domažlice je to náročné, co se týká dopravy, je to náročné prostě pro každého asi z Domažlic.
0: Já jsem ráda, že jsme se k té dopravě dostali, takže pokud někdo bude chtít na Chocké přijet autem, co radíte, jak to udělat?
2: Hlavně radíme, aby vůbec se nepokoušeli vyjít do centra města. Ano. Centrum města, většina ulic je uzavřená, je to tam opravdu dopravně složité. Takže my vždycky, každý rok je to stejné, jsou připravena dvě záchytná parkoviště. Jedno je v Petrovické ulici na jedné straně města a druhé je u parkoviště u Všech svatých, to je při příjezdu od Klatov. A z každého toho parkoviště zdarma odjíždí pravidelně kivadlová doprava. Takže kdo přijede, zase zaparkuje buď v Petrovické nebo u svatých, tak pak může zadarmo se dopravit do centra města a je to nejlepší řešení toho příjezdu.
0: Ještě, protože jsme zdaleka nevyjmenovali všechny body programu, bychom měli posluchače odkázat na internet, kde si všechno mohou najít přesně černé na bílém. Pane Cveku, jaké máte webové stránky?
1: Tak webové stránky máme www.chockeslavnosti.cz nebo na facebookových stránkách Chocké slavnosti. Jo, tam to určitě najdete. A já bych teda chtěl ještě podotknout, ono k těm chockým slavnostem patří, neodmítl se, že tam patří Vavřinecká pouť.
0: Ano.
1: Je to velmi důležité. Církevní, ta pouť tady byla mnohem dřív než Chocké slavnosti a ona se hlavně váže, jo, k těm chockým slavnostem, nebo ba naopak, Chocké slavnosti se vážou k Vavřinecké pouti.
0: Takže ten hlavní duchovní obřad je v neděli.
1: V sobotu i v neděli. V 10 hodin v kostele svatého Vavřince.
0: Ano, jsem moc ráda, že jste na to ještě vzpomněl, to nám úplně vypadlo. Budou koláče?
2: Bez koláče to nejde, to je, to nejen, že se bude možné koupit, ale každá domažická rodina samozřejmě peče, tam to hospodinky umí, takže.
0: Myslím si, že to jsou také stovky a tisíce koláčů, které vzniknou, které tam posluchači a návštěvníci ochutnají a které si potom ještě vezou domů.
2: Určitě.
0: Aby dlouho vzpomínali na Chocké slavnosti. My jsme vás pozvali teď na ty 72. s Patrikem Zuberem a Jaroslavem Cvekem z Městského kulturního střediska v Domažlicích. Díky, že jste přijeli, ať všechno vyjde tak, jak má a my, Český rozhlas Plzeň, se budeme těšit na setkání od 14. do 16. srpna. Naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj začne přijímat žádosti o dotace na opravy obecních bytů. Záchranná stanice živočichů v Plzni varuje před zvýšenou aktivitou netopírů. Zítra čekejte převážně polojasno, odpoledne místy přehánky a bouřky, teploty do 36 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Plzeňský kraj od 24. srpna otevírá příjem žádostí do dotačního titulu revitalizace obecních nájemních bytů. Připraveno je celkem 22 milionů korun. Dotační program pomůže malým obcím opravit zchátralé obecní byty. Obce do 2000 obyvatel mohou získat až 450 tisíc korun na jeden byt a v jedné žádosti uplatnit maximálně dva byty. Kraj uhradí 50 až 75% nákladů podle velikosti obce. Podmínkou je byt po opravě nejpozději do poloviny roku 2028 pronajmout, pokračuje hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan z hnutí ANO.
2: Naší prioritou je hlavně vytvářet nové prostory k bydlení tam, kde je potřeba kapacitu zvyšovat. Zároveň ale chceme efektivně využít peníze, které z hlavního dotačního programu nebyly vyčerpány. A přesně proto otvíráme doplňkový dotační titul, kde tyto nespotřebované peníze využijeme. Starostové obcí je tak teď budou moci použít na kompletní opravy obecních bytů. Což znamená třeba na nové rozvody, topení nebo...

0: Palacinina, jsou to většinou průzkumníci, který hledají místo na to, kde by celá ta kolonie mohla potom přečkat přes ten den. Jste-li na dovolené, tak vám tam ideálně táboří 14 dní a to ten byt úplně zničí.
1: Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. Sport. Fotbalisté Slavie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Ve třetím kole nejvyšší soutěže zdolali Pardubice 2-1. 100% je i Jablonec, který vyhrál nad Slováckem 1-0 a v čele soutěže se na Slavii bodově dotáhl. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, postupně bude jasno nebo skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky a nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte polojasno, odpoledne s většinou kupovitou oblačnost, místy přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a na horách maximálně 31. Povane slabý, jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, aby jeho zátěž na Trojce tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na Slovanech, ulici Slovanská a také Nepomucká se opravuje povrch vozovky a platí tam dopravní omezení. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se

0: Měříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
1: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu, jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
2: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pokud se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní, ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezi zubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno, i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivost těch zubů, takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub, takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany ty pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivý zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teď bych to mohl jako si splíct. Mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko. Mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienu.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik, je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Aleno, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá,
3: začala,
1: že nic takového nebylo.
3: No, ne, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: No, necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda,
3: ne.
1: Pane doktora Šmída,
3: ne, vůbec,
1: protože dřív
3: vůbec.
1: Jsme se báli.
3: No, tak bála, no, tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře, asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky když úsměv.
3: No, tak u mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: takový oříšek. Dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí, já nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, tak mě si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste
3: děkuju,
1: přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Pochod po stopách vězňů s Osvětimi. Národní knihovna otevřela výstavu hebrejských knih, které uloupili nacisté po celé Evropě. A kde pátrat po svých předcích? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá

0: 130 kilometrů ušli po stopách jednoho z nejdramatičtějších útěků 20. století účastníci letošního prvního pochodu po stopách hrdinu Vrba Wetzler Memorial. Jedná se o trasu z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau do Žiliny. V dubnu 1944 tudy prchali dva slovenští židovští vězni Alfred Wetzler a Rudolf Vrba. V Žilině pak nadiktovali židovským představitelům zprávu, která jako úplně první popsala, jak tábor v Osvětimi fungoval. A my už jsme přes Zoom ve spojení s účastnicí pochodu historičkou Gabrielou Havlujovou ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Dobrý večer. Vy jste během 6 dnů urazili 130 kilometrů. Jak se vám šlo?
1: Bylo to dost náročné, protože nejenom v Čechách, ale i v Polsku panovaly vysoké teploty a navíc ten terén polských Beskyd není úplně jednoduchý. Na druhou stranu jsme si pořád opakovali, že pořád jdeme v dobrém vybavení, máme dostatek tekutin a máme nesrovnatelně lepší podmínky, než měl Vrba a Wetzler.
0: Jak tedy pochod po stopách Vrby a právě Wetzlera probíhal?
1: Tak musím říct, že občanské sdružení to má perfektně zorganizované. Ty pochody probíhají už od roku 2014 a v letošním roce se jdou dva ty pochody. Jeden se jde ještě v srpnu, takže tam je perfektní zázemí, je tam doprovodný vůz, takže člověk netáhne všechny věci na zádech, což v tom terénu by bylo i dost náročné a každý den se vychází v 7.30. Zhruba kolem 6. hodiny večer se dojde na nějakou horskou chatu nebo ubytování, které je skromnější povahy, ale je možnost se vysprchovat, dát si třeba polévku, takže ty podmínky jsou jednodušší, než byly v roce 1944.
0: Kolik vás celkem bylo a kdo všechno se pochodu zúčastnil?
1: Musím říct, že mě překvapilo, jak ta skupina byla pestrá. Šlo nás 30. Řekla bych půl na půl muži, ženy. Nejstarší ženě, nejstarší účastnici bylo 77 let. Byla to pošťačka z Banské Bystrice a musím říct, že nás všechny překvapilo, že vlastně měla možná nejlepší fyzičku z nás všech. Nejmladší účastnici bylo 26 let, to byla zase dívka z Košic, ale i mezinárodní účast zúčastnili se tři muži z Londýna a jeden z Izraele.
0: Co bylo pro vás osobně na tom pochodu nejdůležitější nebo co jste si uvědomila při tom?
1: Velmi působivé bylo čtení z obou knih, které Vrba i Wetzler napsali a my jsme zastavili většinou na těch místech, kde se třeba scéna odehrávala. Takže to bylo velmi působivé a pak, co určitě nezapomenu, tak je i ta soudržnost v rámci toho pochodu. Že člověk mezi neznámými lidmi našel přátelé a mnoho chvil vlastně nám byli oporou jeden druhému pomáhal třeba, když byly různé potíže s otlaky a podobně a člověk si vlastně uvědomí, že na tom světě není ještě tak špatně.
0: A pokud vím, vy jste takový pochod po stopách hrdinů neabsolvovala poprvé, už jste šla po trase pochodu smrti ze Sachsenhausenu do Krivic. Proč je důležité takové pochody absolvovat?
1: Čím déle se věnuji historii, tak si uvědomuji, že právě takové, dá se říct, poutě pro mě znamenají mnoho. Hlavně je to takové zastavení, možná i fyzické zničení, ale zároveň ta hlava má čas vypnout. V té dnešní uspěchané době člověk, když na 7 dní jde mimo svou komfortní zónu, stráví čas v lese, chůzí, částečně teda se zničí fyzicky, ale velmi mě to vždycky obohatí na té duši.
0: Říká historička Gabriela Havlujová ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Moc děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.

Bože můj, proč si mě opustil? Úzkostné zvolání žalmisty, který zakouší boží vzdálenost, slyšíme v podání slavného kantora první třetiny 20. století Josele Rosenblata.

0: Národní knihovna má ve svém fondu unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisté po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderních dějin, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Michaela Vetešková natáčela s autorem výstavy, judaistou Jiřím Blaškem.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali.
2: To je
1: ve vitríně u zdi a jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575 a je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
0: Píseň Mojšele hraje francouzská skupina Les Yeux Noirs.

0: Když se řekne rodokmen, většina z nás si představí zaprášené kroniky, zašlé matriční knihy nebo staré fotografie. Díky moderním technologiím ale může pátrání po předcích vypadat i jinak, pokračuje Leo Pavlát.
1: Pro mnoho židovských rodin není pátrání po předcích a příbuzných jen koníček, ale stojí za ním snaha znovu spojit, co přerušila emigrace nebo Shoa. Právě na tomto rozhraní technologií, archivů a rodinné paměti pracuje izraelská genealogická platforma MyHeritage, doslova Mé dědictví. Roku 2003 ji založil softwarový inženýr Gilad Jafet. Jak později k jejím počátkům řekl, měl jsem vášeň pro rodinnou historii a chtěl jsem ostatním usnadnit uchovávání, dokumentování a sdílení osobních příběhů. Dnes je Giladu Jafetovi 56 let a společnost dál vede jako její výkonný ředitel. Co si pod MyHeritage představit? Uživatel může s pomocí této platformy sestavovat rodokmen, vyhledávat v matrikách narozených, oddaných a zemřelých, v přistěhovaleckých seznamech, novinách, ale i ve sčítacích operátech, tedy záznamech ze sčítání lidu, které ukazují, kdo v určité době žil v jedné domácnosti. To je pro genealogii velice cenný údaj. Zájemce nezíská jen jedno jméno, ale často i sourozence, adresu, povolání nebo místo narození. Zároveň si ale nesmíme myslet, že MyHeritage umožňuje volný vstup do libovolných matrik nebo že nahrazuje státní archivy. Platforma nabízí, co bylo digitalizováno a licenčně zpřístupněno. A tak tomu u všech existujících údajů není. V každém případě MyHeritage má k dispozici i vlastní katalog záznamů z České republiky. A třeba dodat, že k zájemcům o služby je vstřícná. Předplatné se týká jen důkladnější práce s databázemi a pokročilými funkcemi. Platforma MyHeritage však současně nabízí ještě víc, totiž DNA test, a to jednoduchým stěrem z vnitřní strany tváře. Sada k tomu je nabízena i na české verzi webu. Výsledek pak ukáže genetické schody s jinými uživateli a odhad etnického původu, což souvisí s takzvaným genetickým regionem. Nejde o stát či přesnou adresu předků, ale o vymezenou oblast, ve které se u větší skupiny lidí opakují podobné genetické znaky. MyHeritage se přitom může pochlubit, že eviduje plných 2114 takových regionů. V tomto bodě se navíc technologie někdy spojí se silným lidským příběhem. Izraelský server Ynet letos popsal příběh Adriany Turk z Austrálie. Jejíž židovský otec před válkou emigroval z Německa a ona měla za to, že celá jeho širší rodina zahynula během Shoa. DNA test prostřednictvím MyHeritage však vedl k objevení nejméně 50 žijících příbuzných z těch, kteří okupaci přece jen přežili, či Německo také včas opustili. Dnes žijí v několika zemích. Právě takové nálezy činí s platformem jako MyHeritage víc než jen technický prostředek. Stávají se pomocníkem při hledání nepoznaných či zdánlivě neexistujících rodinných vazeb.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Pracovní definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu přijalo v loňském roce 67 vlád, měst, univerzit a organizací. Definici, ke které se český parlament připojil již v roce 2019, používalo k letošnímu 1. lednu více než 1300 institucí na celém světě. V plzeňské velké synagoze je ještě do konce měsíce možné zhlédnout výstavu Shoa, holokaust plzeňských židů. Připomíná tragické osudy více než 2600 deportovaných z Plzně a okolí. Konce války se dočkalo pouhých 209 z nich. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybrala Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Většina lidí v Česku podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Strážci v Krkonoších dnes ráno udělili na Sněžce více než 20 pokut. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a dusno, maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Výuka cizího jazyka v českých školách by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median exkluzivně pro Český rozhlas.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Strážci Krkonošského národního parku dnes brzy ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5. hodiny ráno se totiž na nejvyšší České hoře sešlo asi 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
5: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
6: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po

0: Pojí čínské nemocnice. Dosud byly možné pouze odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září, říká mluvčí nemocnice Andrea Jelůvková.
1: Plazma a léčiva z ní vyráběná se podávají pacientům při akutních a život ohrožujících stavech, jako jsou poruchy sráždivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
2: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno a pouze ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle kolem 12. A zítra přes den polojasno až jasno. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno a od severozápadu lokální přehánky nebo bouřky, zřejmě i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni. A meteorologové opět varují před silnou zátěží teplem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem je za Bohutínem neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody osobního vozidla a motorkáře. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Zámecké léto.
3: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu, nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

Máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. To mu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle, jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy byste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční, zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější, takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero, ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to
3: někdy... Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebují, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Riegerů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Úřady práce v celé republice začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem a počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně odpoledne a večer čekáme přes den slunečno, horko i dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Stát začne od začátku příštího týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a také dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději příští týden ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Ve Znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu téměř za 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají 1,5 roku a neměly by nějak ohrozit běžný provoz zařízení, říká ředitel nemocnice Petr Liškář.
6: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem, prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
2: Za dalších 45 milionů pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou, říká autorka projektu Diana Gul.
7: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatého Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka.

0: Chodně až oblačno, od severozápadu přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Maxima zítra 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále hustý provoz těsně před Prahou, a to od exitu 41 Divišov do omezení na kilometru 24. Zdržíte se zhruba 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
2: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochocký a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí až středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo, je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo, a jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. Jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéf kuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělní?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvořítko.
1: Na pyrohy, takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: Tak dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš mě druhá, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opečíme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažn, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje ty ostatní. Je to výborný. Je možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážen Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuji Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří se ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho.
5: Do díže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
4: To jsou brambory asi na závěr.
5: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
4: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
5: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadí Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadia připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hláseček?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a ty já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěviny, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně, to vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánové, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: No vyspadne. Já bych to vyklopil všechno.
1: No já taky.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu a na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlej. Jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u
2: motoru. Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, kterými jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, byla na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: A s Kánou.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné, největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené je z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvaldská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že je osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat. Už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno. Mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas, zprávy.
3: Hasiči zlikvidovali požár domu v centru Liberce. Do konce září mohou lidé v Česku žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. A zítřejší počasí před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a také dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a o ta nehasil. Dobrý večer. Dnešní večerní požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet také přes noc, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
4: Do 6. hodiny raní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
3: Při zásahu byli zraněni 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se nic nestalo. Do svých bytů se ale dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Zatím není jasná příčina požáru. Do konce září mohou zájemci požádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na jednotlivých pobočkách. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bývá častým důvodem změny například stěhování.
5: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
3: Písečné na Jesenicku pokračuje rekonstrukce základní školy, kterou poničila předloňská povodeň. V současné době dělníci pracují například na střešní konstrukci této budovy. Celkově si opravy vyžádají přibližně 630 milionů korun. Hotové by měly být do října, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
6: V současné době se provádí práce na fasádě. V části je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
3: Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek meziročně více turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících. Je to přibližně o 60 tisíc více než za stejné období loni. Za celý rok 2025 pardubické letiště odbavilo celkem 204 tisíc pasažérů.
0: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně nejvyšší domácí soutěže. Slávisté dnes porazili Pardubice ve 3. kole 2-1 a Severočeši vyhráli nad Slováckem 1-0. V dalších duelech Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a brněnský Artis podlehl.

0: vysoká mezi 31 až 36 stupni a meteorologové varují před silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy je i teď místy hustý provoz, a to před omezením a také v omezení u Šmejkalky. Je to na kilometrech 26 až 23. A na dálnici D4 s Příbrami do Prahy je to naopak za sjezdem u Řitku už bez delšího zdržení. U Jíloviště na 9. kilometru zůstává průjezdný jeden jízdní pruh. Omezení tam má skončit o půlnoci. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
2: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
3: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
2: Byl to Franta Univerzál.
3: Co kdo?
2: No, náš komik.
3: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
2: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
4: Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
4: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
2: Ale jen si vzpomeňte, František Budín. Budín.
4: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
4: Ale že koukám jako blázen.
2: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním

0: spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
1: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
2: Jo?
1: No ovšem.
2: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
1: No říkám, že ano.
2: Jo?
1: No.
2: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
1: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
2: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
1: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
2: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
1: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
2: No kviz je znám, ano, takový malý blonďák, to je.
1: Ale ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
2: Jo, tak no, já už vím, jo.
1: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
2: Ano, ano.
1: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
2: Cenu, jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
1: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
2: Ne, koukám, že jsou ty ceny, víte?
1: To donese pořadatel po skončení soutěže.
2: Aha, tak potom, no, dobrý.
1: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
2: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
1: ano.
2: Hned můžu něco vyhrát.
1: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
2: Jo, takhle,
1: až
2: aha.
1: Vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
2: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
1: no,
2: že jo?
1: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
2: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
1: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
2: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
1: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
2: No.
1: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
2: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
1: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
2: Zanzibar?
1: Ano, Zanzibar.
2: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
1: No přesně, to no. Je Zanzibar, no, přesně.
2: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
1: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
2: Ano, u jakýho salámu?
1: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
2: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
1: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
2: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
1: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
2: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je?
1: Z banjo a basa,
2: to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo.
1: No.
2: Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, no, tak v tom je rozdíl, ano. No, taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna má.
1: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj je jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si je ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání. Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chtěl.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc papoušek,
3: no.
2: Jo? Je to možný? A že mi to teda ten papoušek neřekne, než jsem osně.
3: No, aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano,
3: že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: No přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo? To je.
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: No dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: V František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holcmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holcman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holcmanova nechápavost pak vytáčí vaší brány.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano. Takový malý blonďák je to.
0: Malý blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo, takže jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, to
0: je jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no.
1: Ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, no, všem, že
1: no, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F cheese,
1: zkratka, to je zkratka. Přijde sem, zkratka. No,
0: no to číslo.
1: Ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
0: Jo, vy
1: rozvodu.
0: Se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Upřeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vám, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena, budíš,
1: pravý,
0: ale...
1: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, jsem manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady?
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mi mimo to, ano, ještě. To...
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No, když prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Taky není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, jdeme. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrán. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zly, ach zly, jsem měla v noci trudy. Seš pro mě jak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, vy jste zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, jako...
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieto. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takový hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No, různý, no. Nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé. No to já neznám.
2: Ty neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, no.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slas?
2: No, slas, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A? Co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takový sešlej. Jo?
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No jo. A
2: co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijel to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo, no. Píchá, jo. No,
3: buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ano, tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě.
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: A na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a takový
3: ten. Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, ano. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je.
3: Jo, no. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece nám dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
3: to
2: že?
3: To bych teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je no, pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr krásného letního nedělního dne právě otevírá pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu Noční linka. Tentokrát to bude nedělně pondělní Noční linka. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit opět až do 1 hodiny příštího nového dne, kterým bude pondělí. Na to se také určitě všichni těšíte. No a především Noční lince nás čeká společné potkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude? Budeme aktuální a na vaše posluchačská a e-mailová přání jsme zařadili letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv vlastně sezónní výprodeje a rádi se jich účastníte a máte pocit a i zkušenost, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? No a co rádi třeba právě v těch letních výprodejích nakupujete? Je to převážně oblečení a obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo nějaké sportovní věci či další různé potřebné věci do domácnosti? Říká se, že my Češi máme slevy a výprodeje velmi rádi, ale kdo někdy viděl záběry televizních kamer, třeba když ve Spojených státech začíná takový slavný černý pátek, tak si myslím, že určitě ví, že jsme nákupům a slevám zdaleka tak moc ještě nepropadli. No a co vy a vaše zkušenosti? Dá se podle vás výhodně ve výprodejích nakoupit, nebo máte jiné způsoby, jak ušetřit? Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak je tady náš web a někteří už píšete rozhlas.cz/linka a připomínám v neposlední řadě jako vždycky do třetice i náš klasický e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Sí.
1: Tak to byl Richard Miller na úvod a jeho písnička Štěstí je krásná věc, což je taky jasná věc, že štěstí je krásná věc. No a jako první se dovolal František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer podzimní a všem posluchačům do Čilinky.
1: Děkuju moc krát, samozřejmě za všechny. Tak Františku, takové speciální letní výprodeje, které se začínají na mnoha místech rozbíhat, někde už tak jako začaly, někde se teprve chystají. Vnímáte to třeba doma, nebo vy osobně chystáte se na něco, nebo do nějakého obchodu, kde si říkáte, to bude přesně třeba pro náš dům, pro naší zahradu, nevím, co vás napadne.
2: No, paní Tuško, u nás je to tak, že každou nedělu je plná schránka letáku, jo?
1: Aha, jo, dávají vám vědět zkrátka.
2: Dávají mě vědět a manželka vždycky říká, máš tam vys pro ty letáky a tak, taky to musí vždycky dovést a oni to študujou celou, jo? Oni to študujou, no a tak mě třeba řeknou, když koupit krmení pro kočky, je levný. Mm-hmm. No tak zrovna dneska jsem byl, nakoupil jsem tam za 600 korun pro kočky.
1: No panečku.
2: Pory máme 4 a bude to mesný, víte?
1: Jo.
2: Mesný, no, tak jim to dávám později, ráno třeba později, a aby byli vyhládli, jo?
1: Ano, ano.
2: No, a když to nezežerou, tak to dávám slepicám a ty to zezovou pěkně. Všechno teda po kočkách, no. No. Že takhle třeba kolikrát cukr je levný, jo, tak zeď má včely, tak když nám dává med, tak já mu koupím třeba metrák cukru, ale musí opatrně, aby mě to prodali, víte, tak musím třeba navíckrát, takže když to stojí 10 korun ten cukr, tak to si dá koupit metrák, jo, jako pro ty včelky.
1: Jo, že ho potřebujete opravdu hodně, ano, ano.
2: No, 35 včelky tam má,
1: no,
2: tak takhle,
1: je.
2: No. Mm-hmm. Ale co, víte co, tady jak to mají se mnou firmy zařízeny,
1: no.
2: Oni vždycky zavolají, to jsou firmy, které prodávají vrtačky a všechno, mají takovou techniku, jo, pro mě, pro nás, pro řemeslníky, tak ti vždycky ohlásí, jestli můžou přijet ke mně, jestli si něco vyberu.
1: Mm-hmm.
2: No, tak to je tak, že třeba nabídnou mě flexku nebo vrtačku, která stojí třeba 4 000,
1: mm-hmm.
2: a oni říkají,

0: že je skoro zadarmo, když koupím 50 řezných kotoučů.
1: Jo,
0: to na železo kotouče, nebo pak jsou takový ty ocelový kotouče, kterými se řeže cihla a beton, jo. No, tak vám musím říct, že už tady toho mám plný štelářů a furt něco od nich vemu, jo. No, a to jsou aj některé drahé věci, za 60 tisíc lejzry a vrtačky, jo.
1: Je. No tak vy to potřebujete pro firmu možná za tyhle věci,
0: já
1: že?
0: Já to potřebuji pro firmu, tak to beru. A stalo se mě jednou, že mě prodal dvě takový nastřelovačky, každá teda jinak, jedna byla do betonu, jedna jenom do cihel a to. A tak jsem to koupil a nikdy jsem to zatím nepoužil a on mě to volal, ten dealer, jestli by mu to prodal, že to chce prodat kde jinde. Tak jsem mu to prodal, no, ale říkám, oni, tam je výhoda, že já nemusím nic nikam jezdit, něco takového kupovat, jako jsem měl nějaký ty vrtačky a ty kotouče a všechno. Oni se mě ohlásí a přijdou sami.
1: Oni o vás vědí, že jste vděčný nákupčí, takže vás samozřejmě kontaktují stále, že jo?
0: Že jsi taková dobrá duša.
1: Jo. Vždycky něco koupíte, uděláte jim radost, ano.
0: No. Tak některé věci, takové šroubu a remíku a toho tady mám teda, že to už nespotřebuju do konce mého podnikání, jo. No, takže
1: vysloveně takhle, věci technického charakteru, které souvisí s vaší prací, s vaší firmou a tak, což je, má asi logiku, že jo, v tomto případě.
0: Takhle tyto věci beru rád, jako jo, protože já nemusím někam jezdit, teď nevím, kde v Brně mají sídlo, ani jo, nebo okolo Brna, kde mají sídlo, to nevím, a oni se ohlásí sami, jo.
1: Takže máte radost, jasně.
0: A chud na bizio, nějaký rukavice a takové věci, no tak to beru, no. A tak, já myslím, že oni jsou se mnou spokojení, já s nima teda spokojený.
1: Vy s nima taky, tak to je důležitý, to je skoro nejdůležitější věc, že vy jste spokojený, protože vydáváte své peníze. A držím palce, aby to tomu tak bylo samozřejmě vždycky. A moc děkuju za úvodní povídání, Františku, hezký zbytek neděle, děkuju.
0: No taky děkuju, dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: lásko, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. No a písnička Poslední rally určitě jste poznali. A 15 minut po 23. hodině máme na telefonu paní Věru z Jižních Čech. Krásný večer, Věro.
2: Krásný večer, paní, já nevím, já vás neznám, teda vás slyším poprvně.
1: Jo, to nevadí.
2: To vzali pánové, tak...
1: Tak jste se dovolala teď úplně zase k další někomu další.
2: Do třetí se všeho dobrýho.
1: Do třetí se všeho dobrého, takže Jitka vám přeje hezký večer, jo?
2: Jitka, ano, paní Jitka. Aha.
1: Ano. A už se vás ptám, vy jste mi říkala, že pro nás máte příběh k tématu, tak už se vás ptám, z kterého konce to vezmeme.
2: A jaký téma je, jestli jsem to řekla dobře, jaký téma je?
1: No, letní výprodej.
2: A to byl nějakým, že tyhle ty, že jako od Penny a že si chtěl něco koupit, ne?
1: No, nemusíme jmenovat zrovna konkrétní téma. Obchody. Téma jsou letní výprodej, já vám to povídám znovu.
2: No, tak já vám to řeknu, no, protože...
1: No.
2: Protože si, můžu pomluvit už?
1: Určitě můžete.
2: Tak můj syn roznáší letáky, ve starých a v Ostrově.
1: Ano.
2: Takže vím, co se děje, jo. Takže roznáší Penny, Kaufland, Lidl, no všechno možný.
1: Ano.
2: Takže jsem u prvního zdroje, takže vím všechno. A... Tady vlastně ve Vodňanek, to jsou taky letáky, všude možně, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Takže já třeba koukám, dneska jsem byla teda tady v Albertu a viděla jsem, že tam mají jako banány, jako za mý peněz a mrkev.
1: Jo.
2: A já jsem vymyslela hned recept tomu, že jsem to nakoupila.
1: Takže nakoupíte a hned víte,
2: udělala,
1: co uvařit. Ano.
2: Takže jsem udělala mrkvo, ananasovej, jo, a také jsem to smíchala jako kompot.
1: No, krása.
2: Jo? Tady mám ananas. Mrkev jsem koupila, takže jsem to tady, no, takže jsem udělala přítelovi, než přišel jako občerstvení.
1: Dobrotu, no výborně, no vidíte to, takže když
2: ono to je, ono to je, když je mrkev, se nastrouhá vlastně z ananase a s těma zbytkama, co jsem nakoupila, tak je to, když je to nastudeno, dáte to chvíli do ledničky, tak vlastně máte kompot na celý den, nemusíte ani jíst.
1: No je, takže a ještě to navíc v létě zdravá dobrota. Takže vy si poradíte, vy nakoupíte ráda jakoby ve slevě,
2: v akci. Protože jsem vyučená kuchařkou,
1: no je.
2: Přemýšlím, jo, dokola.
1: Tak pro vás
2: a on vlastně já
1: musel
2: by tady ve Vodňanech, já mám teda 8. svátek října.
1: Ano.
2: A 9. tady ve Vodňanech budu mít vlastně narozeniny a svátek v jednom. A budu to mít i s harmonikou.
1: No krása.
2: Večeří a ze všem všudy.
1: No krása.
2: Jo, takže přítel, to jsem s ním chodila z Prachatic, vlastně hraje na harmoniku, takže mám se na něho i harmonikáře.
1: Takže už se
2: vlastně
1: těšíte.
2: Přítel, no a umřel mi kamarád, který byl ten Michal, takže Michal z Prachatic vozí teďko mě 14 dní po velete, co jsem měla dovolenou.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže jsem se podívala i do Německa vlastně.
1: No tak to je krása.
2: Protože tak... on tam má přítel, vlastně dělal v Německu na farmě. Tam si podejte krávu a ty, co tam vypěstují, udělají jídla zadarmo tím věřícím a takhle.
1: Ano,
2: a pak
1: ano.
2: Tam je taková jako muzika prostě a mě hned dali do ruky nějaký nástroj. Takže jsem zase tam, jo, takže oni tam vaří červený řepy. Farma, vám přítel vám to řekne, já to nevím, jak... Hara Krishna se to jmenuje.
1: No tak to je krása.
2: A je to tady, když jedete Prachatice Volady Hajtmíle a 17 kilometrů za Hajtmílí.
1: Jo, za hranicemi.
2: No,
1: vidíte to, tak jsme
2: takže
1: se...
2: tam jako, a moc to bylo tak krásný, že jsem vlastně kamarádku tam pozvala a ta říkala, že vůbec se jí nechtěl odsaď půlnoci.
1: Jo.
2: Jo.
1: Líbilo se tam.
2: No a on dojel do Prachatic a zase se pro nás vrátil.
1: No tak to je krása.
2: Tenhle Michal, co mě vozí těch 14 dní, takže napíšu knížku, co jsem zažil během těch 14 dní.
1: Dobře.
2: No, jenže mě dal příbuznej s tímhletím dohromady a já hned druhý den jsem jela na rande.
1: Jo.
2: A já povídám, a co budete mít na sobě teda, když vás neznám, abych vás poznala, ne? Jenže přijelo hromadu lidí a on říká, že bude mít slaměnej klobouk.
1: Jo.
2: A já říkám, no ale tady žádný chlap se slaměným kloboukem vůbec není. Jenže on byl schovaný za rohem a pozoroval mě, no.
1: Tak jste se našli potom.
2: Prostě.
1: Jasně.
2: No a hlavně, že jsme se našli.
1: Tak to je
2: no,
1: dobře.
2: Tak a od té doby jsem vlastně tady.
1: Tak to je dobře. Tak, paní Věro, moc vám děkuju, no? Ať se vám daří i s přítelem samozřejmě.
2: Vám taky, paní,
1: přeji vám hezké letní dny.
2: Na vás budete mít svátek, tak
1: jo. Tak se určitě dovoláte, já se budu těšit, jo, jste moc hodná.
2: No, do třetice jsem se dovolala.
1: Tak určitě
2: se... Včera bylo nějaká železnice,
1: určitě se dovoláte i znovu.
2: To jsem taky měla, no a předtím taky, no.
1: Budu se moc těšit. Mějte se hezky, hezký večer nedělní. Naslyšenou, děkuju za návštěvu. No a my popojedeme, protože nachystán je Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Tak jste to slyšeli, srdce nehasnou, tolik písnička a krátce před půl dvanáctou pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
2: Krásný večer, my vás zdravíme obětušku a všechny posluchače.
1: Děkuju moc krát.
2: A tomu tématu, jako, co je jako sleva, tak tady je obchodák. A dole je potraviny a nahoře jsou větnamci a přijde leta, co je sleva, třeba tepláky, trička, všechno možný. Aha. I já a všechno možný, no. Takže to jako si kupujeme.
1: Využíváte zkrátka té nabídky, no, když ano, přijdou nějaké akce. A vysloveně na letní výprodeje čekáte, nebo jedete pak někam v Libuško do nějakého obchodního centra velkého třeba?
2: No tak to se tam nedostaneme, já to, jako bohužel.
1: Nejedete, že byste sedli na autobus a popojili, třeba ne, co se týče ne, oblečení, boty, obuv nebo
2: no,
1: cokoliv.
2: No. To jako ne, ale když je takhle ten výprodej, no tak je to dobrý, že hlavně třeba máte do domácnosti redacost, jako to, nebo na nádobí, no všechno možný, jo. Prášek na praní taky.
1: Jo, tak to je samozřejmě tak potřebná takový věc, vždycky.
2: No, ano. Tak,
1: jo, já vás poslouchám, nebojte.
2: No, já myslím, no tak takovýhle věci, no, tak když je to možný, možnost, tak to využívám.
1: Tak a zkušenosti s těmi zlevněnými věcmi jsou dobré, nebo máte pocit, že někdy to zlevní, protože to je prostě takový trošku aušus, jak se říká?
2: Ne, tady ne, tady aušus žádný není.
1: Žádný není, tak to je dobře.
2: Ne, to jako bych nekoupila, že jo? To jako ne, tak to je celku dobrý, no.
1: Tak to jsem ráda, že jste takhle spokojeni, že to tam máte v blízkosti a že vás takhle zásobují obchodníci. A určitě jim uděláte radost také tím, že za nimi chodíte a nakoupíte produkty, které vymyslí a dají do akce. Dobře, no tak jo, Libuško, tak jsem ráda, že to tam takhle klape u vás. I mimo velké město.
2: Libuško, buďte hodně zdravá, vám přejeme obě.
1: Děkuju.
2: A opatřte se a šťastnou cestu domů. No?
1: Děkuju moc krát, krásný večer a děkuju taky za návštěvu. Naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
1: Naschranou, naslyšenou. No a my pojedeme, jinak telefon samozřejmě k nám stále stejný. 731 800 900. A teď je nachystaná s písničkou pro vás, pro všechny, Anna K.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Večírek za koncem a zpěvačka Anna K. Právě to byla písnička pro vás, pro všechny, kteří bdíte a nespíte a jste hosty noční linky, jako třeba Robert z Olomouce. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě vám chci poděkovat, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: A i to je malá hrůza. No a teď půjdu rovno k tématu. Mám dvě dobré zkušenosti a jednu špatnou.
0: Jo.
1: Paní Jituško, tak či mám začít? Téma dobrém, nebo...
0: Nechám to na vás.
1: Tak já začnu třeba tím horším, toho špatnou. Takže žena mi kdysi říkala, že to pár let ještě když žila. Já jsem zažil něco podobného, že byli obchoděláka v slevy.
0: No.
1: A už nevím, jestli to bylo v Lidlu nebo v Kauflandu. A ona říkala prostě, že tam byly dvě paní a hádali se o koši kvůli slevám. Já jsem v obchoděku zažil něco podobného, že dva chlapi se hádali kvůli kremáčkům.
0: Jo.
1: Takže jsem byl docela znechucený, odešel jsem pryč a nekoupil jsem si v podstatě nic,
0: protože nebyl
1: jsem zvědavý na to, abych je poslouchal.
0: No tak tomu rozumím, že to člověk... A to máte pocit, že se hádali kvůli zlevněnému zboží?
1: No kvůli kremáčkům, protože jako... Říkala, že jde kremáčky, tak se přetahovali jak dva malí kluci o vozek a hádali se.
0: Aha, jo.
1: Takže to je ta špatná, jo? No teď řeknu ty dvě dobrý.
0: Dobře.
1: Takže první dobrá ta byla na Fortelu, to je obchod nářadím, na Lascích, nevím, už jsem tam leta nebyl, tak nevím, jestli tam ještě jsou. A tam jsem udělal velmi dobré kšeft, protože tam byla golasada, já mám dělnu sukutil, tak kdo ví, co spravuju doma.
0: No tak to jo, to je jasná věc, že potřebujete nářadí a speciální věci do dílny.
1: A to bylo, já nevím, jestli se v tím trošku vyznáte v těch technických věcech, ale to bylo od 18 do 50 ořechů. Krásná velká sada a původně cena, když jsem se díval do kalatekologu, byla 4 000, jo. Takže, jako, když ji budu potřebovat jednou za dlouho, tak bych v principu bych si ho nekoupil, ale protože ji slevnili na 800, tak jsem po ní chňapnul a mám ho doteď doma, že
0: no
1: si ho potřebuji jedno za dlouho, ale nic mě nepřekvapí, kdybych potřeboval rozmontovat nákladní auto, tak ho rozdělám na šroubky.
0: Jo.
1: Takže to byla jedna dobrá zkušenost. No a pak byla druhá dobrá zkušenost. Prostě žila taky má žena a já jsem jel s jedným pánem, který ho nebudu jmenovat, protože nevím, jestli by si to přál nebo ne, a on dělal zkrátka podnikatele. A my jsme jeli do Velké Bystřice, do Makra, a já jsem tenkrát kupoval do dílny okružní pilu od Narexa. Původně cena byla 4 900, takže skoro 5 000. Ale on, protože mě vzal sebou, normálně bych se tam nedostal, protože to je obchod, jak se říká, pro VIP, tam může jenom podnikatel a nikdo jiný.
0: Jo,
1: a ten podnikatel sebou může vzít jednoho člověka, tak jsem ušetřil 500, protože normálně tam byla ta stejná pila za 4 400 a za tu 500 jsem si ještě koupil do dílny něco dalšího, co jsem potřeboval. Takže to je druhá dobrá zkušenost.
0: No tak to je dobře, že jste takhle si pořídil věci, které jste chtěl a navíc nějakým příjemným finančním bonusem. No a obecně, když je někde nějaký výprodej v různých druzích obchodu s různým sortimentem, tak zajímá vás to? Sledujete tyhle ty akce?
1: No přijde na to, co potřebuju, že to je...
0: Takže řešíte podle toho, podle potřeby vysloveně.
1: Jo, třeba když potřebuji, ale nevím, oblečení, někdo, tak určitě nemusí mít všechno značkový, tak jdu třeba do Frcu, tam je to taky levnější, protože to Frcu, no když to vypadá dobře, tak proč bych měl kupovat bundu za 500, když ho můžu mít za 100, jako, a tu jste.
0: Seženete a vyřešíte zkrátka.
1: No, a ještě závěrem bych chtěl říct, jednak teda pozdravovat Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, potom Oldu včelaře, no zkrátka všechny noční linkaře.
0: Ano.
1: A jak říkám, moc vám teda děkuji, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač.
1: Snad se teda zas brzo dovolám a držte mě palce v žebikách. Já jsem teď dostal tak těžkou otázku, schválně si to budete vědět, ale to už je trošku mimo téma. Trindel, kolik je to? 12, 15, anebo 10, co byste typlo?
0: Tak to opravdu nevím, o čem je řeč.
1: Já jsem řekl 12 a bylo to špatně, bylo to 15.
0: Bylo to 15.
1: Pohořel jsem už mnohokrát.
0: Jo.
1: Ale je to jak když hraju šachy, zkrátím to. No zkrátka, když na něčím pohořím, tak si to napíšu. Mě to moc krát vyplatilo, protože pak se mě stalo, za dlouho jsem dostal tu stejnou otázku.
0: Jo.
1: Jsem si to přečtal, měl jsem to napsaný, no tak mě to pomohlo. Tak to je všecko. Tak vám děkuju a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, Roberte, krásnou noc, hezký nový den. A budu se těšit zase příště naslyšenou.

0: Kdo má tě rád? A Lucie Vondráčková. Tolik písnička a paní Staňka z Bohumína se k nám dovolala. Paní Staňko, krásný večer přeju.
1: Já vám tak, já srdečně zdravím vás i posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A co se týče těch slev?
0: Letní výprodeje, když tak speciálně, jestli máte nápad nebo něco, jestli vás to zajímá, no.
1: No víte, já mám malý byt a přiznám se, že to mám všechno nové. Takže co se týče jako takových akcí na to si moc nepotrpím.
0: Nepotrpíte?
1: Ne, nepotrpím, já spíš koukám na kvalitu.
0: Jo.
1: Jo, ale co se týče třeba těch akcí v těch řetězcích,
0: no.
1: Tak tím, že už jako v mém věku ta spotřeba těch potravin není, takže se tím akorát bavím a mám z toho velkou radost, když vidím, když jdu pro ty brambory, jak ty ženský plný košíky a to tak si říkám, tak a kolik toho zase bude v těch kontejnerech?
0: Jo, že to pak lidi nakoupí, vyhážou, protože se to nedá spotřebovat, no to máte pravdu, to možná u některých
1: věcí. Ale to je plný a jdete kolem těch kontejnerů a to tak páchne. A takže opravdu, a když ty letáky prohlížím, tak vám řeknu, paní Tuško, vypadá to krásně, ty obrázky.
0: Jo.
1: Ale než bych šla do toho obchodu, tak já, nebo než bych tam došla, tak z těch letáků jsem najedena. Jo. Tak já, když něco chci, tak existují tady dvě takové firmy, které vám to jídlo vozí, že to nemusím tahat. Jo, sice je to nějak německý mlíko, který je kvalitní, ale je dobré, opravdu je dobré. Tak než bych to tahala, tak to všechno se dá objednat, oni vám to přivezou a přinesou až domů. Dneska mě přivezli taky čtyři tašky. Jo, tak to naskládám do lednice a mám nakoupeno. A co mě chybí, tak víte, my jsme tady na hranici. Jo, takže potraviny nebo v oblečení, když něco potřebujete, tak se jezdí do Polska. Nakonec jezdí tam z Jižní Moravy a odevšud, tak proč bychom si tam nedojeli my? No a já spíš mám ráda sportovní věci.
0: Jo, to vás zajímá, když přijdou nějaké výprody.
1: Jo, já mám ráda termoprádlo, víte, takže já spíš do toho sportu.
0: Ano, ano.
1: A kalhoty si nechávám výhradně jako šít. Jo? Takže, a co se týče botů, no tak to jsou pro mě tedy galeje.
0: Jak to?
1: Jo. No já mám nohu trojitou frakturu kotníku.
0: Jo, tak nemůžete normálně nakupovat zkrátka.
1: Tak šrouby, víte? Tak ať jsou to sajblovky, ať jsou to rikry, ať jsou to boty ze zdravotnických potřeb, je v obchodě se zdá, je to dobrý, je to kůže, je to dobrý, jo, přinesu to domů a teďkom se s tím nerozumím. Tak ještě, že mám dceru starší, která tohleto všechno obnosí.
0: Jasně.
1: Já ráda chodím v černým, každou chvilku mě někdo řekne, proč chodím jak černá mura. Tak já už, když se naštvo, tak říkám, moudrý člověk bude sticha. A hlupák mě nemůže urazit. Takže tak asi zmíněná.
0: Takže asi tak, dobře.
1: A já mám malou skříň a vždycky říkám tolik, že se do ní vejdu i s norkovým kožichem. Už nemám sice kožich, poněvadž se nechala to paleto přešít na norkovou vestu. No ale do toho dám Mustanga černý svetr. No vidíte, a zas mě to vydrží nějakou dobu.
0: Jasně, a je vyřešeno.
1: Jo, takže já spíš jako se s tím nedělám takovou velkou starost. A říkám, člověk má jenom jeden žaludek a na vyhazování už z toho důchodu není. Takže musíte skutečně zvažovat, co koupit, ať to nevyhodíte.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Jo. A ať to je jídlo, nebo ať to jsou, ať je to to oblečení.
0: Takže
1: ať
0: přemýšlíte to o tom, co koupit a jestli vůbec koupit.
1: Určitě.
0: A tak dále. A tak
1: člověk
0: dále.
1: Musí používat mozek.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: No.
0: Dobrá, tak paní Stanko, moc vám děkuju, přeju vám krásný večer nedělní, ještě
1: já
0: závěr neděle.
1: Taky.
0: A zase
1: děkuji
0: příště
1: pěkně
0: u nás.
1: A pěkný pracovní týden a ještě se ohřejeme.
0: Určitě,
1: tak
0: léto ještě bude pokračovat.
1: Využijeme sluníčka. Ano.
0: Mějte se moc hezky. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla hudební vzpomínka na Pavla Nováka v podobě písničky Nádherná láska. No a vlastně už krátce skoro před půlnocí pozdravíme do Plzeňského kraje Tomáše. Tomáši, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer všem linkařům i vám.
0: Děkuju moc krát a nápodobně samozřejmě. Tak Tomáši, co vy a letní výprodeje? Zajímá to muže vlastně vůbec nebo jenom tak okrajové, spíše je to ženská záležitost, jak to vidíte vy?
1: Tak oproti prvnímu volajícímu bych chtěl říct, že jsem teda úplně naprosto imunní. A teda my už jsme asi, jsem imunní natolik, že nám asi žádný letáky ani do schránky nechodí.
0: Jo.
1: Ale když už někam teda jako zajdu, samozřejmě, že musíme nakupovat potraviny a tak, ale já se vrátím k těm letním výprodejům. Tak samozřejmě, když je něco ve slevě, tak to, a je to v okruhu mýho zájmu, tak to koupím samozřejmě. Ale jako extra, navíc mimo seznamy, co bych jako, co máme na wishlistu, na přání, co bychom měli koupit, tak to nekupujeme. Ale vrátím se teda k tomu konkrétně letním výprodejům, bývají to obvykle oblečení. Ty začínají trošku jako divně, že jo? Oni, vy chcete koupit třeba teď v létě plavky a oni už jako nejsou, protože už se pomaličku už chystají
0: jo,
1: pomalu na podzim.
0: Jo, už tam jsou bundy na lyže.
1: Začínají, jo, asi tak nějak. Ale jeden, já bych se vrátil spíš k zahrádkám
0: no.
1: A takovému nářadí a tyhle ty věci. Mně přijde, že jeden řetězec, a nebudu jmenovat jako kolegové přede mnou, ale ano, ano. Jeden řetězec to má šikovně jako tak jako marketingově vymyšlený, že přes celý rok jsou strašně až brutálně drahý. A v tom letním výprodeji, kdy jsou to markantní slevy, stojí vlastně jako všude jinde, to stojí normálně. Takže jako je to takový marketingový tah, kdy jako...
0: Aha, no vidíte to.
1: Když někdo něco sleduje dlouhodobě,
0: ano, ano, ano,
1: zahraniční
0: ano.
1: Traktor, tak ten traktor je v létě stejně jako drahý jako u konkurence, ale vlastně až po té slevě.
0: Až po té slevě, mhm.
1: Takže já se trošku snažím nekupovat zbytečnosti, což jako říkala paní před náma, nejen ohledně těch potravin,
0: přemýšlíte ale u těch nákupů, ano, ano.
1: A se nám jde o tu s manželkou, o tu ekologii, protože nechceme, aby se zbytečně vyráběly věci jenom pro jejich výrobu a aby se prostě točily kola. Takže snažíme se opravdu, kupujeme i věci z druhé ruky, což je pro nás i příjemnější a ve finále
0: no
1: je možná
0: i proč ne, ano, ano, přesně tak.
1: Takže i to oblečení, máme tři malé chlapce,
0: jo,
1: jsou tak všichni srpňoví kluci, takže oni dědí oblečení, ale samozřejmě i kupujeme i věci.
0: Spotřeba je veliká, říkáte, u tří kluků, jo?
1: No, tak ty kolena se prodřou.
0: Je mi to jasný.
1: No, ale takže jako, ale snažíme se asi nakupovat opravdu, za prvý, abychom doma nehromadili zbytečnosti, které nepotřebujeme, neutráceli zbytečně prostředky, které potřebujeme, no a chovali se tak nějak ohleduplně a udržitelně k planetě, abychom nekvůli ty zbytečnosti. Takže to jsem měl asi já k tomu tématu těch...
0: A jinak z těch sortimentů vás tady zajímá úplně nejvíce právě ten oblečení a tento typ jaksi výprodejů a věcí a zboží,
1: tak,
0: nebo...
1: Tak jsem opět imunní, to spíše věc mojí manželky, to přijdou tyhle věci spíš jako na manželku. Mě asi zajímají spíš ty věci z takových těch hobby marketech, když
0: jasně,
1: to řeknu,
0: tento
1: ty věci
0: typ.
1: Kolem tý zahrada a dílna, takovýhle věci... A já jsem teda ujetej do hudebních nástrojů, tak tam taky jako fungují letní výprodeje.
0: Tam se dělají letní výprodeje?
1: To víte, že jo. No,
0: jakože na vlastně zimu přijde jiný druh piana, fakt, jo.
1: Asi, jo, jo, taky. Je to v každé oblasti, vážně.
0: To koukám. No ale tak je pravda,
1: ale
0: že...
1: Ale když to sledujete dlouhodobě, tak to jako, tak víte, jestli ta sleva je skutečná.
0: Ano, no to je další věc, že bychom si měli dávat pozor na to, jestli jde o slevu, nebo jenom o třeba novou cedulku s novým údajem, ale vlastně se o takovou slevu v podstatě nejedná. Ale máte pravdu v tom, že vlastně i hudební nástroje potřebují prodejci zkrátka vyprodat z obchodu, aby tam mohli naskladnit nové zboží a v nových třeba barvách a v jiné kvality a od jiných výrobců.
1: Manželka tady na mě tady signalizuje i deskový hry, protože my vždycky zapneme pohodu, večer, noční linku a buď paříme žolíky, anebo nějaký deskový hry.
0: No je.
1: Máme jich doma jako strašně a to je ale jako opravdu složitý a zácný.
0: Baví vás
1: hry. A i ty, mě ne konkrétně, ale moje žena určitě je do toho zapálená a já... Je to jedna z mých manželských povinností.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A takže i ty deskové hry, taky prostě nejmenovaná česká dobrá firma, která dělá i Přáníčka a takové deskovky, tak taky dělají prostě 25-45% slevy. A myslím si, že moje manželka rozhodně v tomhle případě vůbec není imunní, jako. Tím jí to vytýkám a zdravím jí k rádiu. Já jsem totiž ve vedlejší místnosti, kde ona právě míchá karty, aby nám nehoukala zpětná vazba.
0: Tak čekají vás krátka nějaké deskové hry teďka ještě.
1: Pořád ještě, no. Tak jsme v polovině noční linky. Ne?
0: Ano, to je pravda. To je přesně pravda. Dobře, tak Tomáši, moc vám děkuju, pozdravujte vaší paní, jinak až půjdete nakupovat, tak samozřejmě znáte to, vy jste to říkal s rozumem, s rozmyslem. No a děkuju moc krát za návštěvu, hezký večer.
1: Jo, taky a taky děkuju, hezký večer, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janu a s ní také Jiří Bareš a písnička Jsme stálí. No a těsně před půlnocí pozdravíme Láďu do Zlonína. Krásný pozdní večer, Láďo, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já jsem to zapnul teda před chvíli, je to asi 10 minut a poslouchám ty slevy nebo akce. Mm-hmm. A já mám takovou zkušenost, já teda už jsem pátý rok sám, jo, mm-hmm. Ale je to asi 10-12 let, starosta zakázal distribuci letáků do skránek.
0: Jasně.
1: Takže my nemáme jako plný skránky těch nesmyslných letáků a každý, kdo co potřebuje, tak si koupí. Já teda jsem sám, takže si koupím, co potřebuju.
0: A neřešíte vůbec.
1: Za 19, tak si koupím dvě, jo, a jinak jako pečivo a takovýhle věci si koupím, co potřebuju a nehledám. Ne, nedívám se na akce, protože ty letáky nemám, jako, takže, no.
0: A co takové ty speciální letní výprodeje, zajímají vás?
1: No, helejte, já mám tady takový zásoby prádla, ze všeho, ještě když nebyli sečenou tady, takže nic, já akorát občas si koupím nějaký to spodní prádlo, trička a takový a tohleto džíny a jinak.
0: Neřešíte?
1: Nic, ne. Hmm. No, nějak to přežívám takhle, no.
0: Jo.
1: Tak. No, musím, no. No.
0: Tak jestli vám to takhle vyhovuje, tak to není žádné musím, to je prostě váš styl života a je to.
1: Nemám s tím problém, no. A když je potřebuju speciálního, tak mi dcery poradí, jako.
0: Jasně,
1: no.
0: Přijdou, pomůžou.
1: Nějaký potřebič nebo tak to mi poradí, jako no.
0: Ano.
1: To jako je v pohodě.
0: Ano. A řešíte slevy třeba i na internetových obchodech?
1: Ne, já na internet moc nekoukám.
0: Nechodíte? Ne.
1: Já se s ním peru, jo.
0: Takže radši osobně zkrátka do obchodu. No, osahat zboží, vidět to.
1: Takže já akorát, ne, to ne. No a tak jde to, abych vám řekl, Tuško.
0: Dobře. Tak já moc děkuju samozřejmě taky za váš příspěvek k těm našim letním výprodejům a k těm letním sezónním akcím.
1: No
0: a jinak, ať se vám daří a i trefíte vždycky to, co budete potřebovat správně, jo?
1: No, jasně, děkuju. Já hodně komunikuju s kolegou Honzou Macounem. Já. Tam z toho kraje, z těch Pleší u Karašově Řičice, já tam hodně často jezdím.
0: Aha.
1: Jo.
0: Tak máte spolu téma.
1: No a jenom po telefonu komunikujeme, nějak ne?
0: Ano, rozumím.
1: Je v pohodě, no.
0: Dobře.
1: A jinak jako, jde to, jsem v pohodě, spokojený.
0: Tak to je dobře. Jinak moc děkuju, mějte se krásně, hezké dny, hezký večer a zase příště.
1: Hezkou noc, dobrou.
0: Nápodobně, dobrou noc.

No a právě se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne, takže můžeme směle otočit list kalendáře a právě můžeme také konstatovat, že začal pondělní den s datem už 10. srpna, no a na prahu tohoto nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom se z něj těšili, pokud máte pracovní povinnosti, tak ať jdou dobře od ruky, pokud vás čeká den dovolenkový, prázdninový, tak samozřejmě, ať si to užíváte, jak se říká, především tam, kde to máte rádi a také s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv sezónní výprodeje a rádi se jich také účastníte?

0: jsou vaše zkušenosti a názory, zda se podle vás dá výhodně ve výprodejích nakoupit, anebo jestli máte třeba jiné způsoby, jak ušetřit. A telefon k nám i na Prahu Nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový pondělní den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Jestli je na nebi Bůh. No a krátce po půlnoci máme na telefonu paní Věru z Ústí ze severu Čech. Tak krásnou noc. Věro, zdravím vás.
1: Já vás také velice zdravím, samozřejmě zdravím všechny posluchače při poslouchání noční linky.
0: Moc děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala. Mm-hmm. A tak něco přidám k tomu tématu.
0: Dobře.
1: A mě napadlo, když jsem poslouchala tu písničku, jestli je nad námi Bůh na nebi, tak já mám takový pocit,

0: že musí trošku jako kroutit hlavou nad tím naším spotřebitelským způsobem, kterým tak nějak jaksi, já nevím, no, kterým přistupeme ke všemu ve své podstatě, teda ne asi všichni, ale tak globálně v podstatě jo, že jo, tak nějak jaksi. No, tak já povím jenom takovou příhodu, vlastně se mi stala de facto dneska, takže vlastně včera, A jen jsem tak vlastně jsem byla nakupovat, v podstatě to můžu říct snad v Kauflandu, no. A prostě jasně potraviny takový to, co potřebuje člověk. A pak jsem, jak jsou tam takový ty věci vlastně ve slevě, nebo takový ty, no, různý, všechno možný, nemožný, všechno možný. A tak jsem si tam tak nějak vybrala, ale vlastně ono to bylo lehátko, který mělo podpěru vlastně pod jaksi pod hlavu, takový zvýžení. A já jsem si říkala, no nic, tak třeba za tu cenu by to šlo. A pak vlastně to tam bylo mimo obal a obal tam byl vedle toho a byl prořízlej úplně jakoby takovou šlic. Někdo to asi jak otírávají ty krabice, tak se taky nedávají moc pozor. No a já jsem si nevšimla toho, že vlastně je to i teda, já jsem si to říkala, no dobře, tak si to, tak jestli... A prohlížela jsem to. No, tak jsem to dala do koštíku a říkám si, no, zeptám se třeba u kaci, jestli by, nevím, dali větší slevu nebo něco. A teď jsem tak normálně s tím nákupem přijela ke kase a na konci jsem si dala tohleto a jen se tak ptám, jestli jako, no vím, jestli prostě budou na mě tak schovývaví a třeba nějakou slevu dají, no což oni slovy chovývají, ne. No slevu taky nedají a schovývaví taky moc nebyli, ale to nevadí. No a tak povídali, že, nebo tam vlastně ta za tou kasou ještě tam byl nějaký, jo, a nějaký pán, jako taky vlastně z personálu. A že teda, jo, a ona se na to vlastně koukala, jak hledala tu cedulku a zjistila, že je to prořízlý vlastně i samotný to lehátko. To nebylo jako nafukovací, to bylo jaký to prostě nějaký vyměkčený. No, takže to už mi bylo jasný, že to teda, a ona říkala, já jsem pak říkala, že bych si to třeba, nevím, no, takže kdyby to slavili, tak na 10 korun, to oni prej nemůžou vůbec nic, ale odepsat to můžou a pak se to prostě, jak si musí to jít vlastně de facto na skládku, No a pak by pak tam jedna tam, že si to můžu jít hledat na tu skládku, jsem říká, no tak to nepůjdu. Ale že by mi to třeba jako my nechali, že jo, když už to odepíšou, tak oni to jako, nevím, no nemůžou to, někde se mi to podařilo, že mi něco jako co bylo poškozenýho, protože automaticky to fakt jde prostě buď spalovna nebo skládka, že jo, buď skládka tady se...
1: Jasně, dobře, ale já vás trošku přesměruju, protože to tady my nevyřešíme. Zkrátka, když je to zboží odepsané, tak není jakoby v prodeji, takže asi mají pravdu, no, že nemůžou, no. Ale mě jde o ty slevy, jestli nakupujete ve slevách, jestli je využíváte.
0: No to vlastně bylo ve slevě, ale no tak jako jasně, já tak chci s tím taky třeba říct, vím, že to nevyřešíme, to já si tak vysoký požadavek ne to, ale jenom, že prostě kolik toho zboží musí jít na tu někde tamhle prostě...
1: Jo, to vás trápí, jako že to jde zkrátka,
0: no, tak
1: do odpisu.
0: No tak když byste třeba taky bydlela u skládky, možná by vás...
1: Ještě se vás zeptám, že ten čas je neúprostný a běží strašně rychle. Který ten sortiment zboží ve slevách vás zajímá nejvíce?
0: To je různý. Podle toho, co člověk potřebuje, tak jako...
1: Jo, nemáte, že by jako, převládalo třeba oblečení to, jako, nebo...
0: Přeci, vlastně by měl člověk jakoby... Vlastně to, co nepotřebuje, tak skutečně nepotřebuje, že jo, v svým podstatě. Takže jako nekoupit jaksi, tak nějak, co mu připadá, že opravdu teď nějak životu, ale jako, že by, no proč chodit, jako myslíte se chodit dívat jenom na ty slevy, jenom tak, jestli mě něco zaujíme a ještě si to koupím, už to mám dvoma, třikrát, tak to ještě koupím po čtvrtý, nebo jak.
1: Já to nemyslím nějak, téma je prostě letní výprodej, tak se ptám, to je celý, jestli vás něco zajímá konkrétně, nebo nezajímá a tak dále.
0: Jo, tak já nevím, já jsem vám snad odpověděla tak, jak jsem
1: určitě
0: odpověděla. No.
1: Určitě.
0: tak nějak prostě.
1: Dobře, tak každopádně.
0: A myslím, že to zamyšlení, jasně, no, tak já si myslela, že je to i zamyšlení a tím konzumním způsobem života.
1: No tak to samozřejmě, to s tím souvisí. Jestli někdo má rád slevy, nebo nemá rád slevy, nebo recykluje a tak dále. Každopádně, musím poděkovat, přeju vám krásný večer a zase příště v noční lince. Naslyšenou. Dobrou noc.
0: Všem hlavně zdraví, naslyšenou.
1: Přesně tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nenaučíš.
1: Michal Tuční, starýho psa novým kouskům nenaučíš. 20 minut po půlnoci, to je přesný čas. Posloucháte Noční linku na vlnách Českého rozhlasu a na telefonu teď pozdravíme paní Evu do Hradce. Určitě zdravím vás, paní Evo, hezký večer, nebo hezkou noc.
2: Já vás taky volám poprvé, tak třeba budu koktat.
1: To nevadí.
2: Ale mě to zaujalo, tyhle nákupy, no. Naplněné věci, protože já už jsem 83letá babka, mm-hmm. Taková už, víte, malinko, taková, my jsme už takový malinko jako psáknutý, přiblblí, a já, když něco je zlevněnýho, ano. Tak tam letím, a koupím to, když to je hodně levný, tak to koupím a pak přijdu domů a zjistím, že to je k ničemu. Tak to asi zahodím.
1: Já myslím, že to jdete vrátit nebo vyměnit za něco jiný.
2: To nejdu vrátit, to bych se stýděla, protože tady se známe, tak to není tak velký tady. A já jsem leta prodávala, takže mě všude znají.
1: Aha, to máte těžší o něco, ano.
2: Tak to mám o to těžší. Mhm. A to samé je to v potravinách. Hmm. Já jsem sama, mám lednici velikou, mm-hmm. narvanou, že tam někdy nemůžu dát ani nanuka. Ale když mají levnější maso, já ho musím koupit.
1: Jo.
2: Já jsem nenormální.
1: Nedávám to prostě, ano.
2: Nedá mě to, vždycky si říkám, nejdřív spotřebuju, co tady mám. Protože když, říkám si, když půjdeš do krámu, vždycky koupíš cokoliv, kdekoliv.
1: Ano, to je pravda.
2: Je tady všechno, je tady Kaufland, Penny, Tesco, Lidl, všechno ve dvoře máme, jo?
1: Ano, ano.
2: Ale já jsem tak nenormální, že když to vidím, já to musím koupit. A když se mě to líbí. Ne, všecko zlevněný, musí se mě to teda líbit, jo?
1: Ano, ano, rozumím. No a záměrně sledujete třeba právě letní výprodeje, nejenom ty potravy?
2: To si prohlížím.
1: Sledujete, jo?
2: To si prohlídnu, co se mě tam líbí, si napíšu.
1: Ano.
2: Ale že bych musela kupovat jako všecko úplně nejlevný, to ne. Hlady neumírám, jo?
1: No je.
2: Můžu koupit i dražší a nemusím kupovat jenom nejdražší zase, jo? Mm-hmm. Ale jako říkám, nemůžu si naříkat, že bych třeba musela jako nějako počítat. Ale jsem tak nenormální, že zkrátka to koupím, i když už po cestě přemýšlím, kam to dám, když jdu domů.
1: Jo, kam se to vejde.
2: Kam se to vejde, jo. No tak takhle já to dělám. Ale to jo, to sleduju, to už čekám, kdy ty přinesou ty prospekty a už to studuju.
1: Mm-hmm. No tak no, dobře, tak z vás mají obchodníci radost, že jste s nimi v kontaktu, vlastně myslíte na ně, těší se na vás to určitě.
2: No ano, ano. A já, že jsem prodávala leta letoucí, já jsem byla v jednotě, já jsem byla na pokladně a já
1: tak znáte
2: jsem,
1: to zákulisí, ano.
2: Krámě, akorát mě mrzí v některým krámě, že člověk přijde a připadá si, že obtěžuje. To je jedině mě.
1: No, to se někdy stane, to se bohužel stává, no, nejenom třeba v obchodech, no, tak, já vím.
2: Ale s tím člověk nic se nadělá, mm-hmm, no.
1: To tak někdy je, to je fakt. Je to všechno o lidech, takže na někdo je třeba unavený, nebo nemá náladu, znáte to.
2: Ano.
1: Takže tam
2: ono.
1: Může být nebo spousta důvodů.
2: Zase si člověk říká, třeba má nějaký starosti.
1: Nebo, tak.
2: A tak dále. A někdy člověk sám nemá náladu a tak se mu zdá ten druhej, že taky je protivnej. No.
1: Ano.
2: Zkrátka musíme to brát na všechny strany, ale já jsem taková, že mám radost, že jsem něco levného sehnala, pak přijdu domů a přijdu na to, že to je úplná kravina. No. A je to vyřešený, jedna, dvě.
1: Je to vyřešený, raz, dva, tři, ježiš, no jo. Tak vám budu držet palce, aby se to nestávalo často, jo?
2: No dobře, paní, to jste hodná.
1: Paní Evo.
2: To jste hodná. Ako někdo bude se mnou soucítit.
1: Určitě. Jinak děkuju moc, mějte se hezké dny a ať se vám daří.
2: Taky, mějte se.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Když jsem vám nevolala, tak aspoň jsem si to jednou zkusila.
1: Budu se těšit, že se zase ozvete, jo?
2: Dobře,
1: tak
2: ano.
1: Jo. Dobrou noc.
2: Taky. Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. A během písničky se k nám dovolala paní Anička z Miroslavy. Aničko, krásnou noc vám přeju.
1: Já taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: Musím přiznat, že kdybych koukala a měla tu možnost, tak určitě bych takové nějaké ty slevové obchody navštívila.
0: Zkoumala byste.
1: S tím oblečením.
0: Jo.
1: Určitě bych si něco vybrala, to se musím přiznat. Určitě bych si něco vybrala. Ale já mám tu výhodu, nebo možná to je, že moje dcera, nebo naše dcera, v jednom takovém obchodě s oblečením, tak nevím, jakým způsobem získává kupóny.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsou na tom kupónu, je, já nevím, třeba má 3, 4 a je tam může jeden uplatnit nebo dva, já to nevím, a je tam třeba 25, 30 a i 40% sleva a když tam, tak mi, když něco potřebuji, tak říká, hele, pojedeme tam, je to v Ivančicích, pojedeme tam a oni potom vám tu slevu strhnou z celého nákupu.
0: Mm-hmm.
1: To není na tom oblečení, ale je to z celého nákupu vám to procento, takže to je kolikrát výhodné teda, že opravdu si tam, naposledy jsem si tam koupila celkem za výhodný peníz 3 kalhoty, teď už na podzim.
0: Jasně.
1: A ještě 2 halenky jsem si tam kupovala, takže jsem spokojená zatím tam v tom obchodě. No, ale musím říct, že taky kupovala jsem už několikrát v jednom internetovém obchodě záclony. A oni jak, samozřejmě, jak tam objednáte, tak potom ten, mají to v záznamech a posílejí vám ty vygenerované e-maily.
0: Jo, jo, jo, ano, to známe všichni asi taky, já vím.
1: No, mnozí to znají, ale tam se prodávají záclony a takový ty domácí ručníky, útěrky a do koupelny všelijaký ty předložky a takové věci. No a že mi to chodí často a naposledy mi vymetáme sklady. No, no a že je sleva 30%. No tak jsem si to přečetla, na co všechno je ta sleva. No jo, ale podmínka je, že musíte si nakoupit nejméně za 3 000. Jo, v tom obchodě.
0: Mm-hmm.
1: Tak vám, pak vám dají tu slevu. Jinak, a ještě podotýkají, že teda co je ve slevě v tom katalogu, který v tom je na tom internetu, je že vytištěný a je něco ve slevě, tak toho se ta sleva netýká.
0: Jasně.
1: Ta jejich celková. No tak já říkám, tak máte to moc dobře marketingově vymyšlený teda. Někdo třeba si to ani nedočte a říká si, no tak tohle a jo, takže tak to někdy musí být člověk u toho i pozorný.
0: Mm-hmm.
1: I pozorný. A jinak, co se týče s potravinami, tak to moc nejak. A vůbec, když je to nějak moc levný, tak to já už pojímám podezření. Akorát teda třeba ten cukr, jak říkal František, že si koupíme, když, protože vaříme nějaký na léto ten džem a tak na to si koupíme.
0: Ano,
1: třeba
0: ano,
1: ten
0: ano.
1: Cukr je za 10 korun, tak se to vyplatí na ten
0: na výrobu zkrátka, ano.
1: Zavařujeme, takže to jo, ale já nemám ráda, a z mouku vůbec nemám ráda zásoby.
0: Hmm, já to ani nemá cenu, že jo?
1: Moučních červů, já se bojím, jo.
0: Jasně.
1: To já si a říkám, bída není a když to kilo, 2 potřebuju, tak můj muž jezdí nakupovat 3x týdně, protože to je takový nákupčí, on velice rád nakupuje.
0: No tak máte pánečku pomocníka.
1: Jo, tak já nakupovat moc nechodím. A takže já nemám ráda moc velký zásoby jídla nějakého, nebo těch potravin celkově. Aby tak bylo, a když nebude na příště, nebo když se to spotřebuje, tak se koupí na příště. A ani těch těstovin mám vždycky jeden balíček, já to dávám teda do dózy, typu těstoviny a to, takže neděláme si žádné nějaké velké.
0: Rozumím.
1: Takže jinak říkám, kdybych měla tu možnost, a protože zrovna dneska mi dcera říkala, že v Brně jsou velké slevy,
0: mm-hmm,
1: a že si koupila 3 šaty letní a říkala mě teda, že jsou jedny krásnější než druhé.
0: No prosím.
1: Ona trochu zhubla, takže teďka
0: má radost teď z toho, jo.
1: A využije to, jezdí denně do Brna do práce, takže to využije. A říkala, že za ty troje dala 2,5 tisíce. No, že to všechno jsou prací.
0: Mm-hmm. Takže nakoupila dobře, má radost,
1: zkrátka. No, že jsou všechno prací, takže na to, že se dívala a hlavně, aby byly takový příjemný, no, tak já jsem je neviděla, ani je neuviděla, akorát můžu omakat ten materiál.
0: Ano, ano,
1: ale
0: ano.
1: Nevím ani barvu, na to jsem se jí nezeptala vůbec, ani jak jsou uchytý, nic, jenom mi to se pochlubila, že si koupila troje šaty ve prodej v nějakým butiku.
0: Jo, tak lidi využívají, jak je vidět, samozřejmě.
1: Butiku brněnským, že tam byla i s kamarádkou, že ta si koupila kabelku a šaty. Kni, takže tam byli, tak nakupovali, no.
0: Takže, mm-hmm, tak to je dobře. Dobrá, Aničko. Tak taky moc krát děkuju.
1: Já bych měla možnost, tak, že bych to využívala.
0: Tak by si využívala, tak byste využívala určitě.
1: Ale když já potřebuju, tak je, ona má ty slevový kupony, takže ona mi to
0: pomůže.
1: Ona mi
0: tak to je super.
1: Proplatí.
0: Tak to je super.
1: Doplatí, no, to je ten, nebo já doplatím to, co
0: ano.
1: On, kupon.
0: Rozumím. Aničko, musím poděkovat. Každopádně přeju krásnou noc a budu se těšit zase příště v Noční lince. A moc děkuju.
1: Jo,
0: taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a písnička Fernando, doufám, že vás potěšila. No a na telefonu teď máme Janu Zírkova. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny, samozřejmě. Tak Jano, jak vás oslovují výprodeje, letní výprodeje speciálně a takové třeba větší nárazové hromadné slevové akce, v tomto případě tedy související třeba s létem, když máme to léto?
1: No, tak já se budu mluvit jinak, než většina posluchačů doposud. Já jsem docela teda na ty slevy dost ujetá, nemusí být ani léto, může být kterýkoliv letní období.
0: Jo, prostě sledujete. No.
1: A já i moji rodiče teda nakoupíme vyloženě jenom ve slevách a musím říct, že teda i jako křečkujeme dost, no, to hodně se týká hlavně toho letního papíru, když vyprodávají taková ta velká balení, tak to hodně skupujeme vždycky.
0: Tak sledujete tohleto.
1: No, a těstoviny třeba taky, to taky děláme velké zásoby, protože zrovna tuhle mamka slyšela, že chtějí se budou rapidně zdražovat, tak říkala, že musíme udělat zásoby, no, do budoucna.
0: Takže vás to no, prostě zajímá a máte k tomu i důvod, abyste využili.
1: Určitě, no. Ano, určitě vždycky prohledáváme ty letáky, sedíme u toho s mamkou a koukáme, kde jsou všude možně slevy a pamatujeme, jestli to nebo vystřihováváme a jezdíme do těch obchodů podle toho, no.
0: Jo.
1: A jinak já teda konkrétně, tak my máme tady u nás v Jirkově, není to ještě tak dlouho, co máme otevřený takový charitativní obchůdek, je to pro matky samoživitelky, a vlastně to všechno, co tam koupíte, tak s tím to koupím hodně pomáháte a dají se tam sehnat opravdu pěkné věci, jako například oblečení, různé dekorativní předměty a podobné věci, no a to musím říct tam, jako kolikrát se dokážu pěkně prošoupnout, protože ty ceny jsou tam opravdu jako hodně dobré, no. Tam vlastně nejdražší věc, kterou tam seženete, tak to stojí kolem stovky, a jinak je to všecko pod stovku, no. A jsou to opravdu jako pěkný věci, ne žádný obnošení, ale jako opravdu hezký věci, no. Musím říct, to jsem byla hodně milá překvapená, když se u nás něco takového otevřelo.
0: No tak to je krása, že máte vlastně, víte, kde, kam zajít, kde vybírat, z čeho vybírat. A máte skutečně pocit, že opravdu to, co vám nabízejí ty ceny za to zboží, takže to jsou slevy, že to třeba předtím, před tou akcí bylo podstatně jiné, třeba vyšší u toho zboží?
1: Jo, tak to můžu říct, že jsem si jednu takovou věc, já mám se chytrý telefon, tak jsem si to ofotila a on mi našel vlastně, že ta věc, kterou tam prodávali, tak se prodávala jinak mnohonásobně vyšší, no.
0: Takže jste si to ověřovala ještě, abyste si zjistila, co a jak. Tak to je dobře, když to máte takhle vlastně prověřeno.
1: Tak nebyla třeba úplně nová, ale jako určitě nebyla poškozená, no.
0: Jasně.
1: Myslím, že byla krásná.
0: No tak to je důležitá věc, když to nebylo poškozeno.
1: Tak vlastně podpoříte dobrou věc tím, ano. Že ještě ano, jednou ano. Takhle zahřeju srdce, no.
0: No krása, no tak vám držím palce, ať to zase příště klapne někde takhle pěkně, ať máte
1: děkuju.
0: Radost. Jo?
1: Pěkný zbytek léta, vám ještě posluchačům.
0: Napodobně a zase v Noční lince naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a 10 prstů pro život. Tolik písnička a my teď máme na telefonu paní Magdalénu. Paní Magdaléno, krásnou noc, zdravím vás.
1: Já taky zdravím všechny posluchače i vás.
0: Děkuju paní. Moc krát.
1: A chci se vyjádřit teda taky k těm slevám, protože co se týče oblečení, tak oblečení dostávám od vnučky, protože od jak živa mám ráda oblečení, který není tuctový. A já jsem měla maminku švadlenu, takže jsem vždycky byla moderně oblečena.
0: No to je krása.
1: Vždycky ten hlavník se dal koupit. A co se týče potravin, tak sleduju letáky, protože neoplývám vysokým důchodem.
0: Ano, ano.
1: A pak to, co ušetřím na potravinách, si můžu dovolit utratit na jiných aktivitách. A je pravda třeba, že potraviny, co se týče chleba a rohlíku, kupuju v pekárně, protože
0: jsou lepší určitě, že jo?
1: Je to z těch mražených polotovarů.
0: No.
1: A to je tak něco, já to musím říct, hnusnýho. Nedopečenýho, prostě jak to tam nechat dopít, tak se to nestačí rozmrazit.
0: Ano.
1: A takže já dám jako za chleba hodně peněz.
0: Radši víc, aby byl dobrý, chutný.
1: Takže ty peníze za to nelituju. Ale hlídám potraviny, mám štěstí, že už mám vymáknuto, kde mají ještě větší slevy proti letákům v těch marketech. Tak tam jezdím v určitou dobu a nakupuju velice levně ovoce a zeleninu, protože třeba až o 75% zlevněná. Takže dneska, když třešně stojí skoro 200, tuhle jsem měla štěstí je nakoupit za necelé 40 korun. Jahody taky už dneska stojí asi kilo, myslím, v marketech 170 a něco. A to jsem měla štěstí, čtvrt kila asi za 16 korun a tak dále a tak dále. Mimo to jogurty, které dneska prostě jsou tak hrozně drahý, že kupuju taky ve slevě. A dokonce i nemám problém překročit tu minimální záruční dobu, protože si myslím, že tomu stejně nic není.
0: Jo.
1: Ale teď, co se týče léta, co se týče třeba másla nebo takovýhle těch, tak na to si dávám pozor, mléčné výrobky a tak dále. Že to člověk, jako, pokud by to nespotřeboval, tak je mě to líto vyhazovat. Jo?
0: Rozumím, jiná, rozumím.
1: Vzhledem ke mému zdravotnímu stavu a že mě neustále lékaři měněj potraviny, které mohu a nemohu, takže někdy mě to trhá srdce, že musím vyhodit spoustu potravin. Nedělám si velký zásoby, protože mám obavy, že by to skončilo na tom, že by skončila záruční lhůta, ale není problém, abych tady neměla v zásobě nějakou tu konzervu a dejme tomu sterilizovaný okurtí a
0: poradíte si zkrátka, jasně.
1: A to, protože jakmile začne na podzim chřipkové období, a co jsem zažila i za covidu a potom teda i nebezpečí nákazy covidu, tak prostě já moc nevylízám. A takhle, protože mám o sebe strach.
0: Rozumím, takhle. Rozumím. Tak, no. Paní Magdaléno, musím poděkovat, protože čas je neúprosný, takže přeju krásnou noc, ať se vám daří.
1: A já krásný týden a budu se těšit do příště.
0: A budu se taky mějte těšit. Se mějte se moc hezky. Naschledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byl Václav Neckář. No a Václav Neckář dospíval a jedna hodina se přiblížila, takže ještě letní pohled do pošty. Pan Franc k tématu dodává. Odmítám slevy. Otáčím se na podpatku 180 stupňů, nevidím a neslyším tam, kde cítím, že jsou zájmy mne ovládat jako marionetu. Cítím zde metamorfózu trhu na jedince, kterého zbavuje svobody a vytváří z něj asociála. Nakupovat ve slevě mě osobně degraduje. 30 let jsem živnostníkem a nikdy jsem žádné slevy neposkytoval. Cena je fix a šus. Na hru se zákazníkem odmítám, jinak z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech. Zdraví noční linku, pan Franc. Tak, pane Franci, to byl také další názor do pranice, jak se říká. Moc děkuju samozřejmě vám za všechny příspěvky do naší noční linky. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám hezkou noc, hezké sny a pokud jste se rozhodli bdít, tak vám samozřejmě přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a já se budu těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mě mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winkler, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený a to. Já říkám, no ne, to, podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce a řekne, je to konec konců ruční práce.

0: Ženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
1: No já to právě dávám dohromady.
0: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
2: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? Teda to médium a to mě je blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemá víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku ukecanou, že jo, takzvanou televizi a tam si masově teda zadovádíme.
1: Ty Vlado, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu a jak je to k masám?
2: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to se hrát druhýmu. Na tom jsem viděl, že je vinklář charakter.
0: No, jak to přijímáš tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
3: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla na ní štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prvořadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
2: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
0: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
4: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
2: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si ho dala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
4: No ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
2: A to byly velký dveře do sklepa.
4: Velký dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec...
2: To, a rád.
4: A rád a že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek. Ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu,

0: prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
1: Ještě jednu věc, že dokázal něco, že komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je, v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovcov, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já, jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do lidi. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby sem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký komárky mám, Bohdalka mi to závidí a Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale ubrousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako Comédie dell'Arte a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře. Já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijede na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedej obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
2: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? No. Taky když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
3: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70 nám se píše, že smaroval firmy, a kremem na boty, pěkně prosím.
2: No
3: dokonce.
2: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
0: Jednou, já bych... Promiň.
1: Že se mě ptala, máš to připravený.
0: No, nemám, teď mě to napadlo. Jednou mi... vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš, kluci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to, na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídal, a ty nejsou moje, a zahodil je. A byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásné historky.
1: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přeci jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny, v tom je spravedlnost, často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, Ježíš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
2: Je krásnej. To jsem právě od Horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každý zná, že prý mám ho říct Růžině. Jak taky povedal, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže, no, kde jsme to byli?
3: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broně ptát, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka Růženky.
4: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
2: To rád slyším.
4: Této Broně. Zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starej, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

bych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lásky.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříště osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní paměti připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kameni na hromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme. A za 100 let si nebude ani kam sednout. A my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arijského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové Mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholik částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe. Ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přiševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vincka, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonělo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borisa Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: Nebo... No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych sel do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak hleďte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, já zahrabu, takové, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu a jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak, tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé.
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost o úzka, a o ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000, a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000. A řeknu vám, to se mi zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte?
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepanej nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, vidíte?
3: Prožil, to vám teda řeknu. Co se dá za 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No a jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že... A on totiž, víte, co je legrace? Vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji, a. Velmi
2: a
3: pochybuji.
2: A ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní,
3: ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře a teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás vyslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zima mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být. Ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: A kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítaný?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To no, jsem.
2: A která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: doteďka. Vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí si
2: nepamatuju. A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí,
3: je?
2: Měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste
3: že...
2: za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenom, že to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale ty, to sádlo stále drží. No takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne?
3: Říct, ne.
2: Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny, agresi, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Hmm. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Hmm. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Hmm. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydržel bylo to na celých těch 100 let, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v Kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: v kresbě,
3: nic.
2: V grafice.
3: Nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu, čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového. Hmm.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-pra-husa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: No tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.